hitiak Snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: tonight. I'm a street fighter.
1: Tak tohle v bijáku nemůžeš vynechat.
2: The world champion, a street fighter!
1: Hodně se tam řve. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
3: Bitch, please!
1: Street Fighter. Už za dva dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2. Perfect.

Že prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

tak být. Možná, že seberu všechnu svou odvahu, přijmu pomalu ten křehkej cíl. Možná, že konečně prožiju tu sílu vlastní pokory, kdy pokora znamená vidět i křehký limity vlastní osoby, až pak si vzpomínám.

I když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde. Pak cesta

maturanti bacha. Maturiťák snú z Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Tak tohle v bijáku nemůžeš vynechat. Hodně se tam řeme. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
1: Bitch, please.
0: Street Fighter. Už za dva dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2. Perfect.

prejlítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
1: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: Tady je Mrážek ušedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Halo.
0: Halo, tady Mrážek ušedná. Prosím vás, to je pan Paťhas?
3: U telefonu.
0: Prosím vás, já jsem se chtěl zeptat, vy jste taxikář?
3: No zatím jo.
0: Helejte si, já bych potřeboval, abyste přijel pro jednoho mýho klienta i na letiště.
3: Na letiště, a kdy?
0: Za 20 minut, do Roudnice.
3: Řekněte mi číslo letu, jméno osoby, která přemá přiletět. Vaše jméno, vaše rodné číslo.
0: Rozumím, čili má přiletět Jack Nicholson ze Spojených států, pan Nicholson ze Spojených států.
3: Ano.
0: Jeho rodné číslo je?
3: Ne, vaše rodné číslo, aby když náhodou k něčemu dojde, tak abych se pak vás našel.
0: Moje rodné číslo, jo?
3: No.
0: Moje rodné číslo je 3
3: Kolik vám je, prosím vás?
0: Je mi 33.
3: Fakt, že mám 33.
0: Domluvíme se, nebo se
3: nemluvíme? Máte přehled zhruba kolik je to kilometrů z letiště do Roudnice?
0: Z letiště do Roudnice, respektive z Roudnice, z letiště do Prahy je to 13 kilometrů.
3: Vy chcete auto přistavit do Roudnice na letiště?
0: No.
3: No?
0: Je v tom nějaký problém?
3: Jako na letiště v Roudnici?
0: Na letiště v Roudnici.
3: A z letiště v Roudnici chcete do Roudnice, jo?
0: Ne, z letiště v Roudnici chci je do Prahy.
3: Kam do Prahy?
0: No, někam do Prahy, třeba do centra, aby tak nějak se prohlíd, aby si ten náš klient prohlídnul Prahu.
3: Kolik je to kilometrů z Roudnice do Prahy?
0: Z Roudnice do Prahy je to 13 kilometrů tam a zpátky.
3: 13 kilometrů tam a zpátky. Vypadám jako blbec, vy jste mě někdy viděl osobně?
0: Neviděl, dokážu si vás představit.
3: Jo.
0: Hejte se, vidím, že se nerodne, mějte se krásně a napalte nějakého vepře za 5 kilo.
3: Se mnou jezdí Čížkové za 5 kilo.
0: Prosím?
3: Cizina se mnou jezdí za 800.
0: Ještě jednou?
3: Říkám, že Čížkové se mnou jezdí za 5 kilo z centra na letiště. Cizina minimálně 800-900.
0: Ty jsi zloděj, vypadni. Nazdár.
3: Čus bus, vole.
1: Maximum muziky. Evropa 2.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám s Panami.
1: Cože, si Panami?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžní dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, z oběžní dráhy. Německa.
0: Freundschaft Besuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Javo!

0: tady je mrážek ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
0: Haló, prosím vás, tady je Mrázek, Ušená. To je pan Josef Horník?
3: Ano, u telefonu.
0: Helejte se, my tady máme takový problém, já vám volám tady z pražských komunikací.
3: No, a jaký máte problém?
0: Helejte se, vy jste byl včera na rohu Vodičkové ulice, jste procházel. Vy jste vystoupil z auta, prošel jste normálně po chodníku, je to pravda?
3: Kde, na rohu jaký ulice?
0: Vodičkový.
3: No, to asi jo, no.
0: Helejte se, prosím vás, vy máte nějaký problémy s nadváhou?
3: To nevím. Já se cítím celkem v pohodě.
0: Kolik vážíte?
3: Já nevím, jestli jsem se nevážil teďkon.
0: Vážíte přes 100 kilo, ne?
3: No, to asi jo.
0: No, to je vidět, protože vy jste nám tam úplně rozbořil ten nový chodník, co jsme udělali.
3: Nový chodník, jo.
0: No, jak jste našlapoval z hurta, tak vy jste prostě ty dlaždice úplně zapasoval o 15 čísel níž. Helejte se to kluci domů furt opravovat.
3: Ať to je lebo, tam je přeci asfalt.
0: No a do asfaltu jste udělal taky díry.
3: No dobře, a to jsem se měl nadnášet, nebo jako kudy jsem měl jít?
0: Helejte se, vy musíte především zhubnout.
3: Jo, a co kdybyste dělali pořádně ty chodníky? To je bezvadný, jako já mám chodit jako kudy.
0: A my máme
3: to je
0: jako
3: můj problém, kolik vážím, máš problém je dělat správně chodníky, ne?
0: A my máme dělat chodníky jako pro koule, jo, nebo co?
3: Pro jaký koule?
0: No ne, tak já nechci vás nějak
3: udělat. Když mám přes 100 kilo, tak to neznamená, že jsem koule, ne?
0: To je něco, jestli jste viděl Jurský park, jak tam ten dinosaurus dělá ty ťápoty, jak tam v tom potom chodí ti lidi, tak to je něco podobného, vy jste udělal podobný.
3: Jak podobný, takových lidí může být stovky, tisíce, ne?
0: Čašiš, nestrašně.
3: To je za ptákovinu.
0: Nestrašně, prosím vás. No nic, hejte se, nebudeme se v tom patlát. Pozdravuje vás Mirek. On nám zavolal na Evropu 2, že prej jste Tyrannosaurus Rex.
3: To je parchant.
0: Že jste ho kámoš.
3: Jo, takže já jsem v rádiu teďkon, jo.
0: No?
3: To snad není pravda, já ho zabiju.
0: Klidně žer dál, protože já jsem taky tlusej a nikomu to nevadí. A někoho to i zrušuje, nazdár.
3: Nazdár.
1: Maximum muziky. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
5: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře, nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc v designové řadě s povrchy břidlice a plátna.
4: Samozřejmostí je garance rychlého dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
5: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
4: Přece Hermann.
5: Hermann. Jistota na celý život.
1: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
6: nebude štít jinak.
1: Předobědová i poobědová pohoda.
6: Jak jsi to říkal?
1: Že předobědová i poobědová pohoda.
6: A je to pohoda. Pohoda.
1: Já to jsem teď říkal.
6: A je to tak.
1: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
6: Na maximum.
1: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
6: No povídej.
7: To nejlepší rádio na světě.
6: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkujeme.
1: My děkujeme a držíme ti flek.

0: Tak nějak se blížíme k 6. hodině. Ke kouzelné 6. hodině.
1: To je nádhera, tahle hudba. My to máme doma na desce a pouštíme si to pravidelně.
0: Expelliarmus!
1: Expecto patronum!
0: Mdloby na tebe! Mdloby! Může to vůbec někdo říct normálně? Mdloby na tebe? Zprávy!
1: Dobré ráno, u Českých Budějovic najel v pondělí večer vlak do nastraženého kamení na kolejích. Souprava nevykolejila a nikdo nebyl zraněn. Provoz na trati byl téměř na 4 hodiny zastaven. České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu. Policie teď žádá veřejnost o informace. Francouzské supermarkety se staly terčem kybernetického útoku. Hackři na dálku změnili nastavení lednic a mrazáků, které místo chlazení začaly potraviny zahřívat. Zkazily se tuny zboží. Škody jsou podle řetězců obrovské. Kdo za útokem stojí, zatím není jasné. Teď už má slovo Zuzka.
2: Praha dokončila rekonstrukci historické budovy jateční burzy v areálu Holešovické tržnice. V památkově chráněné budově z roku 1895 se do konce roku otevře restaurace zaměřená na grilované a uzené maso. Práce, které měly trvat původně 2 roky, se protáhly na 4. Náklady na opravu se vyšplhaly na 250 milionů korun, včetně DPH. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Slávie dnes sehrají druhý zápas v Lize mistrů a proti Sabahu chtějí ukončit čekání na vítězství v hlavní fázi soutěže, které trvá od roku 2007 už 20 zápasů. Sabah je v Lize mistrů nováčkem, do hlavní fáze prošel přes 4 předkola. Má nejhorší klubový koeficient ze všech 36 účastníků ligové fáze. Utkání v Baku začne v 18 hodin 45 minut. Tak dneska vám to klapne.
0: Prosím tě, kvůli tomuhle si jakoby překročila svůj práh bolesti, jo? A dala si fotbal do zpráv, jo?
1: Jo. Abych vám dala naději.
0: Nám. Řekni, aby si nám dala naději.
1: No tak...
0: To máš to, říct ty?
1: Já nevím, já tady ty klubové věci úplně asi
0: a hlavně
1: neuznávám.
0: To je vidět, že vůbec nerozumíš fotbalu.
1: No tak to každopádně.
0: Protože ty jsi mluvila řečí, kterou já jsem vůbec nerozuměl.
1: A to?
0: Že hrajeme proti nějakému Sabahu.
1: No.
0: To, tomu tak nikdo neříká.
1: A jak tomu říkají teda?
0: Nevím, v Baku, že hrajeme.
1: No, tak to jsem říkala, že hrajete v Baku.
0: To si řekla až na konci.
1: No.
0: Jsi říkala, že hrajeme proti nějakému Sabahu, to no, není tak... pravda. To se tak neříká. Jak jsi to říkala v té zprávě, prosím tě, můžeš tě poprosit?
1: Fotbalisté Slávie dnes se hrají druhý zápas v Lize mistrů a proti Sabahu chtějí
0: Sabahu,
1: ukončit.
0: No vůbec proti žádnému Sabahu nehrajeme. To nikdy nikdo neslyšel proti Sabahu.
1: Tak já se tedy omlouvám. Hele, já jako čiju, že to je nějaký fór. Vy tady na sebe s Davidem jako pomrkáváte.
0: Ne, to není fór.
1: Jak je to teda, Davide? Ty jsi takovej fotbalovej tady taky fanoušek.
3: Prostě hrajeme v Baku. No řekla jsi to krásně, když jdeme do Prahy na nějaký zápas jako Sparta, když říkáme, že hrajeme v Praze prostě někde. Uh-huh. To je stejný. Baku. Praha.
0: No právě, takže se říká, že se jede do Baku.
3: Já jsem řekl blbě, já jsem řekl blbě. Tak ono ještě hodina se omlouvám, ještě spejmu.
0: Tak
3: prostě...
0: tohle se nepodařilo, pokračujeme dál. Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D2 na 53. kilometru směrem do Bratislavy se stala nehoda, je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh, očekávejte silný provoz.
4: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Tak, dnes ráno na polovině míst České republiky už mrzne. Maximální teploty jsou do 5 stupňů. Ranní mlhy a nízká oblačnost se během dopoledne postupně rozpustí a pak nás čeká slunečné počasí s jasným až polojasným v Moravskoslezském kraji přechodně oblačným nebem. Odpoledne začne od západu oblaků přibývat. Teploty odpoledne 11 až 16 stupňů. Zprávy jsou za námi a po nich už je tu úterní ranní show s Leušem Marešem a Katkou Říhovou.
4: Leoš Mareš, Katka Říhová, ranní show Evropy 2.
5: Partnerem ranní show jsou interiérové dveře Prim. Prémiové dveře pro moderní bydlení. Více na www. Prum.cz.

0: 6 hodin, 8 minut, posloucháte ranní show na Evropě 2. Já mám ranní informaci, kterou jsem získal od Martina Cihláře našeho, což je informace, která je vlastně zásadní, protože mění sezónu, ano. Je to takzvaný game changer. My tomu říkáme první škrábání. První škrábání se počítá. Martine, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ty přicházíš jako reportér, který to skutečně zažil, protože u vás na Sibiři...
1: No u nás na Sibiři, 420 metrů nad mořem, jsem ráno přišel k autu a měl jsem moje zamrzlý přední sklo a...
0: Je to tady.
1: Asi jako, jak to chápete, nebyl jsem na to připraven a škrabku v autě ve dveřích jsem prostě neměl.
2: Tak který CDčko na to padlo?
0: Ale jakože to, jestli si lidi vůbec pamatujou, že dřív se škrábalo CDčkama.
2: Teď já škrabu do dneška CDčka.
0: No, takže od toho jsou teďka CDčka.
2: Jo.
0: Ale pozor, já jsem to říkal už loni a je to fakt super. Jezdím normálně na Automičku Express a tam mám normálně tu škrabku, daj do auta, ani vám to neřeknou.
1: To jo, ale možná ti tam dávají třeba od října.
0: To nevím, ale vím, já jsem ještě neškrábal, ale stalo se mi, že myslím, že někdy loni, přesně jsem měl takhle zamrzlý to jako sklo, děkuju, jsem měl říct okno a teď jsem si říkal.
2: Leoši, jsi fakt dobrý moderátor a klobouk jdu před tvojí slovní zásobou.
0: Ty bláho, teď jsem čet, že budu dělat Stardance, no tak počkej, s touhle slovní zásobou budu mít obrovský úspěch. Konečně ten pořad pojde nahoru moderátorsky.
2: Přečti si do té doby ještě aspoň jednu knihu.
1: Nahlas.
2: Nahlas.
0: Ještě, že to nemusím řešit ty nesmysly, co píšou bulváry. Takže pozor. Okno jsem měl, zabrzlý, sklo. Mm-hmm.
1: Sklo.
0: A teď říkám, tak škrabku to nemám. A tak jsem se jako jenom tak jako z povinnosti podíval do dveří a tam byla škrabka od té myčky. Mm-hmm. A já říkám, ani nevím, že mi sem dali, to jsou frajeři. A pak jsem se jich ptal a oni, jo, my to tam tak dáváme. A oni ti to ani neřeknou.
2: No mají Ježiš, to, jako,
0: to, no to podstrčí jak zoubková víla.
1: Já jsem teda jako hledal, ještě jestli nemám jako kartu někde v autě.
0: Kreditku.
1: A taky jsem nenašel.
0: No,
1: takže
0: tak,
1: jsem otevíral garáž, hraval jsem se v těch věcích, které mám jako k autu.
0: Chápu.
1: Tam jsem našel tu škrabku a pak jsem to teda seškrábal.
0: Aha, počkej, ty nemáš v autě kreditní karty?
1: Ne.
0: A jak rýsuješ?
1: Špatně.
0: Když jedeš do rádia ráno. Leoš Mareš, Katka Říhová. Show Evropy 2.

0: 6.13, posloucháte ranní show na Evropě 2, máme tady téma první letošní škrabání. Nepočítáme jaro samozřejmě, jo? Myslíme jako po létě, jo? Chápeme, že jsme už letos škrabali, ale v únorový se nepočítá. Halo? Halo? Tady ranní show, dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady Markéta.
2: Ahoj.
0: Markéto.
1: Já se omlouvám, ale já jsem musela zavolat, protože bych chtěla reagovat na to, že v bulváru píšou o tom, že by Leoš Mareš měl moderovat Stardance.
0: Ano.
1: A já jsem si říkala, že kdo jiný.
0: Je, vy jste milá. Tak jim to...
1: Že jo.
0: Tak jim to, počkejte.
2: Napište jim korespondenční lístek, že byste o to stála.
0: Napište jim korespondenční lístek a oni třeba toho Aleše Hámu ještě zrušej. Ale jste milá, jste moc milá, děkuju. Já, když jsem to včera čet, tak říkám, já jsem nevěřil vlastním očím.
2: No my taky. A říkali jsme si, tak on to tady před náma takhle tají.
0: No jo.
2: To je kamarád.
0: Tak jste milá, že nám takhle voláte. A zeptám se na to škrabání. Nemyslím to nějak jako vulgárně, ale... Už jste škrabala dneska? Nebo včera večer?
1: Neškrabala jsem, bydlím 600 metrů nad mořem, ale dneska škrábání ještě nebylo.
0: Teda já musím říct, že mě samozřejmě hned to evokuje takovou příjemnou představu, že mě žena škrábe na zádech.
2: To je škrabka.
0: Škrabka, to je tak krásný. Moje dcera to po mně chce a líbí se mi vždycky, jak po pár vteřinách řekne, dost, už ne, už je to nepříjemné.
2: Tak moje dcera to miluje a vždycky řekne právě, a můžeš ještě na zadeček zajet.
0: Na zadeček. No. A řekne pak, to je nepříjemné už.
2: Ne.
0: Tak, ale zase to
2: přitlač.
0: Má, musím říct, že s těma dětma máte perfektní zpětnou vazbu. Okamžitě vám to řeknou.
2: Mm.
0: Oni se nenechají škrábat jen tak jako z podstaty, jako ze setrvačnosti a ze soucitu.
2: Je pravda.
0: Tak děkujeme, mějte se, naschle.
1: Naschle.
0: Naschledanou. Milá paní.
2: Ano.
0: Ranní show, dobré ráno. Halo.
3: Dobré ráno.
0: Tak říkejte.
3: Já tady Tereza, já jsem dneska ráno škrábala.
0: Škrábala jste. Tereza Kostková nám volá hned po ránu.
3: Ne, to ne.
0: Tady má... Marku, zavolejte taky. Marku, zavolejte taky.
2: Terezo, a kde?
0: Terezo, kde?
3: Mukařově.
0: Na Zadově?
3: Mukařov.
0: Jo, Mukařov. Uříčan, já jsem si myslel na Zadově. Protože na Zadově se podle mě taky škrábe.
2: Aha.
0: A zároveň to evokuje to škrábání, které vás také napadne, že jo? Že prostě, no tak buď na zádech, anebo ve spodní části těch zad. Jo? To tak jako se taky dělá, že se prostě poškrábeš. Že to tam trochu zasvědí, třeba pokakání. To bylo možná zbytečný. To bylo trošku na Kozuba. My už se těšíme na Štěpána Kozuba, který přijde, přátelé. Kdy?
2: Kdy?
0: Pozítří, ve čtvrtek. Každopádně zdravíme Mukařov. Mějte se, papa.
3: Mějte se, naschle.
0: Naschledanou. Ranní show, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Tak
4: prosím,
0: co?
4: Pěkně. Já jsem přišel na Lacek.
0: Neslyšíme. Telefon, prosím, do ruky. Telefon do ruky.
2: Máte namrzlý telefon.
0: Tak povídejte.
4: Jo, jako mrzlo, ale úplný lifehack je, není třeba škrábat, stačí tlačítko na vyhřívaný čelní sklo.
2: Ano jo, tak tyhle ty prostě výdobytky moderní doby, já nevím.
0: To je lifehack teda, ale ono to trvá.
4: To je lifehack, když bydlíš v jeseníku a máš dodávku, kde máš čelní sklo do 2 metrů, tak tam se ti moc škrábat nechce. No?
0: Jo, a jak dlouho to trvá, než to tlačítko zabere?
4: Tak při dnešní nule to bylo asi tak 10 vteřin.
0: Hustý. A jakou máš dodávku?
4: Forda.
0: No tak to víš, Ford. A jak se to jmenuje, Ford, co?
4: Transit Custom.
0: No, Transit. Legenda, tyjo. Tak díky, zdravíme Jeseníky. Nazdar.
4: Ahoj.
5: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy.

0: 6 hodin 20 minut posloucháte ranní show na Evropě 2 a my máme to privilegium takhle za tmy, takzvaně pod rouškou, se prostě normálně bavit první čtvrthodinu o něčem tak banálním, jako je škrábání okna. Protože potom, až se rozední v 7, v 8, už to bude nuda, ale dneska si to jako užíváme, přiznávám se, protože je to poprvé. Jo, protože přece jenom furt tady byly babí léta. Navíc ty si přece, Katko, říkala, že i tento týden ještě léto přijde.
1: Ve čtvrtek a v pátek má být ještě sluníčko a 18 stupňů.
0: Takže to je vlastně jako výstřel. Pak se nám to je jako teaser na zimu. Jo, taková upoutávka, jak to bude, ale pak se nám to jako chvilku vrátí a pak už doplnejch.
1: No, ono se to vrátí, ale to neznamená, že ráno nebude mrznout, že jo. To už jsou prostě tyhle dny.
0: To znamená, i v těch dnech, co bude babí léto, bude ráno mrznout?
1: Někde určitě.
0: Tak, bavili jsme se o tom škrábání. To sloveso škrábání je tak zvukomalebné, ale každý mu evokuje něco jiného. Já se chci omluvit za ten vstup, který jsem měl předtím, já nevím, proč jsem to jakoby řekl, ale já to mám nějak jako celoživotně, když se řekne škrábání, tak já se omlouvám, mě opravdu, nevím proč, nenapadnou záda, ale napadne mě zadek. Já se omlouvám, protože možná mi to říkala vždycky máma, jako neškrábej se, Loušku, neškrábej se, neškrábej se. A pak mi taky i žena říká, abych si neškrábal ty strupy.
1: Jo.
0: Neškrábej si to.
1: Budeš mít jizvičky.
0: No a ty si tady říkala do písničky nějakou větu svýho strejdy?
1: Našeho dědy, no.
0: Jo, dědy. Tak,
1: to vždycky říká našim dětem.
0: A říká?
1: Koho večer svědí zadek, tomu ráno smrdí prst.
0: Tak. Tak mě to přesně celý život jede v hlavě.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Dnešek by byl úplně normální den. Ale nebude. Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
9: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
12: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
13: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek G.cz.
14: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2. Vlítněte na web Evropy 2, ať víte, jak to zkoulet a vyhrát 100 000 na váš maturák, moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na afterparty. Maturiťák snů s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost.
15: Berete se rádi? Tak pojďte do kina. Čeká tam na vás Street Fighter. Ultimátní akční řežba

0: Svět podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2, Svět podle Koháka s Jakubem Kohákem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Leoši, mám na tebe hned takovou otázku.
1: Jsem připraven.
2: Tazvaně, seš přesně, pozor, to tě to bude taky zajímat.
3: Dobře.
2: Katko. Strašidelně.
3: Mě to vždycky
2: My
3: zajímá.
2: Se tady bavíme dost často o fotbale, že jo?
3: No, bohužel ano, musím říct, tak. Že máš pravdu.
2: No a pozor, já mám takovou otázku, Leoši, na tebe. Jo?
1: Ano.
2: Ty jsi fanda fotbalu, že ano?
1: No, ale nějak to slábne, člověče.
2: Mě to taky samozřejmě slábne.
1: Já to nechápu.
2: Čím jsi starší, tím máš jiné priority. Ale pozor, je tu jiná otázka.
1: Ano.
2: A nejenom ode mě, od mnoha a mnoha mých, řekněme, spoluhráčů, kamarádů a tak.
1: Ano.
2: Umíš ty vůbec fotbal?
1: Ne.
2: Že ne? My jsme si říkali, že ty prostě budeš kopiťák.
1: Já jsem kopiťák.
2: Že jo?
1: Nemíč takzvaně.
2: A hrál jsi někdy vůbec, třeba zkoušel jsi to? Nebo?
1: Ano, ale nikdy, představ si, jsem nebyl na trávníku.
2: Nebyl.
1: V životě ne, no. Jako jenom jako moderátor v teniskách, no. Ale nikdy jsem nehrál na trávníku fotbal.
3: Ani kopačky si nikdy neměl?
1: Ne, ne. Za barákem jsme hráli samozřejmě v teniskách, na asfaltu, v tělocvičně.
2: A to ti bylo třeba kolik?
1: No, jakože, ale nikdy jsem nehrál opravdu jako na hřišti.
2: Za týmem.
1: Ty brány s týmem v dresech, ne.
2: Nikdy. Ani se jako malý fotbal, 5+1?
1: No to jo, že jsme měli mikiny jako místo jako branek, kotičky na pole.
2: Jako regulární nějakou mikrosoutěž.
1: Ne, nikdy v životě.
2: Tak je, hele, měli jste pravdu, neumí fotbal.
0: Leoš Mareš, Katka Říhová. Show Evropy 2.

0: Polly Garant, Kenny Ruff a Ego, Lucky. Omlouvám se, jestli jsem přečet někomu špatně jméno.
1: Dobře jste přečet.
0: Jo, děkuju. A já jsem ti chtěl říct, že díky tobě jsem se něco dozvěděl dneska, Káďo.
1: Nekecej.
0: Jste měli ve zprávách vstup o tom, že Slavia Praha hraje dneska druhý zápas Ligy mistrů v Baku.
1: Ano.
0: Jo? Tak tomu říkáme my fanoušci, že prostě se letí do Azerbajdžánu, do Baku. Uh-huh. Jo? Že prostě Baku to je úplně, jako kdyby si letěla třeba na Saturn.
1: Ano.
0: Jo?
1: Tak Azerbajdžán.
0: No normální lidi.
1: Je to
0: lidi,
1: prostě zajímavá destinace.
0: Tak jo, je to tak, normální kosmonauti letějí třeba k měsíci nebo na oběžnou dráhu, jo. A potom samozřejmě jsou takový ty satelity, jo, ty mise, že letějí na Saturn, jo.
1: No.
0: A tohle to je v Lize mistrů, jo. Ty prostě lítáš, buď si tak jako tak poletuješ, jakože po Evropě, jo, že letíš do Německa, nebo do Polska, nebo takhle, nebo je letíš jako daleko, jo, na měsíc, to je třeba jako Barcelona, nebo třeba Portugalsko, to už je daleko, a pak letíš na Saturn, a to je do Azerbajdžánu.
1: No.
0: Oni museli slávisti hrát ligu už v pátek, protože potom sedli na vlak a vlastně jeli do Azerbajdžánu, jo, v pátek večer.
1: Chápu.
0: A dojeli tam dneska.
1: Chápu.
0: A hrajou
1: z mnoha přestupy.
0: Vlastně, kde to je ten Azerbajdžán? Zkusíš to najít, jako?
1: Tak trochu tušíme, ne?
0: No vlastně moc netuším.
1: Já si myslím, že to je... Jako, no, ne, já to nebudu říkat, co si myslím, protože jako trochu... zase bych ukázala, jak jsem neznala, jo.
0: A je to jako vlastně kde?
1: Jako, takže představ si.
0: Ty by si dokázala píchnout do mapy světa tušku, kde je Azerbajdžán.
1: No,
0: jo?
1: Máš pravdu, že asi ne. Já bych ho dala spíš vedle Uzbekistánu a Turkmenistánu, ale ono je to vedle Gruzie. Představ si, že máš Turecko, tak ono to sousedí vlastně, pak je Arménie a pak je Azerbajdžán.
0: Aha, tak počkej. Tak to vím.
1: No.
0: Takže je Turecko,
1: no.
0: Pak je Kelin.
1: Ano.
0: Ne, počkej. Kelin je Arménie nebo Makedonie? Makedonie, jo, Kelin je Makedonie. A to je tam taky, ne?
1: Ježiš, my jsme teda opravdu teda...
0: Já se přiznávám, prostě tak to je. Marek Zemdipis. Eben z Vyše.
1: On je z Moldávie, tak to je
0: to
1: Evropa.
0: To jsme řekli?
1: To se neřekl.
0: Já jsem úplně to řekl blbě.
1: Moldávie ještě Moldávie. V Evropě, no.
0: Já se omlouvám teda. Je to trochu takový jako tam... Takže je Turecko.
1: Takže Turecko.
0: A Turecko pak je co?
1: Pak je Arménie a Gruzie, jakoby vedle. A vedle Arménie je Azerbajdžán. A tam je Baku.
0: A tam je Slavia dneska.
1: Jo.
0: A já jsem chtěl poděkovat, že jsi mi řekla, že ten klub se jmenuje...
1: Sabah.
0: Takže Slavia hraje dneska s klubem, který se jmenuje Sabah.
1: Sabah.
0: Sabah. To jsem nevěděl. To jsem nevěděl. A omlouvám se vlastně za svoji neznalost zeměpisu, no. Mám
1: v tom Baku ale mají víc, podle mě, to je fakt jak Sparta a Slávie, že jsou oba dva tyhle kluby v Praze, tak Sabah je v Baku a pak je tam ještě Neftči Baku, nevím, jak se to čte,
0: aha,
1: ale je to taky docela známý klub.
0: Jo.
1: No, a dokonce v azerbajdžanské tabulce je to Neftči Baku ještě nad tím Sabahem.
0: Katko, tak takovouhle informaci jsem o tebe nečekal.
1: Čučíš, co?
0: Raní show, dobré ráno.
2: Krásné, dobré ráno přeji.
0: Posloucháme.
2: No, jenom jsem chtěl říct, že Arménie byla první křesťanskou zemí na celém světě.
0: První křesťanská země na celém světě, jo?
2: Ano, ano.
0: Jakože dřív, než třeba jako v Římě, jo?
2: Určitě.
0: Fakt?
2: Určitě.
0: Arménie byla dřív, než...
1: A je to nějaký for, nebo který nechápem?
2: Ne, to je fakt. To mi říkal bývalý spolupracovník. A oni tam s tím zmiňovaným Azerbajdžánem měli nedávno nějaké tahanice o nějaké území, které se jmenuje Náhorní Karabach.
0: Hele, jako já se do toho asi nechci pouštět. Za prvé tomu nerozumím, za druhý nechci, aby nás vybombardovali.
2: A já tomu taky nerozumím.
0: Ale jakože přijde mi, že úplně první křesťanská společnost byla kolem Ježíše Krista. Bych si tipnul teda.
1: A není to jistý.
0: Není to jistý, jako jo, jestli s tím má něco Ježíš společného, s tou křesťanskou společností, ale že by...
1: Jesus Christ,
0: že by měl něco z Christianity, ale že by zrovna v Arménii, jako je to možný. Teď si z toho fakt nedělám srandu. Přijde mi to divný, ale jako, OK, proč ne?
2: Jak jsem nakoupil, tak prodávám.
1: Hele, já jsem možný. Tady našla.
0: Je to možný, jak říkám, je to možný.
1: Máš skoro pravdu, že Arménie byla první zemí na světě, která přijala křesťanství jako státní náboženství.
0: Jakože ho neměli a přijali ho.
1: Přijali ho jako první státní náboženství. Ale jakože by to tam úplně vzniklo.
0: Oni si asi jako první řekli, no tak jo.
1: To desatero, to není jo. Špatný.
0: Nesesmilně blbý, to vyškrtnul, ale dobrý.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Evropa 2, kde to stojí?
0: Kde to stojí?
1: Na D2 na 53. kilometru máme hlášenou nehodu. Je to ve směru do Bratislavy, zůstává tam neprůjezdný jeden jízdní pruh a tvoří se kolona.
0: A já se omlouvám Kelinovi ještě jednou. Moldávie teda.
1: Ano.
0: Ty bláho, ty jsi to věděla?
1: Ne, nevěděla.
0: A co bys řekla, kdybys to měla v kvízu?
1: No.
0: Jakou bys řekla republiku?
1: Kazachstán.
0: Fakt bys řekla Kazachstán?
1: Nevím. Podle toho, jaký by byly v kvízu možnosti.
0: Nejsou možnosti, musíš to právě vystřelit bez možností.
1: Tak, tak to bych prohrála celý jackpot.
0: Je to Moldávie, prostě je to Moldávie. Hlavní město?
1: Kišiněv.
0: Kišiněv. Tak, jsme to narovnali. Vrátili na kole.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Evropa 2.
0: A tohle je Kelin. Jmenuje se to Nad ránem, což je teď.

0: 6.42, dneska má svátek Renáta a je 13. října. Tohle je Kelin nad ránem.
1: No, já jsem měla ve zprávách v 6 hodin jednu informaci, kterou bych možná ráda ještě vypíchla a zopakovala, protože mi to přijde mega zajímavý.
0: Povídej.
1: Francouzské supermarkety se staly terčem kybernetického útoku. A co udělali hackři? Oni na dálku změnili nastavení lednic a mrazáků a to, co mělo být zmrzlé, tak ohřáli.
0: To jde, jo.
1: A zkazily se tuny potravin. No, to jde, právě, jo. Že jsme nevěděli, že to jde. Ty můžeš na dálku naprogramovat a přeprogramovat mrazák.
0: Hustý.
1: Takže máš mražený kuře a vyndáš ho grilovaný.
0: To je taky dobrý, ale.
1: No, jako, hele, já mám ráda docela ty hotovky, já to docela kupuju, ono to občas jako ti vytrhne trn z paty, tak, ale...
0: Je to tak osvěžující, že říkáš slovo mrazák a neříkáš mražák.
1: Já to nenávidím.
0: Já to taky
1: Ježiš,
0: nenávidím.
1: Mražák je strašný.
0: Ale říká to půlka republiky, bacha na to.
1: Jako myslíš ta...
0: Ta lepší.
1: Ta hloupější?
0: Ta lepší půlka.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Ranní show Evropy 2 tě tento týden pošle na Dovču. Zahraj si s námi každý ráno o poukaz na dovolenou s cestovní kanceláří TUI. Od pondělí do čtvrtka rozdáváme vouchery na 10 000 a v pátečním finále hrajeme o 20 000 na jakoukoliv dovolenou z nabídky TUI. Vystřel se k moři. Celý příští týden v ranní show Evropy 2.
3: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5-30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
5: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Herman. Jistota na celý život.
6: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
7: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
8: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
9: To je ale zima. Jdu ven.
8: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
10: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
11: Popkultura ožívá ve Westfield Chodov. Od 16. do 18. října zažijí Westfield Days na vlastní kůži. Čekají tě gaming, beauty, DJ workshop, live cooking z Gado i setkání s Davidem Famem, Michsakem nebo Game of Life. A navíc slevová knížka s více než 70 nabídkami do obchodů a restaurací. Více na westfieldchodov.com.
12: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
13: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportál.

0: 6.51, posloucháte ranní show na Evropě 2. Viděl jsem na Instagramu video, jak je Brad Pitt na večírku.
1: Jo. Dobře.
0: A vlastně mě to úplně fascinovalo, protože vlastně to video bylo tak obyčejné, jako z akce. Jako stovky videí, které jsme viděli. Představ si, někdo se točí, že je na akci. Mm-hmm. To znamená, jsi normálně v prostoru, kde je mnoho lidí, mm-hmm. jsou tam prostřené stoly.
1: Mm-hmm. Jo, hudba.
0: No, možná ani nevím, bude se večeřet mm-hmm. a ty se točíš se známejma.
1: Jasně.
0: Jo, ale...
1: Jako na selfiečko, jo? Takhle natáčíš sebe a ostatní a okolí.
0: Tady na tomhle videu vlastně točíš ty lidi. Mm-hmm. Jakože netočíš sebe.
1: Brad Pitt se nenatáčel.
0: Brad Pitt se nenatáčel. A Brad Pitt se s někým baví, ale bylo to strašně zvláštní, člověče. Bylo to jako zvláštní, že vlastně tam, jako kdyby si byla třeba na Žofíně, nebo v nějakém kulturáku, na plese, nebo na firemní akci, mm-hmm. jo? Mm-hmm. A prostě jeden z hostů je Brad Pitt se svojí holkou. Jo. A kolem stojí normálně lidi a nevšímají si ho. Jak to tak na akcích jako bejvá, ne? Že prostě seš, postáváš,
1: čekáš,
0: až prostě někdo zahlásí, že se jde večeřet, takže stojí hlouček. No a jeden ten hlouček je Brad Pitt se svojí holkou a baví se s Georgem Clooneym se svojí holkou. Jo? Mm-hmm. Tak čtu ten popisek a zjistím, že to je prostě nějaká večeře nadace George Clooneyho. A že tam byl prostě pozvaný Brad Pitt a další lidi, až byli prostě na akci. Ale bylo to stejně jako fascinující.
1: Oni tam takhle pozvali i influencery,
0: ale ne,
1: který natočili ale, tyhle ty prostě opravdu významní lidi.
0: Možná to byl nějaký známý. Mm. Jako to nebylo jako nějaký Brad Pitt, ale ta obyčejnost toho videa. Prostě jsi normálně na firemní akci a natáčíš jako lidi, víš, a ty hloučky a tam prostě, že jeden hlouček je Brad Pitt s paní, se baví s Georgem Clooneym s paní a kolem jsou ty další hloučky a nikdo jim nevěnuje pozornost.
1: Jo.
0: Baví se jako sami ze sebou. A to mně přišlo prostě strašně dobrý, že i tyhle ty lidi jsou pro nějaký lidi
1: obyčejní.
0: Běžný prostě, no jasně, no.
1: Breďák, starý dobrý breďák.
0: A někdo řekne, hele Brad, jo, dobrý, prostě to jsem ti chtěla říct. Včera jsem byla v Macy's a mají tam nový kozačky, jo?
1: A prostě... Dobrý, no. Já tak moje dcera třeba to takhle má s tebou, ona vždycky ještě vidí, co říká, ale strýda Leoš, tam zase blbne.
0: No, ale jako vlastně ta normálnost mě fascinovala, že většinou znáš videa, že prostě jdou ty lidi, že jo, a lidi kolem ječej, nebo na hotelu jsou všichni z toho jako blázniví, nebo jsou tam desítky těch mobilních telefonů. Tady prostě normálně to bylo jenom takový random video.
1: Je pravda, že asi je divný je vidět chodit po něčem jiném, než je červený koberec.
0: A oni tam tak jako stáli a prostě mají kecali ve čtyřech, dva páry.
1: Cíčko...
0: A přesně, a
1: Rinčík.
0: Už jsem na to přišel, nejvíc fascinující byly ty ostatní skupinky.
1: Jak na ně nezírali.
0: Vůbec. Měli svoje vlastní problémy.
1: No, tak prostě tam se zase bavil Johnny Depp s Leonardem.
0: Ne, tam třeba probírali. Ježíš, ty jo, zase Brad Pitt, ty jo, on se fakt nakýbluje všude, ty jo, víš? Pojď.
1: Už je tu zas. Vyžírač rautů.
0: Přesně, jako fakt, George Clooney už nemůže udělat žádnou akci bez toho, aby nepřišel i tenhle. Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show.

0: 6.59, posloucháte ranní show na Evropě 2 a já se dopředu omlouvám za následující příběh.
1: Ano.
0: Že ho dám. Totiž bavili jsme se před chvilkou o... O čem jsme se bavili před chvilkou?
1: V minulém vstupu jsi říkal informace o Bradu Pittovi, respektive, že jsi viděl video s Bradem Pittem, jak byl na večírku a jak se říká nikdo, don't give a fuck.
0: Ano, nikdo jaksi...
1: Nehnul brvou, že je tam Brad.
0: Minimálně nikdo, teda v tom videu.
1: Jo, nikdo nešílel, prostě tam byl Brad jako jeden z normálních, jako z normálních lidí.
0: Jenom jako z normálních lidí.
1: No.
0: A mě, ty jsi totiž reagovala, že něco podobného vlastně řeší tvoje dcera.
1: No ne, že to je takový úsměvný, že prostě se na ty lidi zvykneš, jako co ti taky zbývá, že jo? A že ona, když tě vidí prostě někde v televizi, v Superstar nebo na Billboardu, když říká, hele, strejda Leoš.
0: To je ale rostomlý.
1: A už víš, jako, že to je takový jako prostě normálka.
0: Naprostá normálka. Mně se to stalo včera, nebo jsem zažil příběh svojí trenérky. Měl jsem trénink.
1: Ano.
0: Jo, s Bárou. A mezi cviky mi najednou říká Bára, tak se to stalo včera. A já říkám, co se stalo? Vydrželi to 6 týdnů. A já říkám, co se stalo? Co vydrželi 6 týdnů? No, včera se mě zeptali. A já říkám, na co?
1: A kdo hlavně?
0: No a kdo hlavně? No ona má totiž kurz, kdy hromadně cvičí ženský.
1: Mm-hmm.
0: 30, 40 let. Jako věk, uh-huh, jo? A od září to jede, ten kurz.
1: Uh-huh.
0: A že 6 týdnů nic, a že prej se jí o víkendu ptali. Najednou, že si jakoby sedli a říkají, tak co, Báro, jaký to je?
1: Jaký je?
0: A Bára říká, já jsem to věděla, že to přijde. A vždycky, když se mě někdo zeptá, tak mě to přijde takový hrozně blbý. A říkám, jak to probíhalo. No a oni, že si sedli, říká, jaký to je prostě trénovat Leoše Mareše.
1: Uh-huh.
0: A já říkám...
1: A řekla jim pravdu, anebo...
0: A já říkám, a co jsi...
1: Nebo jsi chtěla udržet práci.
0: Co jsi jim řekla? A ona mi říká, Bára, no oni chtěli pikošky, prostě oni chtěli nějakou pikošku, prostě chtěli klasicky drbat, tak já jsem nevěděla, co jim mám říct. Tak jsem říkala, no nic, tak jakože normálně prostě, no.
1: Často cvičíte i tu nahou jogu, že jo, takže prostě nějaký informace by Bára už mohla mít.
0: Ne, holky se prej, nebo ženský se prej divili, hele, a to jak tam číslujete ty tréninky, to 549, 550, tolik dní už jako jste spolu, jo.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. A ona říká, jo. A to čísluješ ty? A Bára, že říká, ne, prosím tě, blázen na čísla, to je Leoš. A holky, jo, jo, jo, jasně. To.
1: Tak si předplatili kursy na příští rok, viď?
0: Je to tak.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
3: 3, 2, 1, pav! Halloweenská mateří douška s dárkem je tu. Svítící tetovačky, upíří auto k vystřižení, tajemné šifry a strašidelné úkoly. Speciální host Jakub Kohák, zvracející dýně a nechutná pizza. Super halloweenská mateří douška tě čeká na stáncích.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci. Armovací tkanina Pro doma za akční cenu 999 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Pro doma. Pomáháme s Europlazmou.
4: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropoli Zličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
2: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
5: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
6: Tati, kdy bude levnější benzín?
7: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
8: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Přijďte na testovací jízdu.
9: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
10: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Dámy a pánové, v 7.07 v ranní show na Evropě 2 soutěž s Paládiem. Nákupní centrum Paládium je místo s jedinečnou atmosférou, které v Praze nelze vynechat. Tak si to představte, všichni víme, kde je Paládium. Kdo by to nevěděl, je to náměstí Republiky.
1: Je žlutý to... metro.
0: Žlutý, můžeme říct naproti kotvě. Což já nevím, jestli jako chceš říkat, že nějaký obchodák je naproti jinému obchodáku. Mimochodem, kotva je úplně zavřená. Mm-hmm. Víš to?
1: Ne.
0: Tam je nějaký
1: už
0: úplně...
1: Tam roky nebyla.
0: Počkej, tam je normálně ale nějaká přestavba jako přestavba, přestavba. Mm. Že z toho má být nějaký úplný nesmysl. Nevím, jestli to je vhodný to teďka říkat v týhletý...
1: Já na tebe koukám, no.
0: V týhletý tak... jako vy soutěži.
1: Má to prostě super obchodák, jo?
0: Já vlastně nevím, jestli to má být obchodák.
1: Oni to třeba nějak... to konečně předělají na něco, kam budou lidi chodit.
0: No, tak jakože ty si nepamatuješ asi kotvu, viď?
1: No jako vím, že to mělo nějaký vyhlas. To je jako v Budějovicích prior, tak prostě to je kotva, no.
0: Měl
1: je...
0: v Budějovicích prior jako tu
1: no, jasně,
0: slávu.
1: Ano,
0: slávu.
1: Samozřejmě. A je to přesně ten styl toho nakupování, že máš ty otevřený pasáže a jsou tam prostě regály s různým zbožím a ty vlastně volně přecházíš z jednoho obchůdku do druhého, aniž by si vstupoval do dveří. Chápeš?
0: Jo.
1: Že to je všecko jako na nějaký pasáži, jako taková tržnice.
0: Tržnice, že nevstupuješ do jednotlivých obchodů. Si pamatuju, že v Berouně otvírali takhle obchodák kdysi. Nepamatuju si, jak jsem jmenoval. To je jedno. To asi není podstatný. Ale vím, že tenkrát speciálně na ten den otevření tam dodali 20 barevných televizí.
1: Kde to bylo?
0: Nevím, ale byl jsem dítě. A jakože, aby to jako bylo nabitý. Mají barevný televize, 20 jich měli.
1: Wow.
2: Šmareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Evropa 2.
0: Soutěž s Paládiem po písni. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Tak přátelé, nákupní centrum Palladium. Všichni známe Palladium, místo s jedinečnou atmosférou, které v Praze nelze vynechat. Najdete zde téměř 200 obchodů, restaurací, kaváren a provozoven služeb, kde můžete, pozor, nově platit dárkovými kartami Palladia. To je ten fór, že jsou dárkové karty Palladia a s nimi můžete platit v obchodech, restauracích, kavárnách a provozovnách služeb. To znamená, to je ten game changer, když nevíte, čím udělat radost, pořiďte dárkovou kartu Palladia a zaručeně potěšíte Vánoce, že jo?
1: To je teda kouzelná kartička.
0: Kouzelná kartička. Samozřejmě jsou i kartičky, říká se jim kreditní karty, jsou i kouzelný kartičky, jako který platí i jinde, ale ty se blbě dávají k Vánocům třeba.
1: To je pravda.
0: Dát někomu kreditní kartu k Vánocům, samozřejmě není to špatný, ale to dělají spíš muži pro svým manželkám a ne jako vánoční dárek, ale tak nějak jako, no tak tady teda jsem ti chtěl dát kus svého života, že?
1: No to teda nevím, v jakém světě žiješ, ale dobře, ty, já ti to neberu.
0: Ty nemáš kartu svého manžela?
1: Samozřejmě, že ne.
0: Ne jo.
1: Ne, my jsme normálně emancipovaná domácnost.
0: Michale, ty jsi to udržel, jo? Fakt nemáš kartu Michala?
1: Nemám. A proč bych měla jeho kartu? No, a proč by on měl mít mojí?
0: No, on tvojí nemá, samozřejmě. Ale neříkej mi, že kupuješ věci do domácnosti ze svých peněz.
1: Teď nevím, co mám říct.
0: Jako fakt?
1: Jako něco kupuju, no.
0: No něco,
1: a co,
0: jo.
1: Jako jídlo třeba kupuju.
0: Dobře.
1: No. Nebo když jdu do Palladia, tak kupuju.
0: Tak pojďme ale k té kartě Palladia. Protože to...
1: My totiž bychom měli společnou, on by mi zablokoval.
0: Kdyby co?
1: Kdyby jsme měli společnou kartu.
0: Ale jakou kartu?
1: No, jako kdybych já měla přístup k jeho účtu, tak bych ji měla stejně na týden. On by nesouhlasil s mými transakcemi. Chápeš? No, lepší je mít svobodu.
0: V tom je ten for, že ti dá tu kartu a tak automaticky souhlasí s tvými transakcemi.
1: Aha, no tak já to teda proberu, no.
0: Tak to prober. Tak to prober. Volejte 257-400-888.
1: Ano.
0: Protože jednu kartu pro vás máme.
1: Dnes soutěžíme o dárkovou kartu do nákupního centra Palladium v Praze v hodnotě 5000 korun. Platnost karty je jeden rok a můžeš ji využít ve všech obchodech, restauracích, kavárnách a provozovnách služeb Palladia. Svět je plný přání, vyber si to své.
0: Jasná věc, to je dárek.
1: A nikomu se nemusíte zodpovídat.
0: No ale je to 5000 jenom, vole.
1: No a co?
0: Haló?
2: Haló?
0: Čau.
2: Dobrý den, Martina. Martino,
0: dobrý den. Martino, prosím vás, jestli byste nám mohla odpovědět na otázku, jak dlouho je otevřeno nákupní centrum Palladium v Praze, které letos slaví 19. narozeniny?
2: Myslím si, že správná odpověď je 19.
0: 19 co?
2: Let.
0: 19 let, no ale my to máme komplikované. Dobře, poslouchej. 19 let je za A 7 dní...
2: Jo, takhle.
0: Nebo za B 700 dní, nebo cca, neboli cirka, 7000 dní.
2: Cca 7000.
0: Myslíš, jo? Já teda samozřejmě, protože čísla mám rád, tak jsem si dal 19x365 a je to 6935. Já bych to uznal, prosím vás, kdyby to chtěl někdo jako zpochybňovat, je evidentní, že
1: ještě
0: to...
1: Ještě přestupný rok jsi tam nezapočítal.
0: Ještě ke všem, no jasně, a je to, jako je to evidentní, že to je samozřejmě správná odpověď, že... Ha!
2: Super. Yes.
1: Tobě se to bude nakupovat,
0: Tobě
1: Martinko.
0: Tobě se to bude, Martinko, nakupovat. Tak se měj krásně, měj se krásně. A jenom jestli by se nám mohla říct ještě na závěr jako informaci. Můžeš se podívat na hodiny a říct, kolik je?
2: 7.17.
0: Je 7.17. A nevíš, co je za den dneska?
2: Úterý.
0: Ty mi chceš říct, že úterý 7.17?
2: Přesně tak.
0: To je teda...
1: A dovolala ses.
0: Ale ty máš svoji kartu, tak to stačilo. Každopádně přejeme ti hezký den. Papa, ahoj.
2: Ahoj. Leoš Mareš, Katka Říhová.
0: Show Evropy 2. A my navazujeme, je úterý 7.17 a říkáme dalšímu člověkovi halo, halo.
3: Halo, halo, já volám na písničku na přání.
0: Je to tak, tak to voláš dobře. Mě by zajímalo, jestli by si vyměnil písničku na přání za dárkovou kartu Palladia na 5000.
3: Vůbec bych se nevyměnil, právě, že jsem teď poslouchal. Říkám, proč ještě nějaký pádium, když má být písnička na přání.
0: A teď je, tak to jsem
3: zvolal přesně. Dobře.
0: To znamená, ty by si normálně to nevyměnil, pro tebe je ta písnička cennější, jo?
3: Cennější, já to je moje nejoblíbenější rubrika.
1: Tak co máš taky říkat, že jo, my kartičku druhou už pro tebe nemáme. Tak...
0: Každopádně máme ale písničku jenom jednu za 168 hodin, jednu za týden, tak řekni nám celou svoji historii.
3: No, volám už strašně dlouho, od té doby, co volali za covidu nějaký ženský, nějaký učitelky, myslím, že volali.
0: No.
3: Tak od té doby, kdy poslouchám tuhle rubriku, No, a teď jsem určitě zabral místo nějakému děcku, který jste chtěl dovolat. takže na vás myslím, děti, a pustím vám něco, co není zprostýho, co je veselýho, no.
0: A tak, co to bude? Co to bude?
3: Pustíme Ventolina, když jedu z hub.
0: Ventolino. A dej nám...
3: Ventolin. Ventolin.
0: A to je Ventolin. Co?
3: Takový český šaman.
0: No.
3: Hraje techno. A nespíváš prostě, no, tak já jsem od nějak, já poslouchám od nějaký písničky, kde se mluví prostě, a to teď pouštět nechci jakhle po ránu. Mám tady klukáky vedle, těšíme se do školy. Takže Ventolin, když jedu z hub.
0: To je ono už. Tak to je hustý.
3: Jedem
0: z hub.
4: Když jedu z hub.
0: Co jsi to vybral, prosím tě?
3: Ventolina.
0: No, dobrý. Slyšíš to už?
3: Jo, slyším, bavíme se.
0: Když jedu zub.
3: Rozpuku tancuje.
0: Tak jedem, tak tančíme tady s naším nejoblíbenějším posluchačem asi.
1: Dík za výběr.
3: Jdeme.

0: Makovej závin I'm driving.
1: Svět není Lego, tak si nech to svý upražený ego. Člověk si naplánuje, ale Viktor potřebuje víc anarchie.

Stále posloucháte ranní show na Evropě 2. To je český techno a to je píseň, kterou hrajeme prostě v úterý 7.17. Tak to je.

0: Hustý. Normálně český techno.
1: Zase jste nás obohatili.
0: Ale obohatili a pán byl navíc strašně fajn.
1: Pán je, prosím tě, vysokoškolský profesor, přednáší na Karlově univerzitě na pedagogické fakultě. Je to magistr David Doubek, PhD.
0: Počkej, ten, co nám volal, nebo ten, co zpíval?
1: Ten, co zpíval.
0: Ventolín.
1: DJ Ventolín a tady jeho pseudonym. Znáš Ventolín?
0: Ne.
1: Takže ty jsi nebyl astmatik v dětství.
0: Ne.
1: To je takový to dejchátko. To je ten inhalátor, to je Ventolín.
0: DJ Ventolín. A pán je PhD.
1: Pán je PhD.
0: Takže chytrej.
1: Jo.
0: No, my jsme fakt obohaceni a nemyslíme to ironicky. A pán, jak říká, zabíral jsem teďka tady prostor nějakým dětem. Děti, pustím vám něco, co není sprosté. Děkujeme, i tohle je ranní show a to máme rádi. A teď jsou tady zprávy.
1: Pěkné ráno. Meteorologové zveřejnili nové předpovědi na letošní zimu. Nejnovější říjnové údaje naznačují, že blížící se zima by mohla být v Evropě teplotně nadprůměrná a tedy jiná, než předpovídali dosud, protože ještě v srpnu mluvili meteorologové o tuhé zimě. Přestože se očekává teplejší průběh zimy, neznamená to, že se kontinentu vyhnou mrazy či sněhové epizody. Praha má druhé nejméně dostupné vlastní bydlení v Evropě. Na nákup nového bytu o 70 metrech čtverečních tu domácnost potřebuje téměř 17 ročních hrubých mest. Minulý rok jich stačilo 15. V první desítce evropských měst s nejnižší dostupností je i Brno a Ostrava. Vyplývá to z analýzy Property Index od společnosti Deloitte. Teď už se nám...
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Teď už se nám hlásí dopravní situace.
1: Tak. Bouralo se na silnici 29 v obci Záhoří. Na Písecku na D1 na 180. kilometru je nehoda ve směru do Brna a narůstá tam kolona. A s nehodou počítejte také na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové na 25.5 kilometru.
2: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
0: Počasí?
1: Dnes ráno na polovině míst v Česku mrzne, maximální teploty jsou do 5 stupňů, ranní mlhy a nízká oblačnost se během dopoledne postupně rozpustí a pak nás čeká slunečné počasí s jasným až polojasným v Moravskoslezském kraji přechodně oblačným nebem. Odpoledne začne od západu oblaků přibývat teploty od 11 do 16 stupňů. Tak to byly zprávy, po nich pokračuje ranní show s Leošem Marešem a Katkou Říhovou.

0: Tatart nákupy.
1: Slyším, Tatart nákupy?
0: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
1: To je mazec.
0: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
8: Tak abyste ho nepromeškali.
7: V Auto ESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
8: Garanci kvality i výhodného financování.
7: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto ESA právě teď a výhodně.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
10: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
14: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
15: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
16: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
15: Dnes musíte vybrat.
16: Mám tady pro vás předvýběr a
15: rozšíříme
16: výběr. Dvojnásobíme investice.
15: Přijmete
16: to riziko?
15: Ale je to na vás.
17: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
18: Perete se rádi? Tak pojďte do kina. Čeká tam na vás Street Fighter.
19: You have to be ready.
18: Ultimátní akční řežba podle série legendárních videoher.
4: This is Street Fighter!
18: Krev, pot a pořádný kopanec srandy ve filmovém balení. Street Fighter ve vašem kině od 15. října.
7: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: takový vstup teďka ještě jako navíc, jo?
1: Ano.
0: Dobrý den.
1: Co se stalo, dobrý den?
0: Vložený vstup. Včera mi říkala trenérka, jo, začíná být populární ten systém vložených cviků. A já říkám, a co jsou to vložený cviky? No, že děláš třeba ruce, ramena, záda, bicepsy, tricepsy uh-huh. a do toho si vložíš břicho. Uh-huh. Jakože to udělá takovou pauzu.
1: Jo.
0: A přitom furt pokračuješ v tom plánu, jenom si vložíš jako do tohoto břicho.
1: To je strašně sofistikovaný teda.
0: Vložený cviky, jakože máš, jo. Že ta pauza, není to úplná pauza, ale vlastně to je pauza, ale je to pauza cvičení. Mm-hmm. Tak my si uděláme teďka vložený vstup, protože měli jsme dělat českou volbu, ale teďka tady se mi objevil na displeji post o zamilovanosti a do toho tady vyzvával Luis Capaldi Stay Love.
1: Dobře.
0: Stay love, jako krásně.
1: Takže se naladíme na romantickou. Dobře. Mám s tím trošku problém dneska, ale dobře.
0: Jak to?
1: Ne, já nevím, jak nejsem romanticky naladěná.
0: Nejsi, jo.
1: No, spíš tak jako dneska mám v sobě trošku agresivity.
0: Ne.
1: No, ale já nevím proč. Možná, že na silnici, jestli se mi něco nestalo.
0: Jakože, no. Totiž tady je strašně zajímavý jakoby post.
1: No, jo. Tak pojď mě naladit.
0: Jak to, že po 13 letech manželství vypadáte...
1: No. Vy vypadáte.
0: Vypadáte stále jako čerstvě zamilovaní.
1: Aha. No tak jo. To by mě teda zajímalo.
0: No a tady je napsáno, tady, jako, ne, že bych to nevěděl, ale ta formulace se mi líbila. Zamilovanost na začátku je skoro zadarmo. Je to hormonální koktejl, který nám pomáhá. Mm-hmm. To je dobrý, ne?
1: A to je taková ta rada, jak máš každý dva týdny chodit s manželkou někam na nový místo, na večeři.
0: Ne. Jako mám, chceš to dočíst celý, je to dlouhý.
1: A tak je to důležitý,
0: dobře.
1: Ne? Tak nemůžeš jenom takhle jakoby říct tohle a nic, jakože je dobrý, tak někdo dobře. To po 13 letech má jako super a co my si z toho vezmeme?
0: Dobře. Zamilovanost na začátku je skoro zadarmo. Je to hormonální koktejl, který nám pomáhá. Jenže jakmile tahle první fáze opadne, každý vztah vstoupí do té nejdůležitější zkoušky. Podvědomě si v ní oba začneme klást jednu zásadní otázku. Budeš tu pro mě, když tě budu opravdu potřebovat? Mm-hmm. Tuhle otázku si neklademe u romantické večeře, když je všechno zalité sluncem. Otvíráme ji podvědomě právě v těch nejtěžších chvílích, když přijde vyčerpání a přetížení. Když se hádáme a tečou nervy. Když se nedaří, je stres nebo přijdou těžké životní zkoušky. V každé takové bouřce stojíme na křižovatce. Buď se odvrátíme, začneme si chránit vlastní ego a utíkáme, nebo se rozhodneme v tom druhého nenechat a stát při něm. Ale jedno si zapamatuj, tady píšou v tom postu. Zájem o vnitřní svět toho druhého a zvědavost, zamilovanost aktivně vytvářejí. Takže zamilovanost nemusí odejít. Může být ještě silnější jen v jiné fázi. Ježíš Maria, to byl teda hodně vložený vstup. Já tě naladím. Dáme si All by Myself.

0: To je dobrý, jak ty písničky mají slavné chvíle, slavné momenty. Takže čekal se teďka úder bicích.
1: Ano.
0: A nebo se mohl čekat samozřejmě ten dlouhý tón. Celine Dion, All by Myself.
1: A taky jak... si vždycky vizualizuješ, když tu písničku slyšíš, tu René Zellweger, jak je v tom pyžamu na tom gaučíku.
0: Jasně, že jo. Prostě to už není písnička Celine Dion, to už je prostě Bridget Jones.
1: To je Bridget Jones. Já jsem teďko zrovna četla takovou docela dobrou věc o Bridget Jonesový. Jakože zamysli se nad její postavou, jo?
0: No, počkej, zamyslím se.
1: No, tak ona měla vlastní úspěšnou kariéru v televizi, byla prostě úspěšná reportérka, měla vlastní byt, měla partu kamarádů, prali se u ní dva super chlapy, ale z nějakého důvodu se nám filmaři snažili namluvit, že je vlastně loser.
0: No jasně.
1: No co no jasně?
0: To je pravda.
1: No. Jako dnešní optikou. A hlavně tak, no tak to už je samozřejmě stokrát omílaný, že v tehdejší době nám taky namlouvali, že samozřejmě při svých 60 kilo má nadváhu. A když se na ní podíváš teď, tak je to úplně normální štíhlá krásná žena, že?
0: Tehdy nám taky namlouvali, že svetr s jelenem je ošklivá věc.
1: No.
0: To je úplná blbost.
1: No. Přitom, veď, jaký to je flex. No, tak jenom taková jako drobnostka.
0: Tak si dáme další písničku, u které čekáte
1: na bicí.
0: Na ty bicí?
1: Jo.
0: Jinak, přátelé, tady se nám zase snažili namluvit, že skočit do ledové vody je možné. Že pro svoji holku byste to měli udělat. Přátelé, nedoporučujeme to, nachlazení hrozí. Jakmile jsou přátelé na vodě kry, ledové kry, neskáka do vody.
1: Jo, Leo.
0: Leo, přesně. Leo a Kate, ranní show.

0: bodyguard, že jo, osobní strážce. Zajímá by mě osobní strážce Evy Farné. Si vypadá takhle. Kostě, co? Whitney Říhová. Přátelé, slíbili jsme českou volbu, no nevím, no.
1: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Česká volba na Evropě 2.
0: A už to jede, když si myslím, že teďka, když zvedneme telefony, tak budou lidi volat kvůli Bridget Jones.
2: Myslíš?
0: Myslím si, že jo. A nebo kvůli ty kabelce, to zjistíme. Tak pozor, rozhodne posluchač nebo posluchačka. Halo?
3: Ahoj, tady Martin.
0: Kvůli čemu, Martine, voláš?
3: Hele, já volám kvůli tomu, co jste říkali s těma ledovýma krama a Diem. Cítím s Lém, DiCapriem.
2: No.
0: Diem. Já jsem si to myslel, to znamená, českou volbu necháme po reklamě, to už je jasný. Teďka, kdo řekni ledový kry?
3: No hele, podle mě jste netrefili úplně film k písničce.
2: To my víme.
0: To my víme.
2: My jsme, hele, jo? Klasika, dobrý. My plácáme pátý my přes plácáme. Devátý.
0: My ti to vysvětlíme, prosím tě. Viděl jsi osobního strážce?
3: No jasně.
0: A víš, že Kevin Costner skočil do vody, ledový?
3: No to jo, ale myslím si, že tam neplavali kry.
0: No dobře, tak já jsem to jako přehnal, že jsou tam ledový kry. Když uvidíte ledový kry, neskákejte do vody, můžete se nachladit.
2: Ano, takže já to upravuju. Plácáme pátý přes devátý a přeháníme.
0: Přeháníme. Takže já jsem řekl ledový kry a Katku to naladilo a Katce to evokovalo jiný film, že kde jsou taky ledový kry a kdy muž skočí do vody a to je Titanic, víš?
3: Dobře, dobře.
2: A ne každý tak, to ale zná, já to chápu.
0: Tak, hele, a upřímně řečeno...
2: Ale není to špatný film.
0: Podle mě je super, že jsme si to jako vysvětlili.
3: Jo, ale pro nás romantiky je to prostě důležitý.
0: Je to tak. No tak jo, tak hlavně, že jsme spokojení. Tak se mě hezky.
3: Jo.
0: Ahoj,
3: jo.
0: Čau, pa, pa. Čau. Dej příklad ze včerejška.
2: Je. Yeah.
0: Prosím nás, česká volba za chvíli, ale to je totiž složitý, že my si tady máme takový vlastní svět nikdy se to nepřenese tím éterem k posluchačům. A to chci říct, že to není vaše chyba, to je naše chyba.
2: Je to tak.
0: To je naše chyba, že my jako moderátoři, nebo konkrétně, je to teda moje chyba, že jsem to jako nevysvětlil dobře. My jsme to nevysvětlili dobře. To není o tom, že vy jste to nepochopili. My jsme to blbě řekli.
2: Včera jsme měli českou volbu a řešili jsme pravopis.
0: Ano.
2: A říkali jsme nějaký věci, které prostě nějak slyšíme, blbě je píšeme.
0: Ano.
2: Bylo tam třeba spontánní,
0: ano.
2: Nebo nevím co ještě.
0: Bizarní.
2: Bizardní.
0: Ano.
2: Ano.
0: Ano.
2: A já jsem říkala, že nemáš dávat svoji inteligenci tolik na obdiv.
0: Totiž takhle, jinak. Katka udělala vtip.
2: Tak.
0: Který já jsem pochopil. A řekla teda větu.
2: Nedávej svoji inteligenci tolik na obdiv.
0: Jo.
2: Jo.
0: Což vlastně jako dala další příklad, že špatně řeknete to slovo, protože to je jinak.
2: Ano.
0: Jo, takže udělala vtip. Já jsem se zasmál. A konec vstupu. A přišla zpráva od paní posluchačky.
2: Dobrý den, Katko. Chtěla jsem jen reagovat na ten pravopis, který řešíte v ranní show, že se neříká na obdiv, ale správně je na odiv.
0: Ale já tomu říkám vtip na druhou, to je prostě skvělý.
1: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Evropa 2.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde?
6: Od lesa prodá auto u ESA.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy z Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. Z Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
9: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
11: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
10: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
11: Více na www.hermann.cz.
10: Hermann. Jistota na celý život.
12: Proč se culíš?
13: Protože budeme krásný.
12: To už přece jsme.
13: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
12: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
14: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
15: Sparťani pozor, evropské večery jsou zpátky na Letné. Spartu čeká první domácí zápas Evropské ligy proti norskému Lillestrému. Čtvrtek 15. října 18.45 v Epet aréně. Přijď hnát Spartu za vítězstvím. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka.
16: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.

0: na Evropě 2.
1: 7.56, ano, tolik hodin. A teď tedy 4 minuty před 8. odstartujeme konečně tu českou volbu. Téma, co Češkám nemůže nikdy chybět v kabelce. 5 nejčastějších odpovědí můžete tipovat. Tipujte 257-400-888, číslo k nám. Co Češkám nemůže nikdy chybět v kabelce?
2: Já vím, co by řekl Patrik. Já jsem si ho teďko úplně představila, jak tady sedí a říká slovo vložka.
1: Úplně přesně, jednak jedný. Páté místo, kapesníčky.
2: Jo, teď je ta sezóna.
1: Kapesníčky. Je potřeba mít kapesníčky, šnup tychli, všichni tahaj.
2: No já tam teda 100% mám i spray do nosu, ale nevím, jestli to není spíš jakoby moje záležitost, já na to mám trošku jako závislost, ale když nemám v kabelce spray do nosu, tak se vracím domů.
1: Je pravda, že čtvrté místo jsou drogy.
2: Mhm. No, tak
1: samozřejmě,
2: jo, no.
1: Samozřejmě v původním slova významu. Mhm. Jo, jak je drogérie, ne?
2: Ano.
1: Tak v drogerii...
2: Drugstore.
1: Ano, v drugstore. Tak v drugstoreu jsou drugs.
2: Jistě.
1: Takže ty tam máš něco do nosu, teda myslím jistě. Jako...
2: Jo.
1: Jak se to jmenuje?
2: Z drugstoreu. Kapky, mukonasal.
1: Mukonasal. Jestli jste zklamaný, je to tak prostě. Mukonasal, ale fakt čtvrtý místo jsou painkillers, neboli prášky proti bolesti, staré doby Ibáč a další dobroty. To je čtvrté místo.
2: Dobře.
1: Třetí místo... Pilník na nechty.
2: No to mi neříkej.
1: A to se chci zeptat. Pilník na nechty, fakt tam máte
2: to
1: pilník?
2: To teda nemám. Já když jakoby nouze, tak koušu.
1: Ideální.
2: A nebo od džíny se to dá jakoby obrousit?
1: Ne, od džíny
2: no,
1: jo. Od
2: džíny
1: se dají obrousit
2: jo,
1: nechty?
2: Jo.
1: Nekece. Hmm. Hele, a viděla jsi teďka ty záběry z té britský zoo, jak tam vlez ten influencer k tomu tygrovi?
2: Ne.
1: To jsi neviděla?
2: Ne.
1: Pán... s mobilem se natáčel a vlez k tygrovi. K obrovskýmu tygrovi.
2: Uh-huh. A byl jako dopředu domluvený, nebo ne?
1: Nevím. Nepřišlo mi a mně přišlo. Ono to není moc veselý, jo?
2: No, počkej, on jako...
1: Pán umřel.
2: Aha.
1: Zabil ho tygr, no.
2: No tak to je strašný.
1: Strašný, že jo? Já myslím, že to bylo přímo
2: tak
1: v Anglii.
2: Tak já nebudu dělat žádný vtípky.
1: No umřel, no.
2: No tak to je strašný.
1: Ale počkej, všude jsou ty videa. Nikde teda není to, jako reálně zabil, ale prostě tygr přišel, mě se s ním pohrál. Jako chytnul jako tou tlapou, mu vzal záda, ale ne, že by jako trhal. Ono tak jako přimáčk jenom. On byl jako decentní, jo. Vlastně z těch záběrů nebylo vidět, že by mu kouzlavu třeba.
2: Mm-hmm.
1: Nicméně umřel a teďka mimochodem celý ten Wild Park vydal prohlášení, že tygr nebude utracen. Což mi přijde fér. Že on za to nemůže, že jo?
2: Za to nemůže, no.
1: Čekaj, pán normálně seděl na tom trávníku a točil se. A tygr k němu jako zadu přišel. Jakože, co tady děláš? Objal ho. A on mu jako nadával. On mu říkal, nech mě, pán. A pak teda...
2: Neblbně ta lidi.
1: No jenom říkám, proč to celou dobu říkám.
2: Virále za to nestojí.
1: Nestojí to, jako je všude teda na sítích. A víš, ale ty jsi to třeba neviděla.
2: Ne.
1: Takže to za to nestálo. Ani
2: ne.
1: K tobě se to nedostalo do mobilu. Já jsem to říkal z toho důvodu, že ten tygr si od toho turistu trochu obrousil drápy.
2: Jo, takhle.
1: To bylo vidět. Hmm. On normálně takhle jel a to vidíš, normálně tu tlapu. To je úplně likvidační. No... Tak si dáme píseň a za chvilku jsme zpátky.
0: Ranní show Evropy 2.

0: Česká volba pokračuje 8.02. Co Češkám nemůže nikdy chybět v kabelce? Máme první dvě místa. Myslím si, že první místo není nějak překvapivé, nicméně řekneme si ho. Takže, co Češkám nemůže nikdy chybět v kabelce? Páté místo kapesničky, čtvrté místo prášky proti bolesti, třetí místo pilník na nechty, druhé místo klíče a první místo...
1: To manželova kreditka přece.
0: Ne, první místo máte stejné s mužskou kabelkou. Mm. Jsou to věci týkající se kosmetiky, samozřejmě, kosmetiky. Jistě. Tedy rtěnka, řasenka a podobně. Ranní show, dobré ráno.
2: Ahoj, tady Ivana, já si myslím, že to je mobil.
0: Mobil.
1: Vidíš.
0: Co Češkám nemůže nikdy chybět v kabelce? Vy máte mobil v kabelce?
1: Ano.
2: Je.
0: Aha.
1: A kde bychom ho nosili?
0: V kapse.
1: V kapsi blázen.
2: No, jako by nemáme vždycky kapsy.
0: Že nemáte kapsy, ale že to je taky, jako to vám trvá dlouho, než do té kabelky sáhnete a zvednete to, ne?
2: Ne, ne, ježiš, to je rychlý.
0: A nebo v ruce se nosí mobil.
1: Nebo na krku.
2: Ne, kabelce.
0: V kabelce.
1: No. Můžeš mít takovou tu šňůrku na krk, že jo, aby se prostě kdykoliv po ně mohl sáhnout.
0: Tak.
2: No.
0: Teď tady mám, děkujeme každopádně za tip, děkujeme za mobil.
2: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Tak, a teď tady mám člověka, který tady uložený.
1: Jak?
3: Čekejte, prosím.
0: Jako čekejte, prosím. To je neuvěřitelný, že on má...
1: No men, omen.
0: On už se takhle jmenuje.
4: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz.
0: Za chviličku jsme zpátky, máme jedno velké téma, ale ještě předtím mám takový pocit, že zvednu ještě jeden telefon. Haló, ranní show.
5: Ahoj.
0: Říkej.
5: Já si myslím, jestli to nejsou ty tampony, jak říkala Katka na začátku, tak to musí být něco prostě jen rtěnka.
0: Rtěnka, řekl jsi to přesně. Používáš ty tento vynález?
5: Jo.
0: Používáš, určitě. Používáš. Já říkám, ten telefon stál za to. Dovolal se nám kdo? Rychle řekni, Boy George.
1: Jo, ne, mě napadá jenom česky, tak to nechci říkat.
0: Ondřej. Děkujeme za telefon. Ahoj.
1: Papa.
5: Čau.
4: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
6: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti.
7: Partnerem je Samsung. Ponoř se do hry s výkonnými telefony řady Galaxy S26 nebo skládacím telefonem Galaxy Z Fold 8. Vybírej na Samsung.cz nebo ve značkových prodejnách Samsung.
8: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už ve čtvrtek v magazínu Dnes.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticket Master.
9: Užívej si Evropu 2 až do večera.
10: A startuje večer na maximum.
9: Songy na přání.
11: Já bych si přál asi třeba...
9: Tak třeba... Nebo legendární song za trest.
12: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
9: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2. This is my last resort.
0: Pa,
13: Pápa Roach se vrací do Prahy. Více než čtvrt století na scéně, miliony prodaných desek a nesmrtelné hity. To vše už 24. listopadu 2026 v O2 Univerzu. Zbývá jen třetina vstupenek, tak neváhej a pořiď si tu svou v síti Ticketmaster nebo Ticketportal.
7: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
14: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
7: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
15: Byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
7: Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 tisíc followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
15: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
7: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu. Sparťani pozor, evropské večery jsou zpátky na Letné. Spartu čeká první domácí zápas Evropské ligy proti norskému Lillestrému. Čtvrtek 15. října 18.45 v Epet Aréně. Přijď hnát Spartu za vítězstvím. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.

0: 8 hodin 11 minut, posloucháte ranní show na Evropě 2, jsou tady zprávy. Katka Říhová, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak, řekni tu zprávu, která otevře diskuzi. Jak říká Vojta Kotek ve Zrácích, otevírám diskusi.
1: Diskusi.
0: My otvíráme diskusi i diskuzi.
1: No, zpráva je z Dánska, kde se po 60 letech učitelům znovu povolí používat ve škole fyzický trest.
0: A je to tady, přátelé. Svět se obrací, a ne v tamto, jak se říká.
1: Jo.
0: Svět se obrací. Trochu mi to připomíná to, jak na dálnici na Budějovice se v Česku povolila zvýšená maximální rychlost na 150. Jakože úplně opačný směr, jako o 180.
1: Jako myslíš do Budějic?
0: Cože?
1: Jakože opačný směr.
0: Jde opačný směr, jak ta legislativa všechno zpřísňuje, všechno se komplikuje. Ne, Češi prostě nazdar ze 130 na 150. Mě to vlastně fascinuje, že se to stalo. Je to prostě neuvěřitelné. Jako já nemůžu být šťastnější, že něco takového jako prošlo. A ještě ke všemu jsou teďka takový nějaký jako výzkumy.
1: Ano.
0: Že oni to samozřejmě vyhodnocujou.
1: Pojďme to podpořit.
0: No ne, podle nějakých jako těch prvních výsledků to vypadá, že nenarostla nehodovost.
1: Tak protože tam se 160 jezdilo vždycky.
0: Takže to je první krok pro to, aby to udělali jinde. Představte si v té Evropské unii, jak budou koukat s tou otevřenou pusou, že Češi si zvyšují maximální rychlost, ne? Dobrý, a teď pojďme k tomu, co říkala Katka.
1: Budou v Evropské unii koukat.
0: Takže myslíš si, že v Evropské unii znovu povolej, jak jsi to řekla přesně, no,
1: fyzické tresty
0: u dětí, jo?
1: Hele, já vám to přečtu, jak to tady je, jo?
0: Jo.
1: Po téměř 60 letech chce Dánsko učitelům povolit, aby použili fyzickou sílu k udržení pořádku ve školách. Nová předloha středolevé vlády premiérky Mette Frederiksenové musí ještě projít legislativním kolečkem, nicméně platit by měla od příštího roku. Učitelé podle nového zákona tedy nebudou smět použít úplně jakýkoliv fyzický tělesný trest. Třeba facka nebo bití teda zatím v zákoně nebude. Ale tak typni si co, rákoska taky ne,
0: ano.
1: Pravítko přes prsty taky ne. Ale nově budou moci žáka takzvaně držet za flígr. Udrží ho na místě, nebo ho proti jeho vůli budou moci přemístit do jiné místnosti.
2: Jmenuji se Igor Hnízdo.
0: Takže Igor se vrací. Ono totiž, Igor je vlastně až odpověď. To je to, co jsi řekla, že současný stav je spíš právě ta věc před Igorem. A to je paní profesorka Maxová.
3: Couly samčí a samičí květy na jedné rostlině je taková rostlina jedna. Makovče, aspoň mi tu nehnízdej, buď ta paska. Taková rostlina je například bříza, líska nebo okurka. Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: No, a pak je tam pán.
4: Roznajme, ještě jednou a budeš přeřazen do Vršovic. Tam už si s tebou poradí.
5: Povídám, jsi do Vršovic.
0: No, tak co si myslíš ty?
1: Já bych z toho měla strach, já kdybych byla matka v Dánsku, měla bych strach, že jakmile se trošku povolí kohouty a budou mít ty učitelé teda pocit, že jakoby určitý fyzický násilí je v pořádku, měla bych obavy, že bude lákat tu linii trošku překročit.
0: Volá nám první posluchač a my ho máme uloženého, a víš, jak se jmenuje?
1: Ne.
0: Hrubý.
6: Dobré ráno.
0: Volá nám Hrubý, takže já se vůbec nechci jakoby domýšlet, jak vy byste to řešil ve třídě.
6: Ahoj, tady je Radek. Já určitě, tak jak říkala Katka, bych to řešil s nějakou mírou, protože pokud si vzpomínáme z mládí, tak když jsme nějakou schytali, tak jsme se spíš naopak báli to doma říct. A bylo to ku prospěchu teda za mě.
0: No, tak když se jmenujete Hrubý, to je jasný. Táta byl Hrubý, že jo? Že byl táta Hrubý?
6: Nad samou sebou, taky jsem jich pár schytal.
0: Tady...
6: Ještě Leoši, jestli můžu rychle k té dálnici z těch 150.
0: No.
6: Tak vlastně oni to teď vyhodnotili tak, že do konce roku to poběží, protože jsem před chvilku z ní sjel a vlastně zvažují i to, že by se to potom dalo i na další dálnice, takže teď probíhá nějaké hodnocení toho stavu, kolik bylo nehod při té vysoké rychlosti a pak se uvidí, co dál.
0: No, souhlasím, to jsem říkal.
6: Tak jo, mějte hezký den.
0: Měj se hezky, pane Hrubý. Zajímavý by bylo, kdyby řekli, hele, vyšlo to člověče tak, že se ten počet nehod snížil.
1: I to se může stát.
0: Takže trend je jasný, dáme to na 180.
1: No jasně, protože nedobržďuješ potom. Víš, všichni jedou prostě rychle.
0: Počkej, kdyby se zjistilo, že čím rychlejc jedeš, tím je míň nehod. Kdyby na to byly jako výsledky, víš? A pak by řekli, a pak by se řeklo, Němci to zase vymysleli první.
1: Zase o krok.
0: Zase Němci prostě, Němci to mají jako správně. Jako možná, jako že si řekneš, no jo, tak proto.
1: Tak no
0: proto.
1: Ale tak v tom případě i třeba neomezený fyzický tresty by byly cestou. No a se jako povolilo asi cokoliv.
0: Zase použiju tvoji retoriku a parafrázy. Možná je to takhle od jak živa už stejně.
1: Cože?
0: No ne, že ty říkáš, že se 150 jezdilo vždycky.
1: Jo, takhle, no, 160.
0: 160, takže možná žádný omezení v trestech stejně nikdy není. Jako v určitých rodinách jo, určitě ne.
1: Máš pravdu.
6: Ještě si můžu zpátky k té škole, ano, rychle.
0: Říkej.
6: Já bych chtěl dneska popřát naší Emič, to je to přítelkyně mýho syna Olivera, a tak jim přeju, aby byla zdravá, šťastná a aby měli co nejméně fyzických trestů.

0: Já mám tě rád. Co se týče našich dětí, na tom se asi shodneme, ne?
1: Že máme rádi.
0: No, co se dá dělat? Já mám tě rád, moja dcera, já mám tě rád, můj synček. Nicméně občas máte pocit, že by zasloužili. A ty jsi tady otevřela zprávu, že v Dánsku chtějí ve školách
1: vrátit do hry fyzické tresty.
0: To je téma. Ranní show, dobré ráno.
1: Haló?
0: Haló?
2: Dobré ráno.
0: Povídejte, jak se jmenujete a co si o tom myslíte?
2: Ahoj, já jsem překvapená, že jsem se to zavolala. Já jsem Jana.
0: Ano.
2: A chtěla jsem, Leoši, já jsem stejný ročník jako vy.
0: Ano.
2: Takže už mám víceméně dospělé děti, 30-letou dceru, 18-letého syna. A dneska, když se tak rozhlížím kolem sebe a slyším některé názory, bohužel teda, já si vždycky připadám strašně stará, protože slyším o té respektující výchově a vidím to kolem sebe, co ty děti dneska fakt jako klobouček dolů všem učitelům v mateřských i ve základních školách, teda musím říct. Protože mě by minimálně asi zavřeli. Ale myslím si, že fyzický tresty jako takový, tím, že my samozřejmě jsme vyrostli v něčem, kdy nás učitelky házeli po nás klíče a tahali nás za kotlety a podobně, my jsme se báli to doma říct samozřejmě, jsou v určité míře jako v pořádku. V tom, že přemístí žáka vedle do třídy, nepočítám s tím, že ho vezme za krk, ale že ho trošku jako posune, myslím si, že je to v pořádku.
0: No, musím říct, jak jsi řekla tahání za kotlety, tak mi to úplně najelo. Jak si člověk pamatuje ten pocit.
1: To vám dělali?
0: Za fakt? Kotlety.
2: Jo, jo.
0: Když máš krátký vlasy.
2: Jo, jo.
0: Za kotlety, víš, co jsou za kotlety?
1: No vím, no to jsou tady ty vlásky vedle ucha.
0: Vlásky ucha, to je nejvíc bolestivý, to je příjemný, když to někomu uděláš, to zkus.
1: Nám dělali i jenom, co si pamatuje, voříšek takhle za krkem.
0: Učitele, jo.
2: Nebo tatranku ještě, tatranku.
1: No jo, nějaký učitel to dělal.
0: Co je tatranka?
2: Dozadu za krk jste dostal pěkně políček.
0: Jo, tatranku.
1: Jo, jak to pleskne, jakoby.
0: Ty máš dlouhý vlasy. Jako, nesmíš mít dlouhý vlasy.
2: Je to jako drsný, ale vemte si tak, že jsme si zdaleka prostě nedovolili to, co prostě dneska...
0: Počkej, teď si mě úplně vyděsila. Ještě na začátku jsem jako vlastně nevěděl, jestli s tebou souhlasím nebo ne, ale teď, jak jsi řekla tu tatranku, tak se směje. Padi, jak je drsná. Prostě tatranka...
2: Já nejsem drsná. Já jenom musím říct, že já si svoje děcka nikdy v životě nebyla. Já jsem ta užvaná matka, která jako doma řve a vyhrožuje a... Nikdy nic samozřejmě nedodrží z těch 1000 zákazů, které padnou. Nebo padly, když byly menší děcka. Ale nikdy, jako já jsem mi nikdy nebyla, no, to je pravda.
1: No, tak
2: ale
1: vidíš.
2: Ono nebylo potřeba. Já jsem já jsem zvedla hlas a oni poslechli, víš, to je prostě ono.
0: Tak děkujeme za telefon. Díky za telefon. Měj se. Papa, ahoj, ahoj. Ranní show, dobré ráno.
3: Dobrý den.
0: Vemte si telefon k uchu, jestli můžu poprosit. A jsme zvědaví, co nám řeknete, jinak tatranku jsem si teda představil, jak to plácne, ty s dlouhýma vlasama to neznáš.
1: A tak občas máš culík, že jo?
0: Tyjo, to je rána. Tak říkej.
3: Máš culík, jo?
0: Neslyšíme.
3: Musíš
0: to přehodit. My to chápeme, my počkáme, máme spoustu času. 8.25. Přehazuješ to?
3: Hele, dobrý, jo. Už jsem tady.
0: Tak říkej.
3: Už jsem tady. Martin, taxikář. Teďko slyším.
0: Stiš si rádio ještě, Martine, prosím tě.
3: No.
1: Taxikář no, musí mít rádio. Stišu.
3: Levou rukou samozřejmě, protože pravou telefonu. už jsem se k vám dovolal několikrát, ale chci říct jenom tomu, nebyly to kotlety, ale pejzy. To si pamatuju jako pejzy, dlouhý vlasy ucha.
0: Máš pravdu, máš pravdu, jsou to pejzy, ale to ta bolest.
3: Kotlety mají
0: bolest je stejná. Jo.
3: No, horší.
0: Tak jo. A jinak si myslíš co?
3: A pozor ještě, burák taky je dobrý, jo?
0: Burák je taky dobrý, samozřejmě.
3: No, burák je taky dobrý, no. To je za hlavou. No jako si myslím, no, hele, já mám dva vnuky, 4 a 8. Tak nevydržení se u nás, to prostě to je neposlechnou. Já se vždycky modlím, už až ten den uteče, jo, protože...
1: Ale jsi dobrý, že hlídáš, hele.
0: Ale jsi dobrý.
3: Jako nějaký tresty by mohly být, no, jako, jo, ale já nevím, to je dobou asi, no. Hele, já bych zakázal telefony, to je to samý, jako telefonu teďko, jo, jsou tady kamery, no, doufám, že mi nevyfotí, no.
0: Tak víš
3: jedu
0: co?
3: Na letiště, jedu ale, na letiště,
0: ano,
3: jo?
0: Jedeš prostě s cizinou na kopec.
3: No jasně, no.
0: A teď, ty jsi způsobil, jo? Ty jsi způsobil, že si zahrajeme písničku Pejzy.
3: Hezky, Pejzy, tak jo.
0: Jdeme na to.
3: Mějte se všichni hezky.

0: mám kávu. Pejzy. Muž na tvář, to jsem já.
1: To seš ty, a fakt seš takový muž, ale.
0: Já mám svý pejzy, jsou z boku na tvářích, báječný pejzy, vždycky mě rozáří. Co ty mysli, jo?
2: On totiž Miloš zrovna snídal a mysli.
3: A my, a to tak... přitáh za pejzy.
0: A já

0: Kotlety, ale, a je to tady! Miloš, neví, ty nevíš, proč to hrajeme?
1: No vůbec.
0: Tak my ti to vysvětlíme. My totiž řešíme, že učitelé možná vrátí do škol fyzické tresty a tahání že se tahání za pejzy.

0: věcí Katka včera dala video svého manžela Michala.
1: To je pravda.
0: A někdo jí tam napsal.
1: Normálně mi tam napsal, ohol mu ty pejzy.
0: Pojdej.
2: Ne, že pejzy, v hlavě 70. Kdo neměl kotlety, čili pejzy, jako by nebyl.
0: A to je čili?
2: No, ty si ty kotlety.
0: Počkej, kotlety prej nejsou pejzy, volá nám taxikář teďka.
2: No, pejzy jsou vyloženě takový ty, a kotlety už musíš mít jako pěstěný.
0: Aha.
2: To už jsou prostě takový ty zvonový kalhoty v podstatě, když to zapustíš.
0: Představ si, že jsme tady řešili, že opravdu ty učitelé, že tahaj, jakože...
2: To taky... se dřív tahalo za pejzky, nepříjemný, trošku to bolí.
0: Nepříjemný.
2: No, nepříjemný, ale jako pejzy.
0: Jo, jo. Elvis je nosí.

0: Co ty si myslíš o fyzických trestech pro naše ratolesti?
1: Teď o tom přemýšlím zrovna.
0: No.
1: Já jsem liberální člověk, takže já bych to udělal tak jako, že pohlavek nevadí, ale neměli to být vložit fyzický tresty. Jako,
0: pěstí do obličeje.
1: Ne.

0: Už v 80. My vzpomínáme na 80. a v 80. vzpomínali na 60. Už v 80. se ptají, kam to vede, se ptám. A my byli jinačí, říkají, v 80. Rodiče. Tak, ty máš jak starou dceru?
1: 19.
0: A dostala pohlavek někdy?
1: Já jsem jí jednou v životě jsem jí stisknul hodně ruku, protože mě nějak štípla. Dítě, že jo, nemá co. Jako...
0: Ty jsi jednou v životě stiskl jako ruku, že... jo?
1: Bouchnul jsem jí přes ruku. Pak mě to mrzelo, protože dal jsem docela sílu. Protože ona mě jako štípla, jako dítě necítila. Ale jako nikdy jsem jí nedal facku nic takového.
0: A máma?
1: Moje maminka.
0: Ne, jestli máma tvojí dcery, taková ta paní, co s tebou žije.
1: takže paní Kolombová.
0: jestli paní Kolombová dala třeba pohlavek svojí dcery.
1: Myslím si, že nikdy.
0: Protože mezi matkama a dcerama je to někdy fyzičtější.
1: To určitě, to určitě.
0: Jo, že máma prostě
1: a ty dcery říkají hlavně to neříkej tátovi, prosím tě. Jinak ještě k těm učitelům, myslím si, že učitelé by měli mít ruce odkrojenou občas. Prostě.
0: No, okay, ranní show, dobré ráno.
2: No, ahoj Loši, ahoj Katko, ahoj Romane, tady Lukáš.
0: To je Miloš, ale...
1: To nevadí, já jsem zvyklý, v pohodě.
2: Prosím?
0: Je to Miloš, to je jedno.
1: Já jsem zvyklý, úplně v pohodě. V klidu.
2: Promiň.
1: Ne, nevadí.
2: Teď jsem chvilku neposlouchal, tak nevím, jestli jste to náhodou nezmiňovali.
0: Jo, to jsme ti chtěli říct, jestli jsi to dlouho neposlouchal, tak těžký pokondr už skončil tu ranní show. A od 98. jsem tady já.
1: Nějaký Mareš, ale asi ho nebudeš.
0: Ale chápu, že jsi to teďka chvilku neslyšel. Chvilku jsi to neslyšel.
1: Jako snahu má, ale no tak.
0: Tak říkej.
2: Lukáš. Prosím tě, no, nevím, jestli jste to náhodou neříkali, ale za mých mladých let si vždycky říkalo, škoda rány, která padne vedle. A je pravda, že spoustu věcí jsme si prostě ve škole nedovolili, tak jako dnešní mládež.
0: To máme mládež.
2: Přesně tak. A ještě jsem si vzpomněl na fyzické tresty, pokud jste nezmiňovali, tak Zdeněk Svěrák vlastně namáčel vždycky houbu.
0: Ždímal, no.
1: Já si myslím, že ta možnost, že ten učitel ty něco provede, to už byl ten jakoby zdvižený prst. A jak dneska ty děti ví, že nesmí.
0: Ano.
1: Že vůbec nemůže ani náznak. Tak ho mají na párku.
0: Ta hrozba.
1: Jenom teoreticky.
0: Ta hrozba, že ti lehce ublíží.
1: Přesně tak.
3: Evropa 2, kde to stojí?
0: Já se zblázním, doprava.
4: D1 v Brně směrem na Ostravu hlásí kolonu za sjezdem na Bratislavu na 196,5 kilometru, překáží odstavené auto s držení kolem 10 minut. Na D5 směrem do Rozvadova je kolona kamionů kvůli omezení v tunelu Valík od 75. kilometru a dálnice D11 hlásí nehodu na 25,5 kilometru směrem do Hradce, kolona už je na 30 minut.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
0: A počasí nám řekne Miloš, my mu děkujeme za návštěvu. Miloši, ty jsi teďka přišel zvenku, je tam zima.
1: Je tam zima, ale je to už prostě podzim. Já už musím letět, protože tady mám jednoho kolegu, který mi sice nic neudělal, ale chci ho týrat dneska. Je slabší.
0: Tak má chodit víc do posilovny.
1: Přesně.
0: Tak.
4: Ranní mlhy a nízká oblačnost se během dopoledne postupně rozpustí a pak už nás čeká slunečné počasí s jasným až polojasným nebem. V Moravskoslezském kraji bude přechodně více oblačnosti. Odpoledne začne od západu oblaků, ale přibývat. Nejvyšší teploty dnes mezi 11 a 16 stupni.
0: Musíme dát reklamu. Za chvíli jsme zpátky, budeme pokračovat.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
5: Partnerem ranní show jsou interiérové dveře Prim. Prémiové dveře pro moderní bydlení. Více na www.prum.cz.

0: podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2, Svět podle Koháka s Jakubem Kohákem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Leoši, mám na tebe hned takovou otázku.
1: Jsem připraven.
2: Nazvaně, seš přesně, pozor, to tě to bude taky zajímat.
3: Dobře.
2: Katko. Strašidelně.
3: Mě to vždycky
2: zajímá. My se tady bavíme dost často o fotbale, že jo?
3: No, bohužel ano, musím říct, tak, že máš pravdu.
2: No, a pozor, já mám takovou otázku, Leoši, na tebe. Jo?
1: Ano.
2: Ty jsi fanda fotbalu, že ano?
1: No, ale nějak to slábne, člověče.
2: Mě to taky samozřejmě slábne.
1: Já to nechápu.
2: Čím jsi starší, tím máš jiné priority. Ale pozor, je tu jiná otázka.
1: Ano.
2: A nejenom ode mě, od mnoha a mnoha mých, řekněme, spoluhráčů, kamarádů a tak.
1: Ano.
2: Umíš ty vůbec fotbal?
1: Ne.
2: Že ne? Nic. My jsme si říkali, že ty prostě budeš kopiťák.
1: Já jsem kopiťák.
2: Že jo?
1: Nemíč takzvaně.
2: A hrál jsi někdy vůbec, třeba zkoušel jsi to? Nebo?
1: Ano, ale nikdy, představ si, jsem nebyl na trávníku. V životě ne, no. Jako jenom jako moderátor v teniskách, no. Ale nikdy jsem nehrál na trávníku fotbal.
3: Ani kopačky si nikdy neměl?
1: Ne, ne. Za barákem jsme hráli samozřejmě v teniskách, na asfaltu, v tělocvičně.
2: A to ti bylo třeba kolik?
1: No, jakože, ale nikdy jsem nehrál opravdu jako na hřišti.
2: Za týmem?
1: Ty brány s týmem v dresech, ne.
2: Ani se jako malý fotbal, 5+1?
1: No to jo, že jsme měli mikiny jako místo jako branek, jako tyčky na pole.
2: Jako regulární nějakou mikrosoutěž?
1: Ne, nikdy v životě.
2: A je, hele, měli jste pravdu, neumí fotbal.
0: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
4: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
5: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
6: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
15: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
16: Baví tě vylepšovat svoje auto? Pak mrkni na Allegro. V kategorii Automoto najdeš nářadí, značkové autodíly, pneumatiky a spoustu dalšího. Když tuning auta, tak Allegro.
17: Jo, konečně!
18: Co jako?
17: Letíme z mobilu ven!
18: Kam jako?
17: Do Happy fotoknihy za 299! Když fotokniha, tak Happy Foto!
19: Happy Foto slaví 29 let. Dárek ale dostanete vy. Happy fotoknihu za 299. www.happyfoto.cz. Tiskneme vám radost.
18: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už ve čtvrtek v magazínu Dnes.
20: Na tuhle středu si pořádně našprtej Guinnessovku, protože jenom to ti může pomoci vykleknout zástěru na Evropě 2. Budeme typovat světové rekordy z aktuálního vydání Guinnessovy knihy rekordů a jestli se umístíš na bedně, vyhraješ jak aktuální Guinnessovku 2027 od nakladatelství Slov Art, tak vouchery na nákup knih na slovart.cz. Vyklepni zástěru ve středu 14. odpoledne na Evropě 2 a zatipuj si s Guinnessovkou o skvělý ceny. Očekáváme rekordní účast. Zpátky k muzice.

0: a pánové, teď pro vás máme na Evropě dvě vraní show soutěž. A to pozor, soutěž cestovní kanceláří TUI. Psáno TUI. Léto 2027 je blíž, než si myslíte. Stejně jako Katka u mě. Je blíž, než si myslím. Jsi blízko.
1: A je to blíž, než by si chtěl?
0: To ne.
1: Ne. Dobře.
0: Pojď blíž ještě léto 2027. Pojď blíž. Léto 2027 je blíž, než si myslíte. Začněte plánovat dovolenou už nyní a vyberte si z nabídek First Minute. V naší soutěži můžete vyhrát poukazy až na 20 000 korun. Chápete to? Turecko, Egypt, Řecko. Jakou zemi si vyberete? Podrobnosti o soutěži najdete na www.tui.cz.
1: Dnes hrajeme o poukaz na 10 000 korun na jakoukoliv dovolenou z nabídky TUI. Tady skvělý způsob, jak začít plánovat léto 2027.
0: Tak volejte 257-400-888. Když jsi říkala, že léto 27, nebo já to říkala, léto 27 je blíž, než si myslíte, jsem si úplně představil léto 27, ale v minulém století. Když já jsem vyrůstal, tak jsem si představoval právě 20. léta.
1: Ano.
0: Jo? A říkal jsem si, to bylo super. První republika, před druhou světovou válkou bylo ještě daleko, nebo do druhé světové války bylo ještě daleko a lidi si mysleli, že už nic takového nebude.
1: A myslíš, že se lítalo do Turecka na dovču?
0: To nevím, ale přesně, že to bylo jako super, všechno bylo super a nikdo netušil, že přijde druhá světová válka. Nechci nic naznačovat, ale říkal jsem si, že taky si žijeme tady jako ve 20. letech, rok 26 a nikdo netuší, ne, že bude třeba, nevím, že roboti prostě zaútočí. Víš, pak jednou budou ty v těch ohořelých zbytkách civilizace, najdou záznamy z roku 26 a budou říkat, to ještě netušili vůbec, že přijde konec.
1: No, hele, já si myslím, že něco jakoby je ve vzduchu, protože včera jsem četla na Wired.cz,
0: na čem?
1: Že, no, Wired, to je taková stránka technologická, že pozastavili vývoj dalšího ChatGPT, to všichni používáme.
0: No.
1: No, a že ta další verze, která už se chystala, prej už je tak vyděsila, že už si fakt dělala tak strašně moc, co chtěla, že to zasekli. Hmm. Že jakoby nevyvíjí dál pro jistotu.
0: Tenhle ten vstup si budou pouštět jako a budou se smát. Ale tady už to jako prosakovalo, ale ta sladká nevědomost je prostě skvělá. Neboli, přátelé, pojďme rychle.
1: Rychle to urvěte.
0: Rychle koupit zájezd do Egypta, nebo do Řecka, nebo do Turecka. Protože konec je blízko. Moře se vypaří, rozumíš prostě. Všichni schoří prostě, všichni schoříte v pekle.
1: Hezký, já myslím, že krásná soutěž.
0: Vždycky to říkám na akci, hraje muzika a do toho všichni schoříte v pekle. A lidi, jo, pecka, a já vždycky, to je vždycky nejvíc. Nabídneš jim takovou možnost a jo, vynikající možnost. Hraní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Halo. Schoříš v pekle.
2: Myslíš?
0: Já to zkouším jenom, jako, já nevím, asi jo.
2: Je to možné.
0: Je to možné, viď? Zamysli se nad svými hříchy, dcero.
1: A stačí jich upřímně litovat a no. Je to.
0: No, nebo si
1: takhle to prej funguje.
0: Nějaký odpustek. Hele, řekni nám, co jsi opravdu v životě udělala nejhoršího.
2: Nejhoršího.
0: Nemusíš, já vím,
1: a
0: že
1: to... A to je hezký tato zpovědnice,
0: ale my nemáme tolik času, už je za 8 minut 9.
1: Hele, odříkej si třikrát růženec pro jistotu.
0: Pro jistotu.
1: A jedem.
0: Tak, otázka ano. Dnešního dne zní, který typ stravování je mezi klienty TUI nejoblíbenější? Za A, all inclusive, to je za A, za B, pouze snídaně, za C, vlastní jídlo.
2: No, takže já určitě myslím, že za A.
0: Za A, veď, all inclusive, to je super.
1: Nárameček.
0: Co?
1: Nárameček a jedeme.
0: Nárameček,
2: jasně.
0: To je roztomilý, nárameček. No. A nebo jsou rezorty, kde jsou všichni all inclusive, takže nemusíš mít náramek.
1: Dobrý.
0: Gratulujeme, měj se hezky. A teď nám teda řekni, děkuji. Teď nám teda řekni, sestro, pomyslela jsi na muže cizího během manželství?
2: Ne.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
0: Tak ne, vidíš.
1: A obžerství?
0: Obžerství.
2: To je na mě.
0: To je na tebe, no.
1: Kusně.
0: Musíš ale myslet na to, že když řekneš lež, schoříš v pekle.
2: občerství, tož jsem tam, no.
0: Tož jsem tam. Tak si dáme Like a Prayer od Madony. To se hodí.
2: No.

0: Sounds like...
1: Hodně vysoko to máš.
0: No jo, zdala, ne, paní Madonová to má vysoko.
1: Zdala hodně vysoko. Tak přátelé, tady žiju s takovouhle holkou, která zná všechny písničky světa.
0: Je to diagnóza.
1: Je to radost hlavně teda.

0: 98 nebo 7. Posloucháte Ranní show na Evropě 2. Přátelé, ještě se vrátíme k takové situaci ve Francii. My jsme tady mluvili o tom, že bude konec světa. Mm-hmm. Apokalypsa, terminátoři, umělá inteligence, všichni zemřeme. Všichni tady zemřeme! Mm-hmm. No a my jsme tady měli ve zprávě takovou věc, že nějaký hackři, nikoli AI, normální, klasický gangstři, lidi, prostě živí, jo, udělali to ve Francii, že přeprogramovali lednice v supermarketech. Ano, to jde, na dálku. Uh-huh. A oni je přeprogramovali, že přestali chladit. Takže tam ty mražený výrobky se změnily na nemražený.
1: Ano, ano. A bohužel, mám tady další zprávu, tedy do tohoto balíčku. Rusko chystá na Evropu obří kybernetický útok.
0: Jo, to byl kybernetický útok těch hackerů. To byl kybernetický útok na francouzské supermarkety. A ty říkáš, že se chystá další útok.
1: Ano, chystá se obří kybernetický útok na Evropu. Na konci října posunou ruští hackři všechny hodiny o hodinu zpět, varují tajné služby.
2: Leo Šmareš, Evropa 2, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Na tuhle středu si pořádně našprtej Guinnessovku, protože jenom to ti může pomoci vyklepnout zástěru na Evropě 2. Budeme typovat světové rekordy z aktuálního vydání Guinnessovy knihy rekordů a jestli se umístíš na bedně, vyhraješ jak aktuální Guinnessovku 2027 od nakladatelství Slov Art, tak vouchery na nákup knih na slovart.cz. Vyklepni zástěru ve středu 14. odpoledne na Evropě 2 a zatipuj si s Guinnessovkou o skvělý ceny. Očekáváme rekordní účast.
3: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
4: Klid, máš na to 3 dny.
3: A těch lidí, co čekají na autogramy?
4: No, jsou tu všichni.
5: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci. Armovací tkanina Pro doma za akční cenu 999 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
7: Jsem Garmin. Počítám jeho kroky i každý nastoupaný metr. A on se těší na den, kdy s vnukem vystoupají na jejich vysněnou horu. Tak trénuje a já s ním. Krok za krokem. A vím, že to spolu jednou dokážou. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
8: Východ slunce nad Bali. Noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
9: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
10: A můžu ještě něco říct?
11: No povídej.
10: To nejlepší rádio na světě.
11: Adame.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
10: Děkuji moc.
2: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
12: Pomáháme s Europlazmou.
13: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz. This is my last
14: resort. Paparo.
11: Gauč se vrací do Prahy. Více než čtvrt století na scéně, miliony prodaných desek a nesmrtelné hity. To vše už 24. listopadu 2026 v O2 Univerzu. Zbývá jen třetina vstupenek. Tak neváhej a pořiď si tu svou v síti Ticketmaster nebo Ticketportal.
14: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: 9.05, posloucháte Ranní show na Evropě 2. Máme tady závěrečný vstup, takové malé závěrečné téma. Mám to od tchýně. Včera jsem byl s tchýní stěhovat nábytek. To není podstatné pro ten příběh. Vyprávěla mi o nějakém svém kamarádovi.
1: No.
0: Přemýšlím, jestli jsem to neprozradil teďka. Ne, tak jinak. Můj známý mi vyprávěl příběh o svém kamarádovi, který si udělal nějaký kurz, kde najdeš sám sebe. Jo, že teďka to je hodně těch kurzů.
1: Ano.
0: A tohle byl kurz, kde přišel do nějaké místnosti a tam byla všeho chuť lidí. Tam byli profesoři ze škol, hasiči, bo hasič tam byl, dělník, učitel, manažer. Taková plně všeho chuť, všechno muži.
1: Všichni, kdo ještě nenašli sebe sama.
0: Ano, ale muži. Uh-huh. Byl to kurz pro muže, ano. To je potřeba říct. No a teď mi to popisuje ten můj kamarád, teda, jo. Uh-huh. Samozřejmě pro ten příběh je lepší ta původní verze, protože si představujete moji tchýni, jo. Která mi říká, no a on mi vyprávěl, že tam prej přišel a že přišel nějaký instruktor a říká, tak teďka si všichni stoupněte si, rozkročte se a začněte hejbat koulema.
1: Jo.
0: A já říkám, co? A ona říká, ano, přesně to jsem si říkala a říká mu, cože? A on, jo, to po nás chtěl, aby jsme hejbali koulema. A jaký to bylo? Byla otázka. No, bylo to takový zvláštní, jako říkal jsem si, co tady jako na tom kurzu dělám, že to je jako šílený. A ten předcvičující, nebo ten učitel, ten lektor říká, no a teďka si představte nějaký zvíře a dostaňte prostě za sebe to zvíře, každý dělal nějaký jakoby zvíře a dělali se ty hluky. Ten řev, zvuky, někdo dělal gorilu, někdo lva a teď se tam prostě řvalo a že to byl úplnej blázinec. Mm-hmm. No a otázka zněla, a pomohlo ti to? A ten člověk, že říká, jo. Čeče, zaplatil jsem si celý ten kurz a chodil jsem tam půl roku a je to lepší.
1: Takže našel sám sebe.
0: Takže jsem vám jenom chtěl říct, že něco takového existuje a že to je jako fascinující.
1: Už to zkoušel?
0: Teď jsem to zkoušel, jak jsem to tady předváděl. Teď jak jsem to tady vyprávěl ten příběh, tak jsem si to zkusil. Tak jo. Nevím, no, ale jakože...
1: Stačí zamňoukat k tomu a...
0: Co tomu říkáš?
1: Ale jako lidi dneska vydělávají na kdečem.

0: Ranní show přechází do afterparty. Mejdan do studia. Vešli a vtančili naši kolegové Ivana a Koťák. Dobré ráno, děcka.
1: Všichni tlapky nahoru.
0: Ano.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak říká moje žena, že nemá ráda slovo děcka, je fakt, že já nevím, kde jsem to vzal, že jako dřív jsem to neříkal, teď se mi to nějak líbí.
2: Jak jsi nás poznal?
0: Co?
2: Že to zase říkáš teď.
0: Já nevím, já to říkám, prostě děcka.
2: Co říkal to... Patrik.
0: Jo. Jo. Tak, bavili jsme se o kurzech, kdy poznáš sebe sama. Jo? Já jsem to tady hned otevřel před tvojí skupinou, která dorazila před Ivanou a Koťákem a Koťák říká, no... Včera jsem si koupil webinář.
1: Já jsem si poprvé v životě, přátelé, koupil webinář, který mě má udělat lepším člověkem. Byl to webinář, jak být sám sobě terapeutem.
0: Jo. A terapeuti nebudou mít co žrát potom.
1: Tak, no. Snažím se sám sebe koučovat. A přátelé, tak já vám dám jednu radu. Nemůžu to tady úplně říct v těch 2 hodinách, co tam všechno bylo, ale buďte k sobě laskaví. Takhle bych to asi
0: Ježíš, tak já si myslím, že to stálo za ty peníze, jak říkala. Ale já to neříkám ironicky, člověče.
1: No, nezní to tak.
0: Včera jsem čet pohádku a tam několikrát bylo o laskavosti. Byla to pohádka z Čech, taková mezinárodní knížka z Ruska, z Maďarska, nevím, z Tibetu pohádka. A tady byla zrovna z Česka a bylo to o holčice, která prostě se chovala hrozně laskavě. A já jsem pořád svojí dceři říkal, že laskavost je ta nejdůležitější vlastnost, že vlastně kdyby nic, tak jenom laskavost by vlastně ve finále stačila. A když jsem jí to řekl asi po třetí, tak byla tak otrávená, že se otočila.
2: A do teď se toho nebaví, vej? Dcera otrávená, ale mě to trošku teď dojelo, jak jsi to říkal, reálně.
0: No, jo, no, ale fakt to je. No, to vlastně ve finále by to stačilo.
2: No ne, asi.
0: Takže laskavost, děkujeme za ten webinář.
1: Ježíš, hele,
0: kolik to stojí?
1: Hele, ježišmarja, kolik stál? 500.
0: 500 korun.
1: 490
2: korun. Jenom, no to dává smysl,
1: no. Ale takhle doma normálně, já jsem u toho vařil.
2: A mně se líbí, že jsou kurzy, jak poznat sebe sama. Já bych, když tak šla na nějaký kurz, jak hlavně nepoznat sama sebe. Šmareš, Katka Říhová.
3: Ranní show Evropy 2. Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
4: Klid, máš na to 3 dny.
3: A těch lidí, co čekají na autogramy?
4: No, jsou tu všichni.
5: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
6: 3, 2, 1, pav! Halloweenská mateří douška s dárkem je tu. Svítící tetovačky, upíří auto k vystřižení, tajemné šifry a strašidelné úkoly. Speciální host Jakub Kohák, zvracející dýně a nechutná pizza. Super halloweenská mateří douška tě čeká na stáncích.
7: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
8: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: 9.20, Evropa 2 vysílá zprávy.
1: Hezké dopoledne, vážná nehoda zastavila dnes ráno provoz na dálnici D2 u Břeclavi. Ve směru na Slovensko se srazilo osobní a nákladní vozidlo. Záchranná služba transportovala do brněnské nemocnice jednoho těžce zraněného člověka. Provoz byl zhruba před hodinou obnoven. Letošní zima bude mírná, meteorologové zveřejnili nové předpovědi na letošní zimu a nejnovější říjnové údaje naznačují, že blížící se zima by mohla být v Evropě teplotně nadprůměrná, a tedy jiná, než předpovídali meteorologové dosud, protože ještě před měsícem informovali o tuhé zimě. Teď už vyrážíme za Zuzkou.
2: Střední škola polytechnická v Kyjově na Hodonínsku dokončila modernizaci, při které vzniklo Centrum technického a inovativního vzdělávání. Investice za zhruba 220 milionů korun zahrnovala opravu školních budov i stavbu nové dílny pro automobilní obory či modernizaci vybavení. Střední školu polytechnickou navštěvuje podle ředitele 963 žáků a zájem o technické obory stoupá. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Slavie dnes sehrají druhý zápas v Lize mistrů a proti Sabahu chtějí ukončit čekání na vítězství v hlavní fázi soutěže, které trvá od roku 2007 už 20 zápasů. Sabah je v Lize mistrů nováčkem, do hlavní fáze prošel přes 4 předkola. Má nejhorší klubový koeficient ze všech 36 účastníků ligové fáze. Utkání v Baku začne v 18:45.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D5 cena směrem do Rozvadova počítejte s kolonou kamionů kvůli omezení v tunelu Valík, začíná od 75. kilometru, a na dálnici D11 směrem do Hradce Králové čekejte nehodu na 25. a 5. kilometru, kolona je na půl hodiny.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Ranní mlhy a nízká oblačnost se během dopoledne postupně rozpustí a pak nás čeká slunečné počasí s jasným až polojasným nebem. V Moravskoslezském kraji bude přechodně více oblačnosti. Odpoledne začne od západů oblaků přibývat teploty, odpoledne mezi 11 a 16 stupni. Zprávy jsou za námi, na Evropě 2 už mají slovo Ivana s Koťákem.
0: Ivana a Koťák na Evropě 2, dobré ráno.
4: Ještě jednou dobré ráno.
5: Krásné dopoledne.
4: Nazdárek.
0: Co máte pro naše posluchače?
5: My se dneska vysvětlíme, proč jsou děti narozené v 90. letech lepší než děti, které se narodily déle.
4: Jako generace Z? Budeme
5: porovnávat Gen Z a mileniály, přesně tak.
0: Yeah. Takže že děti v 90. nebo narození v 90. jsou nejlepší.
5: Je to tak.
4: A v 80.
5: Ne, ty se nepočítali.
0: Tak za chvíli jdete na to.
4: Jdeme.
0: A my zítra.
4: Papa.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
9: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Kdo spoří, má za 3? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. Unicredit Bank.
13: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
14: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
15: Vytvořeno s použitím AI.
16: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
17: Chceš si na podzim vyšperkovat svoje auto? Připrav ho na sezónu s Allegro. Na jednom místě najdeš autokosmetiku a vše pro péči o tvoje auto za skvělé ceny. Když autokosmetika, tak Allegro.
18: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2. Vlítněte na web Evropy 2, ať víte, jak to zkoulet a vyhrát 100 000 na váš maturák, moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na afterparty. Maturiťák snů s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost.
19: Perete se rádi? Tak pojďte do kina. Čeká tam na vás Street Fighter.
20: You have to be ready.
19: Ultimátní akční řežba podle série legendárních videoher.
21: This is Street Fighter!
19: Krev, pot a pořádný kopanec srandy ve filmovém balení. Street Fighter ve vašem kině od 15. října.
22: Zpátky k muzice.
23: Evropa 2.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, máme 9 hodin 33 minut. Od mikrofonu vás zdraví Ivanka a taky Koťák.
1: Koťáku ahoj, Evropo 2 ahoj.
0: Ahoj Ivano.
1: Ahoj.

0: My jsme jak nějaký, veď, v nějakém prostě teleshoppingu.
1: A co jsme měli, to jsme ještě neměli kafe, nabízeli, Ivano.
0: Co bychom nabízeli za produkty?
1: Ivano, já bych se s tebou teďka chtěl bavit o videohrách, které jsme hrávali v 90. letech. My se tímhletím dostáváme k takovému srovnání právě mezi generací Gen Z a mezi mileniály. My jsme to trošku jakoby nadnesli, aby jsme vytvořili, aby jsme vykopali tady tu propast mezi těma dvěma tábory, ale čtu tady článek, který hovoří o tom, proč vlastně ta naše generace, řekněme, je odolnější z pohledu videoher. Ale v tom se podle mě jako dokáže najít úplně každý, protože ty jsi asi nikdy nehrála jakoby videohry, nebo jo?
0: Jako videohry, je to na videu nebo na počítači? Já se ptám úplně teď vážně.
1: No, tam vzdala tu VHSku a pak si ťukala prostě prstem do televize, no.
0: No, prostě hrála.
1: Takový ty starý konzole, no. Víš, no, prostě ne, dala se do toho taková hrála, ta kazetka ze zhoru.
0: Já jsem hrála Prince.
1: Prince of Persia, přesně tak.
0: Hrála jsem nějakého Tarzana, to už bylo na Microsoft na 98, něco takového jsem hrála. A hrála jsem strašně ráda motorky a pak jsem tam měla nějaký autíčka, formule.
1: Jo, tak jste se měli takhle nadpoměry, jo?
0: No jo.
1: No já chci říct, že třeba když si představíte Super Mario, Sonica nebo právě Prince of Persia, tak vždycky jste, přátelé, měli jednu věc a to byly tři životy. Žádný ukládání a bylo úplně jako jedno, jestli prostě nic se ti neuložilo a ty jsi měla jenom tři životy a musela jsi to mačkat tak dlouho, dokud si to nedokončila, tu hru.
0: Tak to muselo být strašně vlastně nepříjemný, ale ne.
1: No byl, ježišmarja, kolik ovladačů, já jsem roztřískal vozeď, to je naprosto neuvěřitelný. Přátelé, za chviličku pokračujeme, teď už ale tady vítáme v éteru naši kamarádku Leny.
0: Myslíš, že taky hrála nějaký hry?
1: No mimochodem její přítel Marpo teďka rozjíždí svoji kariéru, tyjo, na Robloxu nebo někde?
0: Snoubenec už.

prejlítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: ale udělám to. Lost Frequencies v éteru Evropy 2. Ivanko, já jsem se právě s Lost Frequencies, neboli s Felixem, s tímhletím sympatickým belgickým DJem, potkal tady v Praze na Kulaťáku a podali jsme si ruku. Tak jsem se chtěl jako jen pochlubit.
1: My tady často samozřejmě předstíráme s moderátorem, mým kolegou Koťákem, že mi něco říká poprvé a já to neslyšela. Ale tady musím vám posluchačům říct, že tohle jsem slyšela asi 135krát.
0: Řekl jsem ti to jenom pětkrát.
1: Ivanko, tomu nebudeš věřit. A jaký byl? Jak se jmenuje Alex?
0: No je to teda, musím říct, jmenuje se Felix.
1: Felix.
0: Je to vysoký, tak 1,95 cm, dokonalej prostě na 3D tiskárně v Belgii udělaný DJ. Oh. Okouzlující sympaťák a podle mě jako dobrý, no.
1: Myslíš, že takhle mluví i o tobě?
0: Jednoznačně, já si myslím, že to naše setkání ho jako doprovází do
1: teď. Life changing. Hele, a kolik mu je? Jestli by nezapadnul do té naší diskuze o těch devadesátkách, o narození v devadesátkách versus
0: později. Obávám se, že ne. Obávám se, že to bude mladák, no. Obávám se, že to bude talentovaný mladý DJ, ale tak to zjistíme, doplníme. Každopádně, přátelé, za chviličku bych se s váma chtěl bavit o videu, který je tak jako absurdní, že ho pravděpodobně nikdy nezažiju, ale chtěl bych. Koukám tady, kterak si chlapík, který má 30 milionů dolarů, jde vybrat private jet. Uh-huh. A teď tam za ním přijde ten chlap, který prodává private jety. Obecně prodávat private jety mi přijde strašně hustý.
1: A to seš někdy jako kde? Jako no to, někde seš nějaký plání?
0: Ne, to vám právě musím celý vysvětlit. Jak se kupuje private jet už za chvíli v éteru Evropy 2. Děkujeme, že posloucháte.
2: Okay. Žhavý novinky Evropy 2. Party on the way to the party at the park.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Popkultura ožívá ve Westfield Chodov. Od 16. do 18. října zažijí Westfield Days na vlastní kůži. Čekají tě gaming, beauty, DJ workshop, live cooking z Grado i setkání s Davidem Famem, Michsakem nebo Game of Life. A navíc slevová knížka s více než 70 nabídkami do obchodů a restaurací. Více na westfieldchodov.com.
6: Jsem Garmin. Měřím každé její tempo, její dech i metry, které už má za sebou. Ona tak může myslet jen na den, kdy přeplave celé jezero. Je to její sen a já plavu s ní. Tempo za tempem. A vím, že ho jednou přeplave. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
7: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
8: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře, nově s povrchem Duradecor a maximálním odolností, navíc v designové řadě s povrchy břidlice a plátna.
7: Samozřejmostí je garance rychlého dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
8: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
7: Přece Hermann.
8: Hermann. Jistota na celý život.
9: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
10: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube.
11: Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
12: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal.
13: Spartani pozor, evropské večery jsou zpátky na Letné. Spartu čeká první domácí zápas Evropské ligy proti norskému Lillestrømu. Čtvrtek 15. října 18.45 v Epet Aréně. Přijď hnát Spartu za vítězstvím. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.

0: dvě za námi Vice a Wait a tady Koťák a Ivana. Bavíme se tady o tom, jak boháči nakupují. Teda asi jsou to boháči, když si kupují nějaké letadílka typu private jet. A Koťák tady říkal, že vlastně viděl něco, jak se reálně nakupuje takovejhle produkt.
1: No, já vám asi ani neřeknu, proč to mám v té své hlavě takhle nastavený, ale já se na to vždycky hrozně rád koukám. Když vidím někde nějaký srovnání o private jetu, tak kdo má ten, který private jet?
0: Je to teda soukromý letadlo?
1: Je to soukromý letadlo, přesně tak. Mně se hrozně líbí, Jake Paul si nedávno dělal srandu s Floyda Mayweathera. Mm-hmm. Floyd Mayweather je bývalý boxerský šampion, prostě v lehký váze, a Jake Paul taky boxuje. Mm-hmm. A vtipný je, že on se potká s letadílkem toho Floyda Mayweathera. Oni spolu mají nějaký problém. Na letišti se potkají dvě letadílka. A Jake Paul se začne jako...
0: To se reálně jako stalo, nebo co?
1: Ano, on se začne smát a on říká, Ježíš Maria, vidíte tamhle to malinkatý letadílko, co má 6 okýnek? To je Floyda Mayweathera. A teď se podívejte na moje. To moje má 9. A takhle, takovýmhle způsobem...
0: Myslím, že jsou malý ty letadla? Tak asi no, nemají nejsou to Boeingy.
1: Nepotřebuješ tak velký letadlo. Potřebuješ letadlo a teď se právě dostáváme k tomu zajímavému. Koukám tady, která k obchodní zástupce prodává private jet zákazníkovi. Aha. A teď si to zkuste představit i v tom jakoby měřítku, jakože byste si šli koupit třeba auto, škodovku, jo? A ten pán se ptá jako velmi podobně, jo? Ale akorát se ptá třeba jenom, promiňte, můžu se ptát, jaký je váš úplně maximální budget, který chcete utratit za tohle letadlo? A frajer tam sedí a tak skoro se jako stydí, říká, tak 30 milionů, jo? Oni ty Gulfstreamy stojí jako hrozně moc peněz, to jako tam neexistuje strop v podstatě. Mm-hmm. A teďka spolu řeší takový ty věci, dobře, a kolik chcete sekcí? Jako jo, to se dá rozdělit do několika sekcí. Můžeš tam mít kuchyň, můžeš tam mít koupelnu,
0: místo třeba,
1: můžeš tam mít sprchu.
0: Když jdeš pro auto, tak tam prosím airbagy, pak třeba...
1: Jo, přesně. No, ideálně bezpečnostní pásy, ideálně a mnoho dalšího. Potom se tam... Ježíš Maria?
0: Ty počkej, já slyším milionáře. Je to možný?
1: Je to možný.
0: No tak to je nádhera.
1: Mně se to tady celý rozbilo, Ivano. No nevadí, přátelé. Tak já jsem tím chtěl říct, že abyste si mohli koupit private jet, potřebujete mít tedy logicky na banány a jenom 3 miliony dolarů, to je budget, který potřebujete k tomu, abyste mohli tohleto letadílko udržet
0: v chodu. Kdo má private jet tady v České republice?
1: Jestli má někdo private jet, prosím, ozvěte se.
0: Já vím o někom.
1: Jo.
2: Usnula?
3: Asi jo.
2: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
3: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: 3, 2, 1, pav! Halloweenská mateří douška s dárkem je tu. Svítící tetovačky, upíří auto k vystřižení, tajemné šifry a strašidelné úkoly. Speciální host Jakub Kohák, zvracející dýně a nechutná pizza. Super halloweenská mateří douška tě čeká na stáncích.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: This is my last resort.
7: Papa Roach se vrací do Prahy. Více než čtvrtstoletí na scéně, miliony prodaných desek a nesmrtelné hity. To vše už 24. listopadu 2026 v O2 Univerzu. Zbývá jen třetina vstupenek. Tak neváhej a pořiď si tu svou v síti Ticketmaster nebo Ticketportal.
2: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
8: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
2: Čekuj sekci video na Evropa2.cz. Sparťani pozor, evropské večery jsou zpátky na Letné. Spartu čeká první domácí zápas Evropské ligy proti norskému Lillestrému. Čtvrtek 15. října 18.45 v Epet Aréně. Přijď hnát Spartu za vítězstvím. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.
3: Evropa 2.
2: Maximum muziky.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2 a 3 minuty po 10. hodině, Káťa Žíhová a zprávy Evropy 2.
1: Pěkné dopoledne. Praha má druhé nejméně dostupné vlastní bydlení v Evropě. Na nákup nového bytu o 70 metrech čtverečních tu domácnost potřebuje téměř 17 ročních hrubých mezd. Minulý rok jich stačilo 15. V první desítce evropských měst s nejnižší dostupností je i Brno a Ostrava. Vyplývá to z analýzy Property Index od společnosti Deloitte. U Českých Budějovic najel v pondělí večer vlak do nastraženého kamení na kolejích. Souprava nevykolejila a nikdo naštěstí nebyl zraněn. Provoz na trati byl téměř na 4 hodiny zastaven. České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu. Policie žádá veřejnost o informace. Teď už míříme za Zuzkou.
2: Organizace Naděje Zlín v části Letná otevřela po rekonstrukci objekt se sociálně terapeutickými dílnami. Nové prostory umožní fungování více dílen. Přibýt by mohlo také klientů. Rekonstrukce objektu trvala rok a stála téměř 23 milionů korun. Majitelem objektu je město, které na rekonstrukci získalo evropské dotace. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Francouzské supermarkety se staly terčem kybernetického útoku. Hackři na dálku změnili nastavení lednic a mrazáků, které místo chlazení začaly potraviny zahřívat. Zkazily se tuny zboží. Škody jsou podle řetězců obrovské. Kdo za útokem stojí, zatím není jasné.
3: Evropa 2. Kde to stojí?
1: Kolona je na D1 od 211. kilometru. Na příjezdu do Brna zdržíte se tam kolem 20 minut a v Praze pak čekejte silný provoz v Průmyslové směrem do centra.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví? Tak dej follow E2.cz a bav se. Evropa 2. Jak je venku?
1: Čeká nás slunečné počasí s jasným až polojasným nebem. V Moravskoslezském kraji bude přechodně oblačno. Odpoledne začne od západů mraků přibývat. Nejvyšší teploty dnes mezi 11 a 16 stupni. Tolik zprávy, je úterý 13. října a na Evropě 2 pokračují Ivana a Koťák.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
5: No a my dva se budeme bavit o jednom hollywoodském herci, který oddal svůj ex. Jak se to může stát, jak se u toho mohl cítit a jestli by to udělal Koťák na Evropě 2.
3: Evropa 2.
0: No a teďka už nová interpretka, možná se bude líbit, říká si Eva Farná a tohle je její novej single.

moment et dans un

0: Evropa 2 a taky téma, který je vztah s ex, protože jsem říkala tady Koťákovi, že existuje jeden slavný hollywoodský herec, možná ho znáte jako Spidermana, jmenuje se Tobey Maguire.
1: Takhle, je to Spiderman a řekl bych, kdyby mohl mít za svým jménem ještě jeden titul, tak je to Spiderman a taky nejlepší kamarád Leonardo DiCaprio.
0: Oni jsou nejlepší kámoši?
1: Jsou to hele buddies, oni spolu chodějí na basket, na dovolený spolu jezdějí, jako tak se mi nevadil mít jako za kámoše.
0: Lea. Asi bys měl kolem sebe pak mladší holky, tím pádem. Byla bych tam já a pak mladší ženy.
1: Naprosto v pořádku.
0: Tobey Maguire, tady ten Spider-Man z roku 2001 nebo něco takového, možná dva.
1: Ano.
0: Tak oddal teď svou ex-manželku. Já když jsem to viděla, tak mi to vykouzilo úsměv na rtech. Viděla jsem i fotku, nějakou paparazzi fotku, kde prostě jeho bývalá žena Jennifer Meyer, s kterou byl pár let ženatý od roku 2007 do nějakých jako let, tak si na Havaji teď řekla ano s nějakým hudebním manažerem. Už mají teda dvě děti. Ale Tobey, jako její bejvalej, je oddával. Protože oni se prostě pořád milujou jako kamarádi a Jennifer označuje Tobeyho za svého nejlepšího kamaráda.
1: No tak já...
0: Co asi na to? Hele, já ti můžu říct svoji story. Možná už jsem tady párkrát říkala, ale já toho kluka musím vždycky, jakoby tady v té chvíli, když přijde na téma ex, ho musím vytáhnout a to je DJ Rockstar, Dominik Turza, který ho zbožňuju, protože jsem s ním chodila, nejenom protože jsem s ním chodila, ale protože je to prostě doteďka náš rodinný přítel. Chodí k nám na kafe, znají ho naše děti, můj manžel ho miluje, až tak možná víc než, já. No, ty jsi se mnou nechodil. Můj manžel potřebuje, abych s někým chodila, pak jakoby si říká, to je super kluk.
1: Chápu.
0: Ne, ale Dominik k nám může přijít a dovedu si před takhle, on mi odzvučil dvě svatby.
1: Jo, takhle, Dominik. Já ti DJ.
0: Pak i, no, ale i hrál svatební, takový ten pochod hrál.
1: Fakt.
0: No,
1: a měl to nějaký, byl to nějaký speciální jako DJský aranžma?
0: Mělo, jasně. A můj první muž šel na toho Rockyho, takový jako bojovný to byl a můj druhý muž šel na něco, co jsem chtěla, já to už si nepamatuju.
1: No tak to jsem zvědavý, na co půjde ten třetí, to je už teďka zajímavý.
0: Ale Dominik tam bude.
1: Mimochodem, když se tady bavíme právě o Spider-Manovi, Tobey Maguire, tak ono se málo totiž ví, proč se to Tobeymu a té slečně jakoby nepovedlo, proč jim to nevyšlo. Naštěstí tady máme naše reportéry, kteří zpracovali na toto téma reportáž. Už kdysi dávno, ale stále to platí.
2: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak to bylo ve skutečnosti se slavným Spider-Manem. Dobrý den. Co se vám stalo, paní?
3: Jsem tady správně v ženské lize na ochranu práv.
2: No, my jsme ochrana ženských práv.
3: Ano, já jsem...
2: Jak se jmenujete, paní?
3: Já jsem paní Spider-Manová. Já jsem Libuška Spider-Manová.
2: Vy jste paní Spider-Manová?
3: Ano.
2: Libuše, Spider-Manová, ano, a jaký máte problém?
3: Můj manžel byl hrozný alkoholik a hrozně mě byl.
2: Jej, co měl ještě za problémy? Měl zase nějaký problémy.
3: Vůbec nechodil domů, pořád lezl po nějakých barácích, pořád vystřeloval prostě šňůry ze svých rukou a to bylo prostě nesnesitelné.
2: To jste musel mít v ostudu baráku, ne?
3: A strašnou. A včera to úplně přesáhlo míru, hrozně mě zmlátil, tak jsem ho oběsil na tom jeho špagátu.
4: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
5: Joši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
6: Kdy je kuřák zarostlej, no?
5: Když mu dojde pěna na hulení.
4: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
7: Já bych to třeba ještě jedno.
4: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
15: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti.
17: Partnerem je Samsung. Ponoř se do hry s výkonnými telefony řady Galaxy S26 nebo skládacím telefonem Galaxy Z Fold 8. Vybírej na Samsung.cz nebo ve značkových prodejnách Samsung.
18: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už ve čtvrtek v magazínu Dnes.
19: Na tuhle středu si pořádně našprtej Guinnessovku, protože jenom to ti může pomoci vyklepnout zástěru na Evropě 2. Budeme typovat světové rekordy z aktuálního vydání Guinnessovy knihy rekordů a jestli se umístíš na bedně, vyhraješ jak aktuální Guinnessovku 2027 od nakladatelství Slov Art, tak vouchery na nákup knih na slovart.cz. Vyklepni zástěru ve středu 14. odpoledne na Evropě 2 a zatypuj si s Guinnessovkou o skvělý ceny. Očekáváme rekordní účast.
20: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
21: Klid, máš na to 3 dny.
20: A těch lidí, co čekají na autogramy?
21: No, jsou tu všichni.
22: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka. Letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
23: Zpátky k muzice.
24: Evropa 2.

0: Ivanky, posloucháte Maximum muziky Evropy 2, na mikrofonu Koťák, taky Ivanka, a teďka chceme hovořit ke všem maturantům v České republice.
1: Blíží se maturity, to je teda věta, kterou můžete říct úplně vždycky, to je jedno, jestli je leden, říjen nebo květen.
0: Září vlastně, že jo, hvězdy září, v září.
1: Ano.
0: Je jedno, o jaké maturitě se bavíte, no vlastně není.
1: Není.
0: My se budeme bavit o maturitním plese, my vám totiž dokážeme podat pomocnou ruku, která bude buď to v podobě 100 000 korun na váš maturitní ples, nebo moderátor
1: Evropy. DJ.
0: Anebo DJ.
1: To je teda skvělý, ne? Já nevím, kdo vám hrál třeba na maturitě? Máš maturitu?
0: Co to je maturita?
1: Já vím, že máš.
0: No já to jako vím, že maturitní ples jsem si moderoval sám, nebo ne sám, ale prostě moderoval jsem maturitní ples v škole, kde jsem maturoval.
1: Ty jsi fakt moderoval svůj vlastní
0: ale
1: ples?
0: Ale kdo byl DJ, tak to ti teda neřeknu.
1: Já jsem svůj vlastní ples, na tom jsem si vystupovala. Jsem tam nějak tančila, já jsem ho vlastně taky moderovala.
0: Jo.
1: Hele, a nám tam normálně vystupovala kapela 100 zvířat.
0: Ne,
1: v paláci Lucerna, no?
0: No, vy jste schodila nějakou soukromou školu určitě.
1: Gymnázium, takový slavný, pražský. No nic, vy můžete od Evropy 2 mít tohle všechno, co říkal před chvílí Koťák, mrkněte na evropa2.cz, kam stačí nahrát.
0: No, je to jednoduchý, vlastně zkuste vytvořit nějakou zajímavou koncepční fotku vaší třídy a nějak do ní vložit, zakomponovat logo Evropy 2. Potom tuhle tu fotku vezmete na webu evropa2.cz, ji nahrajete a potom už je taková ta klasika, prosíte, škemráte, žádáte všechny lidi, aby vám dali co nejvíc hlasů. No a ty hlasy, bohužel tady to je velmi jednoduchý, čím víc hlasů, tím větší pravděpodobnost, že vyhrajete jednu z tří hlavních cen.
1: Krásný. A já takový malej tip, hele, vyfotit se s logem Evropy 2 umí každá třída, ale třeba všechny

0: Žáky, donutit se nechat potetovat logem Evropy 2?
1: Jo.
0: Proč ne?
1: A nebo by tě třeba ty žáci mohli uníst. Oni by tě mohli uníst a mohli by se s tebou vyfotit někde. Že by unesli Ivanu z Evropy 2.
0: To se mi moc líbí, tak soutěžte, jak nejlíp umíte a poslouchejte Evropu 2.
1: A tohle už je Thomas Robin, Maximum muziky. We

0: Tropa Bien. Maximum nový muziky.
1: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moct být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Pozor, pozor! A auto už 5krát v Praze!
8: Ano, přesně tak. A auto už 5krát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
7: A auto 5krát v Praze. Blíž než kdy dřív.
8: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
10: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
11: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, 14 minut před 11. hodinou. A já už jsem tady, přátelé, v detailu na našem webu evropa2.cz, kde najdete soutěžní sekci, která se jmenuje logicky soutěže. Mm. A díky tomu se můžete podívat na výsledky zatím zaslaných fotografií v rámci maturiťáku Evropy 2.
1: Už je to taková tradiční soutěž Evropy 2. Jmenuje se maturiťák a vyhrát v ní jako třída můžete atraktivní ceny. 100 000 korun na maturitní ples, taky moderaci maturitního plesu s moderátorem Evropy 2 a taky vystoupení rezidentního DJ Evropy 2. No tak to chcete, no.
0: A já už tady koukám třeba na čtvrtou B. Trivis Vodňany se zapojili do naší soutěže.
1: Vypadá třeba ta fotka, jak vypadají ty fotky?
0: No jako vypadají ty lidi, vypadají dost jako naštvaně. jako kdyby nás chtěli zmlátit. Aha. Ale jsou to hecí lidé, to musím tady podotknout. Sportovní gymnázium Kladno, plzeňská 3103, krásně zakomponovala logo Evropy 2 i do té svojí fotky. Hmm. Musím říct, že tady je i fotka gymnázium Česká Lípa, žitavská, tak ty akorát vložili, udělali si krásnou fotku. Udělali se krásnou takovou jako kdyby historickou fotku, ale vložili do ní logo slovenské Evropy 2. Tak je to Europa. Je to
1: Europa 2. A tak to asi nevadí, Ježíš Maria.
0: Odpuštěno, ale zatím teda musím hodně pochválit. Gymnázium Bruntál, přátelé, vložili logo Evropy 2. Vystoupali na střechu.
1: Ukaž mi to.
0: A tu fotku vlastně doplnili o tu dvojku, která je vytvořena ze studentů.
1: Je, to je super, to je super. No tak výborně, tak jste šikovní a můžete být ještě víc. Mrkněte na evropa2.cz a my moc děkujeme ještě University of New York in Prague, což je partner soutěže. Tam můžete studovat v angličtině, získat třeba mezinárodní zkušenosti a nastartovat svou budoucnost. Tak všem maturitantům
0: a Marťanům hodně zdaru.

Maturanti Bacha. Maturiťák Snus Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o Maturiťák Snu jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Papa Roach se vrací do Prahy. Více než čtvrt století na scéně, miliony prodaných desek a nesmrtelné hity. To vše už 24. listopadu 2026 v O2 Univerzu. Zbývá jen třetina vstupenek. Tak neváhej a pořiď si tu svou v síti Ticketmaster nebo Ticketportal.
0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: I'm a street fighter.
1: Tak tohle v bijáku nemůžeš vynechat.
2: The world champion, a street fighter!
1: Hodně se tam řeme. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
3: Bitch, please!
1: Street Fighter. Už za dva dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: 3 minuty na zpátek, odbyla 11. hodina, úterý 13. říjen. Ladí vás Evropa 2, teď zprávy a Káťa Říhová.
1: Hezké dopoledne, vážná nehoda zastavila dnes časně ráno provoz na dálnici D2 u Břeclavy. Ve směru na Slovensko se srazilo osobní a nákladní vozidlo. Záchranná služba transportovala do brněnské nemocnice jednoho těžce zraněného člověka. Letošní zima bude mírná. Meteorologové zveřejnili nové předpovědi na letošní zimu a nejnovější říjnové údaje naznačují, že blížící se zima by mohla být v Evropě teplotně nadprůměrná, a tedy jiná, než předpovídali dosud, protože ještě před měsícem informovali meteorologové o tuhé zimě. Teď už míříme za Zuzkou.
2: Praha dokončila rekonstrukci historické budovy jateční burzy v areálu Holešovické tržnice. V památkově chráněné budově z roku 1895 se do konce roku otevře restaurace zaměřená na grilované a uzené maso. Práce, které měly trvat původně 2 roky, se protáhly na 4. Náklady na opravu se vyšplhaly na 250 milionů korun, včetně DPH. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Slávie dnes se hrají druhý zápas v lize mistrů a proti Sabahu chtějí ukončit čekání na vítězství v hlavní fázi soutěže, které trvá od roku 2007 už 20 zápasů. Sabah je v lize mistrů nováčkem. Do hlavní fáze prošel přes 4 předkola. Má nejhorší klubový koeficient ze všech 36 účastníků ligové fáze. Utkání v Baku začne v 18 hodin 45 minut.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kolonu čekejte na D1 na příjezdu do Brna. Na 207. kilometru se stala nehoda a tvoří se kolona.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes je převážně slunečno, v Moravskoslezském kraji přechodně oblačno, odpoledne začne od západů přibývat oblaků, teploty vystoupí na 11 až 16 stupňů. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Pavel Cejnar.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Přeju vám hezké, na mnohých místech prosluněné, stále dopoledne, 5 minut po 11. hodině, teď z muziky Kecaj anebo Linkin Park. Tak hezký den.
3: Evropa 2.

Na Evropě 2 Linkin Park, teď Coldplay, anebo taky fiddlersky Reme Alicia, to je pohoda na maximum. No a já vám všem přeju stále pohodové úterý s dobrou náladou a Evropou 2. Mimochodem Renáty mají dneska svátek, tak gratulujeme. Renáty, užijte si to. A tady ta písnička třeba pro vás, abyste měli dobrou náladu a ten sváteční den pěknej hnedka od začátku. Tak hezký den všem, to vám přeje Evropa 2.

0: MS Evropy 2, za chviličku Luis Capaldi a nebo Disturbit dáme v remixu Cyrilla, to je další hudební menu. A já vám přeju, aby se vám prostě dařilo v tento na mnohých místech, jak už jsem říkal, prosluněném dni. Tak doufám, že sluníčko svítí všude tam, kde se poslouchá Evropa 2. Pokud ne, ono třeba vyjde na chviličku a dobije vás energií. No, my vás dobíjet taky budeme různýma informacema, samozřejmě maximem muziky. Řekneme si taky, mimochodem, co byste měli dělat, abyste zpomalili stárnutí mozku. To bych bral úplně každej. Jinak dnes je 13. října, Renáty mají svátek, to už jsme gratulovali. A 13. října je Mezinárodní den za omezení katastrof. A co to znamená? Cílem aktivit spojených s tímto dnem je, aby se každá vláda i každý občan podíleli na budování komunit a národů odolnějších proti katastrofám. Tak samozřejmě žádnou katastrofu nikomu nepřejeme. Přejeme, aby byl den prostě a vůbec život takovej, jak si představujeme, aby byl takzvaně do pohody, říkáme. No tak jo, tak ještě jednou hezký den. Za chviličku, co byste měli udělat, aby vám mozek zpomalil stárnutí? Budete se divit, Evropa 2. Evropa 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí. Jo!
2: Já už mám slabší srdce, já můžu být infarkt. Já jsem se tak vyhrála.
1: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
6: Renault. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
7: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
9: Jo, konečně!
10: Co jako?
9: Letíme z mobilu ven!
10: Kam jako?
9: Do Happy fotoknihy za 299! Když fotokniha, tak Happy Foto!
11: Happy Foto slaví 29 let. Dárek ale dostanete vy Happy fotoknihu za 299. www.happyfoto.cz. Tiskneme vám radost.
12: Na tuhle středu si pořádně našprtej Guinnessovku, protože jenom to ti může pomoci vykleknout zástěru na Evropě 2. Budeme typovat světové rekordy z aktuálního vydání Guinnessovy knihy rekordů a jestli se umístíš na bedně, vyhraješ jak aktuální Guinnessovku 2027 od nakladatelství Slov Art, tak vouchery na nákup knih na slovart.cz. Vyklepni zástěru ve středu 14. odpoledne na Evropě 2 a zatypuj si s Guinnessovkou o skvělý ceny. Očekáváme rekordní účast.
13: Tolik knih,
10: tolik novinek, tolik autorů.
13: Klid, máš na to 3 dny.
14: A těch lidí, co čekají na autogramy?
13: No, jsou tu všichni.
15: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
16: 3, 2, 1, pav! Halloweenská mateří douška s dárkem je tu. Svítící tetovačky, upíří auto k vystřižení, tajemné šifry a strašidelné úkoly. Speciální host Jakub Kohák, zvracející dýně a nechutná pizza. Super halloweenská mateří douška tě čeká na stáncích.
17: Zpátky k muzice.
18: Evropa 2.

chytrej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

Úterní dopolední Evropa 2. Lidský mozek je podivuhodnej, na tom se shodneme úplně všichni. A není to tak dlouho, co bylo zjištěno, že mozek ovládá takzvanou neuroplasticitu. Slyšeli jste to? Není to tak, že by neurony umíraly a žádný je nenahrazovali. Mozek totiž svá neuronová

0: spojení dokáže obnovovat v průběhu celého života. To znamená, když to řeknu velmi jednoduše, ne že by došel do nějakého stádia, do nějakého věku a potom už se neobnovoval a potom už jenom chátral. Samozřejmě není to tak jako rychlý, jako když jste v tom mladším věku, ale já tady mám něco, co byste měli dělat, možná i pravidelně, nic to nestojí, abyste zpomalili stárnutí mozku. Kdy jste naposled tančili? No, tančit se dá na jakoukoliv muziku, nemyslím takový to tančení, že nevíte, kudy jde hlava a noha, musíte nad tím trošku jako zapřemýšlet, ale je dokázáno, že tanec představuje pro mozek efektivnější druh aktivity, nežli cvičení zaměřené na nějakou vytrvalost. Takže zkuste si zatančit, bude doba, kdy budou prodloužený, bude plesová sezóna a možná i letošní Stardance vás může inspirovat. To vám doporučuje Evropa 2. No a my hrajeme muziku, na kterou se dá taky tančit. Alex Warren, Kalins a Sofian, dáme Pistácia nebo Miley Cyrus. Už za pár minut na Evropě 2. Evropa 2.
1: Ranní show Evropy 2 tě tento týden pošle na Dovču. Zahraj si s námi každý ráno o poukaz na dovolenou s cestovní kanceláří TUI. Od pondělí do čtvrtka rozdáváme vouchery na 10 000 a v pátečním finále hrajeme o 20 000 na jakoukoliv dovolenou z nabídky TUI. Vystřel se k moři. Celý příští týden v ranní show Evropy 2. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
3: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
4: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
4: No povídej.
7: To nejlepší rádio na světě.
4: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkujeme.
1: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
8: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
1: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
0: nebudeš chtít jinak.
1: Předobědová i poobědová pohoda.
0: Jak jsi to říkal?
1: Že předobědová i poobědová pohoda.
0: A je to pohoda. Pohoda.
1: Tě, to jsem teď říkal.
0: A je to tak.
1: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
0: Na maximum.
9: Pomáháme s Europlazmou.
10: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.

0: Současná Miley Cyrus na Evropě 2 zněla skvěle. 11 hodin 49,5 minuty k tomu a teď vám musím zopakovat, že maturiťák Evropy 2 je ve hře, nebo ty ceny, které my nabízíme, nabízí Evropa 2 pro vás, pro váš maturitní ples, jsou právě teď velmi aktuální. Ale co musíte pro to udělat? Je potřeba, abyste udělali nebo našli nějakou společnou fotografii vašeho maturitního ročníku a nějakým způsobem do toho zakomponovali logo Evropy 2 nebo Evropu 2, nějaký nápis, necháme to na vás. Potom nám ji nahráli na naše stránky Evropa2.cz a pak, jakmile tohle to budete mít, okamžitě zalarmovali co nejvíce lidí kolem vás a hlasovali, protože hlasovat můžete každý den a každý může poslat jeden hlas. Čím víc lidí zalarmujete, tím samozřejmě ty hlasy budou přibývat a vy můžete vyhrát buď na prvním místě 100 000 korun na váš maturitní ples, to je slušná částka, na druhém místě moderaci maturitního plesu někým z nás z Evropy 2 a na třetím místě vystoupení rezidentního DJ Evropy 2 na maturitním plesu. Tak, podrobnější informace a detaily na Evropa2.cz, tam je taky spuštěno hlasování, no a já už jsem koukal, jak to tam vypadá a už se hlasuje. Ale pozor, ta soutěž končí až 25. října, takže prostor tam je. Já bych to nenechával jen tak dlouho, protože čím víc dní budete mít, tím máte větší čas na hlasování, tím můžete získat nejvíc hlasů. Takže dejte to dohromady a pojďte do toho, protože takovýhle ceny vám dá pouze vaše Evropa 2.
1: Maximum muziky.
2: Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.

0: Feder a Verona. Je tady poledne, ladí vás Evropa 2, Káťa Říhová připravila čerstvé zprávy. Jdeme na ně.
1: Pěkné poledne, inflace v Česku se v září zvýšila na 2,5%. Dnes to oznámil Český statistický úřad a potvrdil tak svůj předběžný údaj z minulého týdne. Za nárůstem bylo zejména zdražení pohonných hmot. Ve srovnání se srpnem spotřebitelské ceny stagnovaly. Při nehodě v zábavním parku v americkém státě Georgie zahynul jeden člověk a několik dalších utrpělo zranění. V noci na dnešek o tom informovala agentura AP s tím, že společnost Six Flags, která zařízení provozuje, následně uzavřela 9 horských drah v 6 svých parcích. Teď míříme za Zuzkou.
2: Turnov otevřel nové sídlo městské knihovny ve Skálově ulici v sousedství letního kina a dětského hřiště. Výstavba atypické budovy, která odkazuje na symbol českého ráje, stála přes 115 milionů korun. Do nového sídla se městská knihovna přestěhovala po 40 letech. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Slávie dnes se hrají druhý zápas v Lize mistrů a proti Sabahu chtějí ukončit čekání na vítězství v hlavní fázi soutěže, které trvá od roku 2007 už 20 zápasů. Sabah je v Lize mistrů nováčkem, do hlavní fáze prošel přes 4 předkola. Utkání v Baku začne v 18:45.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kolonu čekejte na D1, na příjezdu do Brna na 207. kilometru se stala nehoda a tvoří se kolona.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes je převážně slunečno, v Moravskoslezském kraji přechodně oblačno, odpoledne začne od západů přibývat oblaků, teploty vystoupí na 11 až 16 stupňů. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Pavel Cejnar.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Už mám přichystaný flashback, bude trošku rockovější, teď Bere, anebo Robin Schulz. Tak hezké úterý s dobrou náladou a Evropou 2. Dobrou chuť k obědu.

pokud přemýšlíte, kam byste vyrazili na třeba prodloužený víkend anebo někam na dovču, dám pár tipů už za pár minut. Teď Pam Rabbit, Užel, Email Angel a Ultranate anebo One Direction. Evropa 2.

0: vás ladí Evropa 2, tak pokud někdo z vás plánuje nějaký prodloužený víkend, anebo třeba nějaký výlet, cestu a vůbec nevíte, kam byste se vydali, tak co se vydat třeba do nejpřátelštějších měst? Už jste o tom slyšeli. Vznikl takovej novej žebříček a vůbec já to nebudu jako protahovat. Nejpřátelštějším městem bylo v téhleté anketě doporučeno a vyhlášeno, vyhlášeno Melbourne. Austrálie má i několik želízek v ohni, ale Melbourne je topka. Podle některých díky viktoriánské architektuře působí poměrně evropsky. Nechybí prej zajímavá kavárenská a barová scéna a návštěvníci oceňují přátelskost místních. Město bývá vyzdvihováno i pro skvělý systém veřejné dopravy a jako jedno z nejlepších míst pro život. Jeho skóre od 0 do 100 bylo 98,5 fantazie. Na druhém místě, abyste měli představu, je půvabné Porto, takže Portugalsko, doporučoval bych to, není zas až tak daleko. Bronzová příčka je Soul, ten je o něco dál, ale taky prej. Skvělá věc. No a opět na čtvrté příčce jsme u Portugalska, Lisabon. Dále Amsterdam, Perth, Džapur, Buenos Aires anebo Bangkok. Takže ať si vyberete kamkoliv, tak vám přejeme, ať cestujete prostě v pohodě, ať máte šťastnou cestu a hlavně, ať se vám tam líbí a vraťte se nám, protože bez vás, posluchačů, by Evropa 2 nebyla Evropou 2, to je jasný. Maximum muziky. Evropa 2.
1: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
2: Dovolíte, pane řediteli.
3: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlítněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
6: Tak abyste ho nepromeškali.
5: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
6: Garanci kvality i výhodného financování.
5: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
8: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
9: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
8: Dnes musíte vybrat.
9: Mám tady pro vás předvýběr a
8: rozšíříme výběr.
9: Dvojnásobíme investice.
8: Přijmete
9: to riziko?
8: Ale je to na vás.
10: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
13: Hledáš cenově dostupné autodoplňky? Najdeš je na Allegro. V kategorii Automoto si vybereš ze široké nabídky součástek, filtrů či olejů. Podzim tě tak nezaskočí ani za volantem. Když příslušenství do auta, tak Allegro.
14: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
15: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
16: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
17: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2.

0: Maturiťák Snus Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost.
1: Berete se rádi? Tak pojďte do kina. Čeká tam na vás Street Fighter.
2: You have to be ready.
1: Ultimátní akční řežba podle série legendárních videoher.
3: This is Street Fighter!
1: Krev, pot a pořádný kopanec srandy ve filmovém balení. Street Fighter ve vašem kině od 15. října.
4: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už ve čtvrtek v magazínu Dnes.
0: Zpátky k muzice.

0: guy, I'm a street fighter.
1: Tak to FBI-ku nemůžeš vynechat. Hodně se tam řeme. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
2: Bitch, please.
1: Street Fighter. Už za dva dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2. Perfect.

že tě z 99,9% vám naskočí song, který se jmenuje Narkotik. Tak tedy rok 1998, vzpomínáme, co se dělo u vás v tomto roce. Evropa 2,

8. Vzpomínáte si? Mimiweb, Lenny anebo Topic? Už za pár minut. Tak jsme rádi, že i dál zůstanete s Evropou 2.

0: muzyka. Adele. Adele. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: 3, 2, 1, pop! Halloweenská mateří douška s dárkem je tu. Svítící tetovačky, upíří auto k vystřižení, tajemné šifry a strašidelné úkoly. Speciální host Jakub Kohák, zvracející dýně a nechutná pizza. Super halloweenská mateří douška tě čeká na stáncích.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Popkultura ožívá ve Westfield Chodov. Od 16. do 18. října zažijí Westfield Days na vlastní kůži. Čekají tě gaming, beauty, DJ workshop, live cooking z Gado i setkání s Davidem Famem, Michsakem nebo Game of Life. A navíc

0: slevová knížka s více než 70 nabídkami do obchodů a restaurací. Více na westfieldchodov.com.
1: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
2: Štěpán dostal přidáno a chtěl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Investoval do ročního členství ve fitku, shakeru a 3 kompletů sportovního oblečení. První den si udělal selfie v zrcadle a do fitka už se nikdy nevrátil. Naštěstí Štěpán našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Dobrá práce, Štěpáne. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
5: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Herman. Jistota na celý život.
6: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
7: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal.
8: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

maturanti bacha. Maturiťák Snus Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák Snu jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: z Evropy 2 vám přejeme Lucky při dnešním úterním dni. Tak 12.48 Jindra Ekl se připravuje a bude mít pro vás mezi 13. a 15. hodinou takovou přidanou hodnotu svého vysílání. Bude mít něco, čím někomu z vás udělá velkou radost, ale nebudu říkat, co konkrétně. On si to odprezentuje sám. Já se loučím, mějte se hezky, Renáty mají svátek, velká gratulace pro vás, kteří 13. října slavíte narozeniny taky. Přejeme, ať si ten narozeninovej den užijete. No a já se těším zítra. To už bude středa a pracovní týden se nám bude lámat ve své půlce. To je vždycky takové lepší zjištění. Tak hezké úterý, dobrou náladu vám přeje Evropa 2. Jindra pokračuje.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz. This is my
3: last resort. Papa Roach se vrací do Prahy. Více než čtvrt století na scéně, miliony prodaných desek a nesmrtelné hity. To vše už 24. listopadu 2026 O2 Univerzu. Zbývá jen třetina vstupenek. Tak neváhej a pořiď si tu svou v síti Ticketmaster nebo Ticketportal.
1: Sparťani pozor, evropské večery jsou zpátky na Letné. Spartu čeká první domácí zápas Evropské ligy proti norskému Lillestrømu. Čtvrtek 15. října 18.45 v Epet Aréně. Přijď hnát Spartu za vítězstvím. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, jedna hodina odbyla a Lucka pro vás má aktuální zprávy. Tak pojďme na ně.
1: A hezké odpoledne přeju. Policie obvinila 33-letého strojvedoucího, který podle vyšetřovatelů loni v listopadu způsobil srážku vlaku u zlivy na Českobudějovicku. Stíhanému hrozí kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti až 8leté vězení. Při nehodě se zranilo 47 lidí. Máme za sebou nejchladnější ráno tohoto týdne a zároveň dnes bylo v Česku také jedno z nejchladnějších rán dosavadního podzimu. Teploty klesaly pod bod mrazu i ve velkých městech, a to hlavně na jihu a západě Čech. Tam teploměry ráno ukazovaly minus 2 stupně. Nejchladněji bylo na Šumavě, a to minus 10. A jdeme za Zuzkou.
2: Karlovarský kraj začíná uzavírat smlouvy s prvními nájemci dokončovaného Karlovarského inovačního centra. Areál vedle krajského úřadu nabídne prostory pro začínající firmy, místo pro spolupráci firem, ale i sídla pro krajské nebo soukromé instituce. Stavba za 635 milionů korun je jedním ze strategických projektů kraje v dotačním programu Spravedlivá transformace. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Stánkaři prodávali alkohol dětem. Česká obchodní inspekce vyrazila na kontroly na dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády. Zjistila různé nedostatky u 6 ze 14 stánkařů. Nejzávažnější pochybení hlásí inspekce ve 3 případech a šlo právě o prodej alkoholu mladistvým.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na D1 před Prahou, na 7. kilometru se srazila 2 osobní auta. Další nehodu vyšetřují v levém pruhu na D1 z Prahy na Brno na 173. kilometru a půl hodiny se zdržíte na pražském okruhu od Jesenice směrem na Ruzeň.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno až polojasno. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnost. Později večer čekejte v Čechách místy déšť a nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů. Tam, kde se udrží oblačnost, jen kolem 9. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Teď už maximum muziky a Jindra Ekl.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky, mám toho pro vás hromadu, plus ještě i bude soutěž, která se bude týkat motorek, ne úplně tak jako jezdících po okruhu nebo po silnici, ale lítajících vzduchem. Samozřejmě se bavíme o Gladiator Games. Tak za chvíli více info, tady na

0: Posloucháte Evropu 2, ona situace na Středním východu vedle tedy státu Izrael v rámci Gazy je situace, která se řeší velmi intenzivně, velmi dlouho a čím dál tím víc prorůstá do oboru, který třeba, dejme tomu, dříve by asi na první dobrou tuhle věc neřešili. Asi nejvíc v poslední době se to přelilo do kultury, do umění, kdy Ed Sheeran dostal teda opravdu veliký kartáč za to, jakým způsobem teda se vyjadřoval nebo nevyjadřoval k tomu či onomu, respektive ke Gaze. On vlastně tvrdil, že není vůbec politicky zaměřený, ale co se týče Ukrajiny, tak tam samozřejmě velmi zásadně vystupoval. Teď se to přelilo dál tedy přes, dejme tomu ještě toho McLemora, který vlastně byl vyhozen z tour Eda Sheerana, který bude mít sám svoji tour, teď se přidalo k němu mnoho umělců, tak teď se to přelilo do komediální sféry, což jako ne vždycky je úplně dobře, když se začne dělat jako legrace z věcí, které fakt legrace nejsou. A stalo se tak konkrétně 9. října v Chicagu na stand-up vystoupení Jerryho Seinfelda. Určitě ho velmi dobře znáte. On jako se nějakým způsobem netají, tedy podporou konkrétně Izraele v této dané věci a nějakým způsobem ho na tom stand-upu konfrontovali lidi z publika. Jo. Různý věci. Samozřejmě genocida, 74 tisíc Palestinců mrtvých a tak dále. A právě Jerry Seinfeld reagoval pochopitelně v nadsázce a jako asi v humoru teda. Ale je fakt, že když jako stand-up komik prostě odpovídá do té obrovské haly, říká, jo, 74 tisíc, jo, je to genocida a já jsem pro ní, je to v pohodě. Tak si jenom řeknete, oh, OK, tak tohle už je jiný level humoru a zábavy. Nebo pak řekne, jo, jestli nikdo jste nebyl spokojený s dnešní show, tak já vám ty peníze nevrátím, já si je nechám a pošlu je všechny do Izraele. Tak jsem koukal dnes tady v amerických médiích na schnutí tohleto. Říkám si, ty bláho, jsme docela už dost daleko. O tom žádná.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.
5: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
12: Přímo vychytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je Chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
14: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout.
13: opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
14: Jo, konečně!
15: Co jako?
14: Letíme z mobilu ven!
15: Kam jako?
14: Do Happy fotoknihy za 299! Když fotokniha, tak Happy Foto!
16: Happy Foto slaví 29 let. Dárek ale dostanete vy Happy fotoknihu za 299. www.happyfoto.cz. Tiskneme vám radost.
17: Chceš se potkat se Samanthou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti.
18: Partnerem je Samsung. Ponoř se do hry s výkonnými telefony řady Galaxy S26 nebo skládacím telefonem Galaxy Z Fold 8. Vybírej na Samsung.cz nebo ve značkových prodejnách Samsung.
19: Na tuhle středu si pořádně našprtej Guinnessovku, protože jenom to ti může pomoci vyklepnout zástěru na Evropě 2. Budeme typovat světové rekordy z aktuálního vydání Guinnessovy knihy rekordů a jestli se umístíš na bedně, vyhraješ jak aktuální Guinnessovku 2027 od nakladatelství Slov Art, tak vouchery na nákup knih na slovart.cz. Vyklepni zástěru ve středu 14. odpoledne na Evropě 2 a zatipuj si s Guinnessovkou o skvělý ceny. Očekáváme rekordní účast.
20: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
21: Klid, máš na to 3 dny.
20: A těch lidí, co čekají na autogramy?
21: No, jsou tu všichni.
22: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
23: Zpátky k muzice.
24: Evropa 2.

že prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: posloucháte Evropu 2. S příchodem AI teď mnoho lidí programuje mnoho věcí, ať už samozřejmě, dejme tomu nějaký software nebo zábavní věci, hry a tak dále a tak dále. Je to fakt hromada. Už jsem dokonce i mluvil o jednom tom českým vývojáři, který právě pomocí AI udělal takovou obdobou, českou obdobu jako SimCity. Jo, jako byla prostě dřív SimCity v tom americkém duchu, tak tady můžete stavět město, který velmi, velmi připomíná různý takový ty, ať už paneláky nebo bytovky, prostě zástavbu, jak je to v České republice tak nějak běžný. A teď přišla další věc. Jeden český takový jako kutil v uvozovkách, nebo nechci říkat kutil, může to být samozřejmě i návrhář, jo, prostě. Apek. Tak on přišel s takovou velmi zajímavou věcí, s generátorem 3D krajinek z běžný mapy, kdy vlastně vy si můžete na 3D tiskárně vytisknout jakoby místo, kde žijete, ať už je to třeba vesnice nebo část města, v reliéfu, hrozně pěkným reliéfu, vytisknout si to a pak to můžete mít prostě třeba doma takhle. Co? Líbí, nelíbí, hodilo by se. Klidně se můžete podívat na tu apku nebo na ten software, který je samozřejmě free normálně na internetu a jmenuje se Map STL. Je to od Vladimíra Večeři a je to fakt velmi, velmi zajímavý. Jako to, jak to zpracuje vlastně tu mapu, toho, kde vlastně bydlíte, toho vašeho okolí, já myslím, že to já nevím, kolik kilometrů v okolí, může to být 10, možná i 15 kilometrů, takový čtverec a můžete to mít tedy nejen ve 3D podobě, ale zároveň se to dá udělat i na obraz a tak dále. Fakt jako zajímavý, no na to, že je to jako s AI udělaný, tak je to fakt geniální. Jo, a teď koukám mimo jiné tedy tu plochu. Tak si to můžete nastavit v té apce sem od 500 metrů až po 16 kilometrů. Fakt zajímavý. Takže jak se to jmenovalo? Map STL. Sem tam dáme nějakou takovou hračičku vytvořenou AI tady na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Party on the way to the party at the party.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Pozor, pozor. Auto s nejvýhodnějším financováním už 5x v Praze.
2: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
1: Auto. Financování výhodněji než kdy dřív.
2: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Jsem Garmin. Měřím jeho tempo, tep i každý uběhnutý kilometr. Jeho sen je zase začít běhat se svým týmem. Tak trénuje a já s ním. Krok za krokem. A vím, že s nimi zase brzy poběží. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
4: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
5: Já bych si přál asi třeba.
0: Nebo legendární song za trest.
6: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
7: Popkultura ožívá ve Westfield Chodov. Od 16. do 18. října zažijí Westfield Days na vlastní kůži. Čekají tě gaming, beauty, DJ workshop, live cooking s Gado i setkání s Davidem Famem, Michsakem nebo Game of Life. A navíc slevová knížka s více než 70 nabídkami do obchodů a restaurací. Více na westfieldchodov.com.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
8: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
9: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: posloucháte Evropu 2, máte pocit, že si vás vaše firma dostatečně váží? Jestli ne, vězte, že za vámi je fronta dalších, který vás můžou nahradit. Skutečně to tak je. Já navazuju konkrétně na teď takový, je to vlastně smutný, jo, v Americe Walmart, jo, jedna z největších sítí prostě supermarketů, velkých supermarketů, velmi, velmi jako vydělávajících supermarketů. A normálně tak teď on prostě koluje taková virální fotografie, takový starší paní, která chudák, prostě říkám chudák, ve Walmartu strávila 44 let svýho života. 44 let tam dělá. A oni ji normálně vyfotili před normálně zdí úplně obyčejně jako v tom obchoďáku. A víte, co dostala jako dar za 44 let práce u Walmartu? Takovou malou kytičku v truhlíku. Teď tam stojí s tou kytkou prostě. Asi se ani úplně netváří, že by byla ráda. Je to strašlivý, no. Tak takhle prostě dneska ta realita bohužel je. Ve Walmartu. Co se týče jiných samozřejmě míst, to nevím. Klidně se můžete pochlubit, jak moc si vás váží.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Pruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 14. hodina, odbyla 3 minuty k tomu. Pojďme na aktuální zprávy s Lucou.
1: Krásné odpoledne. Do ulic vyrazili tisíce dobrovolníků na podporu lidí se zrakovým postižením. Probíhá totiž sbírka Bílá pastelka, která odkazuje na bílou hůl. Výtěžek pomůže financovat služby, které nevidomým a slabozrakým umožňují žít samostatně. Patří mezi ně například výcvik vodících psů. Na pole poblíž Hořovic na Berounsku navezli v létě kamiony 180 tun drceného plastového odpadu. Jednoho z řidičů se podařilo zadržet přímo ve chvíli, kdy náklad vysypával. Zjistilo se, že nelegální odpad pochází z Itálie a jsou k němu sfalšované doklady. Případem se zabývá policie. Odpad se během měsíce podařilo převést na přechodné místo, odkud bude vrácen do zahraničí. A teď už Zuzka.
2: Střední škola polytechnická v Kyjově na Hodonínsku dokončila modernizaci, při které vzniklo Centrum technického a inovativního vzdělávání. Investice za zhruba 220 milionů korun zahrnovala opravu školních budov i stavbu nové dílny pro automobilní obory či modernizaci vybavení. Střední školu polytechnickou navštěvuje podle ředitele 963 žáků a zájem o technické obory stoupá. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek věří, že sobotní bronz z mistrovství světa v Baku nebyla jeho poslední velká medaile. Řekl to dnes na setkání s novináři. Na stupně vítězů se vrátil po 3 letech, přestože se v přípravě na šampionát necítil ideálně. Evropa 2, kde to stojí? Kolona je na D1 od 166. kilometru směrem na Brno. Důvodem je odstavené auto po požáru. Zdržení je na 10 minut. A bouralo se na D2 směrem do Brna. Na 10. kilometru se také zdržíte 10 minut.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Máme jasno až polojasno. Později odpoledne začne od západu přibývat oblačnost. Později večer čekejte v Čechách místy déšť. Nejvyšší teploty stoupají na 12 až 16 stupňů. Tolik zprávy. Teď už opět maximum muziky a Jindra Ekl.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky. Za chvíli bude rubrika Kultovka a zároveň taky soutěž na motorkářskou záležitost. Tak Gladiator Games. Více info za chvíli, tady na E2.

0: Evropy 2.
1: Tak máme tu dnešní kultovku. Na ní Joshua Caddison, kdybyste ho neznali, je to prostě autor tracku Jesse, který byl velmi kultovní a známý v roce 1993, když vydal. Týpek trošku vypadá jak Lorenzo Lamas. Má takový dlouhý vlasy, kudrnatý, něco, co prostě dříve hodně jelo. Dneska už tak ne, ale zase macha na to, jo, protože všechno se vrací, že? Myslím si, že trend dlouhovlasých frajerů prostě s kudrnatýma vlasama, prostě rozhoděj to ve slunci, ve svitu, podvečerního slunce, bude přicházet velmi brzo. Tak do 2 let bych řekl, že to je tady zase.

0: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Na tuhle středu si pořádně našprtej Guinnessovku, protože jenom to ti může pomoci vyklepnout zástěru na Evropě 2. Budeme typovat světové rekordy z aktuálního vydání Guinnessovy knihy rekordů a jestli se umístíš na bedně, vyhraješ jak aktuální Guinnessovku 2027 od nakladatelství Slov Art, tak vouchery na nákup knih na slovart.cz. Vyklepni zástěru ve středu 14. odpoledne na Evropě 2 a zatipuj si s Guinnessovkou o skvělý ceny. Očekáváme rekordní účast.
10: 3, 2, 1, pav! Halloweenská mateří douška s dárkem je tu. Svítící tetovačky, upíří auto k vystřižení, tajemné šifry a strašidelné úkoly. Speciální host Jakub Kohák, zvracející dýně a nechutná pizza. Super halloweenská mateří douška tě čeká na stáncích.
11: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
12: Klid, máš na to 3 dny.
11: A těch lidí, co čekají na autogramy?
12: No, jsou tu všichni.
13: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival. Festival Česká vlna.
14: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

0: kterou jsem vás už vábil prakticky hodinu a něco. A ten čas soutěže o 4 lístky na FMX Gladiator Games Freestyle Motocross akce, která je ikonická, která se koná už po XYT a koná se tentokrát tedy v sobotu 19. prosince tenhle ten rok v pražské O2 aréně. Máme 4 vstupenky na tuto akci pro vás. Kdo se dovolá na 257-408-88 jako třetí ve chvíli, kdy zní Doči a její track Anxiety, ten tedy vyhraje tyhle ty 4 vstupenky. Tak držím palce, Doči hraje velmi brzo. Tak držte vlnu Evropy 2.
1: Maturanti bacha! Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležitý je na webu Evropy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Douči dohrává náš výherní signál v rámci dnešní soutěže s FMX Gladiator Games, která se tady bude konat, respektive tady ta akce, která se bude konat 19.12. tohoto roku v O2 aréně v Praze. Máme 4 vstupenky a máme už i výherkyni. Bohdanka se k nám dovolala jako třetí. Ahoj, Bohdanko.
1: Ahoj.
0: Máš zajímavý jméno, člověče. Já jsem asi nikdy v životě neslyšel žádnou holčinu, která by se jmenovala Bohdanka. Ale jméno super. No takže prosím tě, jsi se dovolala na Evropu 2, máš doufám radost.
1: Mám strašnou radost, fakt to zkouším už strašně dlouho a úplně nemůžu to stále uvěřit.
0: No vidíš to. Tak hele, můžeš to nechat působit ještě dál. 4 stupenky na FMX Gladiator Games jsou tvoje, takže ti moc gratuluju. No.
1: Děkuji.
0: A ještě mi vydrž na drátě, aby jsme si řekli, kam ti je budeme posílat ty stupenky. Jo?
1: Určitě.
0: Tak jo. Užij si to a měj se hezky. No a vy všichni, kdo jste teď třeba aktuálně nevyhráli, v klidu, protože s FMX Gladiator Games budeme hrát až do pátku. Tak máte případně ještě možnost. Držte vlnu Evropy 2. Maximum muziky. Evropa

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Ranní show Evropy 2 tě tento týden pošle na dovču. Zahraj si s námi každý ráno o poukaz na dovolenou s cestovní kanceláří TUI. Od pondělí do čtvrtka rozdáváme vouchery na 10 000 a v pátečním finále hrajeme o 20 000 na jakoukoliv dovolenou z nabídky TUI. Vystřel se k moři. Celý příští týden v ranní show Evropy 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Popkultura ožívá ve Westfield Chodov. Od 16. do 18. října zažijí Westfield Days na vlastní kůži. Čekají tě gaming, beauty, DJ workshop, live cooking z Gado i setkání s Davidem Famem, Michsakem nebo Game of Life. A navíc slevová knížka s více než 70 nabídkami do obchodů a restaurací. Více na westfieldchodov.com.
2: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
0: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
3: nebudeš chtít jinak.
0: Předobědová i poobědová pohoda.
3: Jak jsi to říkal?
0: Že předobědová i poobědová pohoda.
3: A je to pohoda. Pohoda.
0: Tě, to jsem teď říkal.
3: A je to tak.
0: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
3: Na maximum.
4: Pomáháme s Europlazmou.
5: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
6: A můžu ještě něco říct?
3: No povídej.
6: To nejlepší rádio na světě.
3: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
7: Tati, kdy bude levnější benzín?
8: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
9: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Přijďte na testovací jízdu.
5: Spartani pozor, evropské večery jsou zpátky na Letné. Spartu čeká první domácí zápas Evropské ligy proti norskému Lillestrømu. Čtvrtek 15. října 18.45 v Epet Aréně. Přijď hnát Spartu za vítězstvím. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.

0: Tak tohle v Bijáku nemůžeš vynechat. Hodně se tam řve. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
1: Bitch, please.
0: Street Fighter. Už za dva dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte Evropu 2, Tomáš Zástěra už je tady se mnou ve studiu.
1: Dobré odpoledne.
0: Čau Tomáši. Prosím tě, koukám totální breaking news, normálně pár minut stará záležitost. Krista Pike, tedy ta paní, co byla odsouzena tedy k trestu smrti v Americe za nějakou vraždu, kterou udělala 30 let zpátky, jako mladá, tak seděla celou dobu a oni jí dali ty dvě smrtící injekce a ona je...
1: Jenom dvě, já myslím, že víc.
0: Dostala dvě. A přežila je.
1: No to vím.
0: A oni jí dneska pustili jenom z nemocnice. Ne teda jako domů, ale pustili jí konkrétně jakoby zpátky do vězení, ale vlastně, že jako už je v pohodě. Má teda nějaký medical support teda ještě, ale evidentně má je reálně to přežila. A teď ta otázka, že? Jakoby pokusit se o to znovu a nebo brát jako to, že ten pokus už teda byl učiněný dvakrát.
1: Šokující.
0: Nefungovalo.
1: Tak to je otázka, jako... že jo? Co teď s tím?
0: No právě.
1: Tak
0: no.
1: Jako já, logicky
0: proto jsme
1: se nabízí...
0: se tady sešli, aby jsme to vyřešili.
1: Logicky se nabízí odpověď správná, podle mého pohledu.
0: No.
1: Vykašla se na to.
0: Že jo, to jsem přesně říkal já.
1: To už je tak jako zavádějící, že se to nepodařilo, no? Že to vypadá jako, že z hůry.
0: No.
1: A nebo jděte telefon se sociálníma sítěma a oni to zabije samo. Časem, jako nás všechny.
0: To je pravda.
1: No.
0: To jako, vidíš to, ano, to jí dáme.
1: No, teď. No, a je to vyřešené.
0: A nějaký pentabarbiturát, že?
1: No, jistě.
0: Víš, proč prej se to nepovedlo? Protože Amerika, jak bere tuhle tu látku, údajně z Evropy zejména, tak Evropa a ty společnosti, které ji vyrábějí, nechtějí, aby byla použitá při tady tom, jo, při trestu smrti. Při eutanázii to je jiná věc. Tam samozřejmě, jo, protože ten člověk třeba chce, jo, projeví ten zájem o to, jo, prostě odejít. No a oni prej Američani, nevím, proč to nevyrábějí teda sami, ale nevyrábějí a mají prošlý ty šarže a proto to pak nefunguje, no.
1: Proč nechali projít tu medikaci.
0: Takže ty seš teda pro to, já bych byl taky pro už nějakou milost, protože 30 let to už jako docela dost. Co ty, Lůco? Taky
2: no,
0: ne.
2: Já vím, že to tak nebude.
0: No,
2: já jsem si o tom hodně četla a prostě ty zákony to tak nedovolují. Takže ona bude teď v tom vězení tak, a právníci si
0: a
2: budou
0: se uzdraví pěkně.
2: Až se uzdraví, tak znova.
0: Jasně.
1: Luta četla tu knížku, proč to tak nebude. Aha, to je dobrá.
3: Evropa 2. 88,2

0: 15.03, pojďme rychle na zprávy, s nimi Lucka Hněvkovská připravená, startuje odpolední show na Evropě 2.
1: Dobré odpoledne. Policie obvinila z pokusu o vraždu 17-letého mladíka. Je podezřelý, že v sobotu bodlo u Boleveckého rybníka v Plzně náhodně vybranou ženu. Žena si tam byla zaběhat. Neznámý muž ji zezadu napadl a ujel na kole. Po pachateli v sobotu bezvýsledně pátrali desítky policistů. Zadržela ho v neděli večer zásahová jednotka. Maximální prodejní ceny pohonných hmot také zítra porostou. Cenový strop na naftu se zvýší o 25 haléřů na 48 korun na 61 haléřů za litr. Benzín budou moci čerpací stanice prodávat na nejvýš za 47 korun a 21 haléřů za litr, tedy o 36 haléřů dráž než dnes. A do regionu se podíváme se Zuzkou.
2: Střední škola polytechnická v Kyjově na Hodonínsku dokončila modernizaci, při které vzniklo Centrum technického a inovativního vzdělávání. Investice za zhruba 220 milionů korun zahrnovala opravu školních budov i stavbu nové dílny pro automobilní obory či modernizaci vybavení. Střední školu polytechnickou navštěvuje podle ředitele 963 žáků a zájem o technické obory stoupá. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Třetina dospělých podle průzkumu využila v posledním měsíci umělou inteligenci ke konzultaci duševního zdraví. Mezi mladými to byla více než polovina. Zaznělo to na úvod odborné konference k tématu AI a duševního zdraví. Ministerstvo zdravotnictví připraví doporučení pro veřejnost i odborníky.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D5 se zdržíte od 80. kilometru směrem na Prahu, je tady 10-minutová kolona a nehoda nákladního auta komplikuje provoz na D1 směrem na Prahu. Na 15. kilometru je kolona na čtvrt hodiny.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Ještě máme jasno až polojasno, odpoledne má od západu přibývat oblačnost, později večer čekejte v Čechách místy déšť. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů. Tolik zprávy, teď už startuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
5: Listeners of Radio Europe 2, Europa 2, Verizon, Europa, you're listening to Europa 2, Europa 2, stay tuned.
0: Já si právě teď všimnul sám na sobě zajímavého trendu AI sociálních videí, který mě trochu děsí a vlastně mě štve hrozně. Tak za chvilku více.
1: Tak na to si počkáme.
0: No jistě.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já jsem tady říkal, a Lucku to evidentně velmi zaujalo, že mě štve v poslední době jeden trend na sociálních sítích, který jsem zaznamenal těsně před vysíláním. Já jsem se takhle projížděl sítě, co asi tak bych vám řekl zajímavého. Sleduju pár jako stránek, které denně generují stovky zajímavostí. Teďka se nějak odmlčeli, podotýkám. Ale každopádně jsem viděl zase nějaký věci, které jsem si říkal, hele, to je docela dobrý. A myslím ti věci, jakože výrobky.
1: Mm-hmm. Jakože to by se ti hodilo.
0: No jako vlastně nehodilo, ale hrozně se mi to líbilo, jo. Mm-hmm. A říkám, to je super tohleto, tak to se podívám. Mm-hmm. A hledám to na normálním internetu a tak dále. A samozřejmě, že to bylo AI, že jo. Pochopitelně, že se rozmnožili a vyrojili stránky, které AI generují technologie a techniku, jako budoucnosti v uvozovkách, a snaží se jako napodobovat nebo určovat nějaký jako směry a trendy, podobně jako ty velký technologický giganti, ale je to vlastně vymyšlení celý. Je to generovaný AI vlastně, jo.
1: A to mi řekni, co tě zaujalo.
0: A já jsem viděl takový nějaký malý reproduktorek s projektorem, jo. A vlastně se, a hrozně malinkatej. A říkal jsem, že to je super, ne.
1: To je vlastně to televize, prostě, ne?
0: To je televize. Až budu někde s chlapcem, jako s dětma, ne? Nebo se ženou, tak to vezmu s sebou třeba do batohu, jenom bude to jako překvapení, že si uděláme třeba někde jako nějakou pohádku a bude to hezký. Ne, samozřejmě, že to bylo AI, protože to bylo hrozně malinkatý a hrozně jako nereálně, aby to fungovalo v dnešní době, jo. Ale vlastně mi to naštvalo, takže jsem zjistil, že jsem naštvaný, ano. Že si nemůžu koupit věci, které neexistují, za peníze, které na ně nemám.
2: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos. Dovolíte, pane řediteli. Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlítněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
10: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Je to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
13: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
14: Berete se rádi? Tak pojďte do kina. Čeká tam na vás Street Fighter.
15: You have to be ready.
14: Ultimátní akční řežba podle série legendárních videoher.
16: This is Street Fighter!
14: Krev, pot a pořádný kopanec srandy ve filmovém balení. Street Fighter ve vašem kině od 15. října.
17: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti.
18: Partnerem je Samsung. Ponoř se do hry s výkonnými telefony řady Galaxy S26 nebo skládacím telefonem Galaxy Z Fold 8. Vybírej na Samsung.cz nebo ve značkových prodejnách Samsung. Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: který lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.
1: To say goodbye, you took all of my insecurities and rubbed them in my eyes. I so slowly die.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Je jasný, že máme rok 2026, to je jasný. A že metody a technologie se neustále zlepšují a vymýšlejí se nové postupy. Já tady čtu konkrétně o fotbalistech Bayernu Mnichov, který údajně používá novou metodu sledování únavy hráčů při tréninku. Je to teda zajímavý, já jsem to v životě neviděl. Oni chtějí zjišťovat přímo online vlastně stav těch hráčů, jak jsou unavený, nějaký jako vlastně procento laktátu v krvi. Při tom tréninku by věděli, jestli mají přidat nebo ubrat těm hráčům, aby se ty hráči nepřetížili nebo naopak se na tom tréninku neflákali, což je vlastně základní jako problém všech trenérů, jestli trénují moc nebo málo ty hráči, že jo, aby potom se nepřetrénovali a potom zápasy nepodávali horší výkony. Bayern Mnichov na to jde tak, že má každý hráč na uchu takovou speciální, jakoby vypadá to jako náplas nebo izolepa. Je to v podstatě nějaký přístroj, který by měl z kapky krve, kterou asi to malinko propíchne to ucho, já si nejsem jistý, to tady nepíšu úplně přesně, tak z té krve přímo online to směřovat do nějakých zařízení, kde sledují ty výkony a ten laktát v krvi, to znamená, že přesně můžou dávkovat tréninkovou zátěž pro každého hráče separátně. Je to fascinující, no, jako já už si říkám, jestli ten sport vrcholový není až moc, ale tak jako, jestli chtějí to takhle zkoumat a takhle to dělat, tak proč ne? A ostatně my jsme to měli na fotbale podobný. Nám ten trenér vždycky říkal, budete trénovat, až budete potit krev. Takže jsme na tom byli tenkrát už stejně. Evropa 2.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz. Hledáš autodíly? S Allegro je to brnkačka. Stačí zadat VIN kód a náš vyhledávač ti ukáže součástky, pneumatiky i disky přesně pro tvoje auto. Porovnej nabídky a vyber si tu nejvýhodnější. Když autodíly, tak Allegro.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Jsem Garmin. Počítám jeho kroky i každý nastoupaný metr. A on se těší na den, kdy s vnukem vystoupají na jejich vysněnou horu. Tak trénuje a já s ním. Krok za krokem. A vím, že to spolu jednou dokážou. Garmin. Tvůj cíl.

0: televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates. Pro doma.
1: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci. Armovací tkanina Pro doma za akční cenu 999 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Pro doma.
2: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšnej. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
3: To je ale zima. Jdu ven.
2: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
6: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportál.
7: Spartani, pozor! Evropské večery jsou zpátky na Letné. Spartu čeká první domácí zápas Evropské ligy proti norskému Lillestrému. Čtvrtek 15. října 18:45 v Epet Aréně. Přijď hnát Spartu za vítězstvím. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.

0: mámu.
1: Vytoč mámu. Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Vánoční výzdoba je každý rok dříve a dříve. Já už jsem viděl první náznaky. A to mě připomnělo, že nevím, jaké dárky všem mám koupit, pochopitelně, takhle v říjnu. A u některých členů rodiny si nejsem jistý vůbec. Zeptám se proto mámy. Ta bude jistě vědět. Vytáčím.
2: Haló, čau.
1: Nazdar, Máti.
2: Čau.
1: Čověče, někde jsem už zaslech, že budu dělat vánoční výzdobu v nějakém obchodě, v nějakém supermarketu, tak mě to úplně vyděsilo.
2: Ty jsi to zaslechaš teď, prosím. No tak možná ono tě omlouvá, že jsi byl pryč, ale tady už tím blázněj, prosím tě, od září už bomboněry a různý tyhle kolekce a konfekce a já nevím, co všechno možného.
1: Je fakt, že Mikuláše čerta čokoládový už jsem viděl stejně jako adventní kalendář, ten jsem taky už zahlídnul.
2: No, vidíš, já ho vždycky vidím jeho metmo, já ho hned sežeru. Tak, tak, no.
1: Hele, Máti, prosím tě, to mě připomíná, ty jako žena vyspělá v letech, mi jistě poradíš, co by tak ocenila moje tchýně? K Vánocu,
2: jako
1: myslím.
2: K Vánocu, jo, no. Jako dárek.
1: No, jasně, no.
2: Tak jí dej to nejdražší, co máš.
1: Jako, myslím, že bych jí dal ženu zpátky, jo.
2: Já myslím, děti na hlídání a ty hned ženu. To snad není pravda. Hele, ale... Takhle, pochopil jsi to správně, když to vezmeš za správný konec, tak to vezmeš jedný vody na čisto.
1: Přesně. To nej... dávám vám, maminko, to nejdražší, co mám. Tak tady máte děti a ženu zpátky.
2: Přesně tak. Hele, nemyslíš si, že já je letos budu hlídat?
1: A proč ne?
2: Protože já letos nejsem doma.
1: A kde bys byla, pro boha?
2: To nevím ještě, ale nejsem.
1: Jo, takhle.
2: To vím 100%.
1: Ok, no tak se domluvíme, Máti, díky za tip, je to perfektní a voláme si zítra, jo?
2: No, já možná už od řečka radši brát nebudu telefon, já mám vypítou baterku.
1: A prosím tě, to, že nemáš peníze, tě dožene a zas to zvedneš. Tak čus.
2: Čau.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
4: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Arény. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arénu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
5: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
5: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
6: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
3: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
0: Sparťani pozor, evropské večery jsou zpátky na Letné. Spartu čeká první domácí zápas Evropské ligy proti norskému Lillestrømu. Čtvrtek 15. října 18.45 v Epet Aréně. Přijď hnát Spartu za vítězstvím. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.

Arkansas.

0: Minuta po 16. hodině, pojďme na aktuální zprávy, s nimi Lucka Hněvkovská. Hezké odpoledne z Evropy 2.
1: Krásné odpoledne. Výsledky víkendových obecních voleb byly dnes odpoledne vyhlášeny ve sbírce zákonů. A to spolu se sdělením o zvolení 5 senátorů už v prvním volebním kole. Od středy 14. října do pátku 23. října začne plynout 10denní lhůta, ve které bude možné průběh a výsledky napadnout u správních soudů. Máme za sebou nejchladnější ráno tohoto týdne a zároveň dnes bylo v Česku také jedno z nejchladnějších rán dosavadního podzimu. Teploty klesaly pod bod mrazu i ve velkých městech, a to hlavně na jihu a západě Čech. Tam teploměry ráno ukazovaly minus 2 stupně. Nejchladněji bylo na Šumavě, a to minus 10 stupňů. A jdeme za Zuzkou.
2: Organizace Naděje Zlín v části Letná otevřela po rekonstrukci objekt se sociálně terapeutickými dílnami. Nové prostory umožní fungování více dílen. Přibýt by mohlo také klientů. Rekonstrukce objektu trvala rok a stála téměř 23 milionů korun. Majitelem objektu je město, které na rekonstrukci získalo evropské dotace. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Policie obvinila 33-letého strojvedoucího, který podle vyšetřovatelů loni v listopadu způsobil srážku vlaku u zlivy na Českobudějovicku. Stíhanému hrozí kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti až 8leté vězení. Při nehodě se zranilo 47 lidí.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dopravní omezení brzdí provoz na D5, kolona je od 80. kilometru směrem na Prahu, zdržíte se 10 minut. A nehoda nákladního auta komplikuje provoz na D1 směrem na Prahu, na 15. kilometru je kolona na 4 hodiny.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Odpoledne začne od západu přibývat oblačnost. Později večer čekejte v Čechách místy déšť. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů. Po zprávách pokračuje odpolední show a je tady Tomáš Zástěra.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: My v Čechách slavíme svátek Renaty, v zahraničí v USA se slaví speciální den, který se týká otců a synů. Počkejte si, o co tam vlastně jde.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2, 13. říjen. Jak jsem říkal, dnes u nás slaví svátek Renáta. V zahraničí, tedy konkrétně v USA, se slaví zajímavý den. Je to takový svátek, Národní den posílání peněz svému synovi. Tato tradice prý vznikla pravděpodobně pod nějakou reklamní zástěrkou, takže nějaká firma, která se specializovala na převody peněz z bankovních účtů, tak právě tento den jakoby vymyslela marketingově, ale ono se to chytlo paradoxně. A od té doby, od roku 2017, takže skoro už 9 let, se slaví tento den národní posílání peněz svému synovi. A vlastně to převzalo i spousta dalších států. My v tom ještě nefigurujeme jako Česká republika, a to se divím, protože my máme tendenci přebírat po zahraničních vyspělých státech jejich zajímavosti, mnohdy i špatné zajímavosti, ale to je třeba hezký, jo. Tady píšou, že vlastně je to den, který se chytil proto, aby tátové posílali svým synům peníze bez ohledu na to, kolik jim je let, aby vlastně je podpořili finančně, jakoukoliv částkou. Tak já teda pošlu peníze svým dvěma synům, proč ne? Asi zavolám tátovi. A ta částka, co pošlo od mě, musí být minimálně dvojnásobná, než to, co já pošlu dětem. Evropa 2.
1: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už ve čtvrtek v magazínu Dnes.
12: Na tuhle středu si pořádně našprtej Guinnessovku, protože jenom to ti může pomoci vykleknout zástěru na Evropě 2. Budeme typovat světové rekordy z aktuálního vydání Guinnessovy knihy rekordů a jestli se umístíš na bedně, vyhraješ jak aktuální Guinnessovku 2027 od nakladatelství Slov Art, tak vouchery na nákup knih na slovart.cz. Vyklepni zástěru ve středu 14. odpoledne na Evropě 2 a zatypuj si s Guinnessovkou o skvělý ceny. Očekáváme rekordní účast.
13: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
14: Klid, máš na to 3 dny.
15: A těch lidí, co čekají na autogramy?
14: No, jsou tu všichni.
16: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
17: Zpátky k muzice.

Maturanti bacha! Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ-e Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Pokud právě teď kolem půl páté se chystáte na toaletu, třeba v práci ještě nebo už doma, tak tady mám takovou moderní nebo moderní pojetí záchodu, jak to vlastně vnímáme časově. Jo. Dřív se na záchod chodilo na velmi krátkou dobu, většinou na co nejkratší dobu. To ještě zaznamenáváme na táboře letním, kdy jsou záchody suché a děti tam i dospělí. Tam tráví co nejméně času, protože to je vlastně kýžené. V domácnostech, jak máme splachovací záchody, tak se to tam protahuje. Já si pamatuju, že na záchodech bývávaly takzvané čtenárny, jo, nebo čítárny. Kdy vlastně tam byly anekdoty, noviny a tak dále a trávilo se tam spousta času. Já tady vidím grafické vyjádření toho, jak to vlastně

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci. Armovací tkanina Pro doma za akční cenu 999 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Pro doma.
2: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moct být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Popkultura ožívá ve Westfield Chodov. Od 16. do 18. října zažijí Westfield Days na vlastní kůži. Čekají tě gaming, beauty, DJ workshop, live cooking z Gado i setkání s Davidem Famem, Michsakem nebo Game of Life. A navíc slevová knížka s více než 70 nabídkami do obchodů a restaurací. Více na westfieldchodov.com.
5: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště pletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
0: Už máš přečtený nejnovější drby? Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
6: Jsem Garmin. Měřím každé její tempo, její dech i metry, které už má za sebou. Ona tak může myslet jen na den, kdy přeplave celé jezero. Je to její sen a já plavu s ní. Tempo za tempem. A vím, že ho jednou přeplave. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
7: This is my last resort.
8: Papa Roach se vrací do Prahy. Více než čtvrt století na scéně, miliony prodaných desek a nesmrtelné hity. To vše už 24. listopadu 2026 v O2 Univerzu. Zbývá jen třetina vstupenek. Tak neváhej a pořiď si tu svou v síti Ticketmaster nebo Ticketportal.
9: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Tak tohle v bijáku nemůžeš vynechat. Hodně se tam řeme. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
1: Bitch, please.
0: Street Fighter. Už za dva dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2. Perfect.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. To, že pitná voda může být v budoucnu problém, je jasný. Takhle, on je to problém pro většinu světa už teď, ta pitná voda. My jsme tady v Čechách zhýčkaný, respektive v Evropě, aby bylo přesnější, že ta pitná voda vlastně v každém kohoutku, v každém bytě a je naprosto kvalitní, takže se dá pít bez jakýchkoliv problémů, aspoň tedy samozřejmě se vracím k nám. No ale možná v budoucnu to bude horší a horší, podívejme se na hladiny dnešních řek a přehrad. Tak je možný, že bude muset sáhnout k nějakým jiným zálohám a tam je potom potřeba tu vodu čistit, protože ty zdroje nebudou tak čistý, jako jsou teďka aktuálně. No naštěstí brněnští vědci úspěšně testují nové čištění vody. Jo, žádný jako mechanický čističky, ty asi jsou jako první pochopitelně, ale testují i další varianty, jak čistit vodu, například tady píšou světlem a močovinou. Takže máme tady novinku a je to úspěšný ten test, takže světlo a močovina fungují na čištění vody, jak dokázali brněnští vědci. Já když jsem šel v Brně v noci po hlavním nádraží, tak testovali asi v Brně i čištění chodníku močovinou, protože jsem to tam cítil. Čistí moc nebyli, ale třeba je potřeba vyčkat. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
1: Pomáháme s Europlazmou.
3: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
4: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
5: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
7: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Domanský. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
6: No povídej.
8: To nejlepší rádio na světě.
6: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkuju moc.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
9: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
10: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Minuta po 17. hodině, vítejte opět na Evropě 2 v odpolední show a zprávy má Lucka Hněvkovská, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Do ulic vyrazily tisíce dobrovolníků na podporu lidí se zrakovým postižením. Probíhá totiž sbírka Bílá pastelka, která odkazuje na bílou hůl. Výtěžek pomůže financovat služby, které nevidomým a slabozrakým umožňují žít samostatně. Patří mezi ně například výcvik vodících psů. Dopravu v Brně kvůli rozsáhlým kolonám na některých křižovatkách řídili a zřejmě dál budou řídit místo semaforů přímo policisté. Město od pondělí ochromuje uzavírka pisáreckých tunelů a tunelu Hlinky. Situace by se měla výrazně zlepšit až po znovu otevření tunelů, tedy až 20. listopadu. A teď už Zuzka.
2: Praha dokončila rekonstrukci historické budovy jateční burzy v areálu Holešovické tržnice. V památkově chráněné budově z roku 1895 se do konce roku otevře restaurace zaměřená na grilované a uzené maso. Práce, které měly trvat původně 2 roky, se protáhly na 4. Náklady na opravu se vyšplhaly na 250 milionů korun, včetně DPH. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Letiště v Norimberku je znovu otevřené, uvedla to agentura Reuters. Dočasně mimo provoz bylo kvůli letadlu turecké společnosti, které omylem vyslalo nouzový signál. Aerolinky uvedly, že stroj ani cestující nebyli v nebezpečí.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Půlhodinová kolona je po nehodě na D1 směrem na Brno na 39. kilometru a nehoda nákladního auta s osobním zkomplikovala provoz na Pražském okruhu u Černého mostu směrem k D10. Neprojedete pravým pruhem, kolona je na 15 minut a začíná na úrovni hradecké D11.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Od západu má přibývat oblačnost, později večer čekejte v Čechách místy déšť. Nejvyšší teploty stoupají na 12 až 16 stupňů. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Odpolední show na Evropě 2 pokračuje s Tomášem Zástěrou.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Já mám pro vás pozvánku na speciální vydání zítřejšího kvízu Vyklepni zástěru. O co budeme hrát a jaké bude téma, tak to se dozvíte za chvilku na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Zítra je středa, což znamená, že vás čeká další vydání kvízu Vyklepni zástěru a tentokrát pro vás mám pozvánku na ten zítřejší speciální kvíz, protože partnerem tohoto kvízu je nakladatelství Slovart. Jeho péčí vychází původní i překladová beletrie pro dospělé, young adult i děti, biografie, umělecké, obrazové i encyklopedické publikace i nevšedně zpracované kulinárie. Nakladatelství Slovart právě vydává nejnovější vydání Guinness World Records, neboli Guinnessovy knihy rekordů, kde vás čeká pořádná porce kuriozit. Seznamte se s nejtalentovanějšími domácími mazlíčky, žasněte nad dechberoucími sportovními výkony, obdivujte pokroky v umělé inteligenci a virtuální realitě, omrkněte novinky z vesmíru, prokoukněte svět sdělovacích médií. A zítra ve kvízu soutěžíme právě o tuto knihu Guinnessových rekordů a také o slevové kódy pro výběr knih dostupných na www.slovart.cz v češtině i v angličtině. Tedy, kdo má rád Guinnessovy rekordy, kdo třeba i nějaký chtěl někdy překonat nebo si to chce zkusit, máte možnost vyhrát tuto knihu, abyste měli přesný přehled o tom, jaký Guinnessův rekord se vám možná jednoho dne překonat podaří. Zítra předpokládám tedy, že téma budou Guinnessovy rekordy, kdo by to byl čekal, a vy budete oceněni za první místa na bedně, možná i do první pětky, uvidíme, řekneme si zítra, počkejte, možná to má napsané i nadále. Vyhrávají první tři místa, tak jsem si to měl dočíst dál ten e-mail. Tedy zítra kvíz Vyklepni zástěru s podtitulem Guinnessovy rekordy, těším se na vás, snad padne i rekord v počtu hrajících. Tak, zítra na Evropě 2.
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
4: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče bytě.
2: Song za trest.
5: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata, takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
8: Přímo bychytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je Chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
10: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
11: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
12: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
13: Jo, konečně!
14: Co jako?
13: Letíme z mobilu ven!
14: Kam jako?
13: Do Happy fotoknihy za 299! Když fotokniha, tak Happy Foto!
15: Happy Foto slaví 29 let. Dárek ale dostanete vy Happy fotoknihu za 299. www.happyfoto.cz. Tiskneme vám radost.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
2: Na tuhle středu si pořádně našprtej Guinnessovku, protože jenom to ti může pomoci vyklepnout zástěru na Evropě 2. Budeme typovat světové rekordy z aktuálního vydání Guinnessovy knihy rekordů a jestli se umístíš na bedně, vyhraješ jak aktuální Guinnessovku 2027 od nakladatelství Slov Art, tak vouchery na nákup knih na slovart.cz. Vyklepni zástěru ve středu 14. odpoledne na Evropě 2 a zatipuj si s Guinnessovkou o skvělý ceny. Očekáváme rekordní účast.
14: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
19: Klid, máš na to 3 dny.
14: A těch lidí, co čekají na autogramy?
19: No, jsou tu všichni.
20: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
2: Zpátky k muzice.
21: Evropa 2. When I say stop, she says go. And I get a little dizzy, she grows slow, but now we're fast gone. We go.

prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zavane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Vánoční výzdoba je každý rok dříve a dříve. Já už jsem viděl první náznaky. A to mě připomnělo, že nevím, jaké dárky všem mám koupit, pochopitelně, takhle v říjnu. A u některých členů rodiny si nejsem jistý vůbec. Zeptám se proto mámy. Ta bude jistě vědět. Vytáčím.
1: Haló, čau.
0: Nazdar, Máti.
1: Čau.
0: Čověče, někde jsem už zaslech, že budu dělat vánoční výzdobu v nějakém obchodě, v nějakém supermarketu, tak mi to úplně vyděsilo.
1: Ty jsi to zaslecháš teď, prosím. No tak možná ono tě omlouvá, že jsi byl pryč, ale tady už tím blázněj, prosím tě, od září už bomboněry a různý tyhle si kolekce a konfekce a já nevím, co všechno možného.
0: Je fakt, že Mikuláše čerta čokoládový už jsem viděl stejně jako adventní kalendář, ten jsem taky už zahlídnul.
1: No vidíš, já ho vždycky vidím jeho metmo, já ho hned sežeru. Tak se no.
0: Hele, Máti, prosím tě, to mě připomíná, ty jako žena vyspělá v letech, mi jistě poradíš, co by tak ocenila moje tchýně? K Vánocu,
1: jako
0: myslím.
1: K Vánocu, jo, no. Jako dárek.
0: No, jasně, no.
1: Tak jí dej to nejdražší, co máš.
0: Jako, myslím, že bych jí dal ženu zpátky, jo.
1: No, já myslím, děti na hlídání a ty hned ženu. To snad není pravda. Hele, ale takhle, pochopil jsi to správně, když to vezmeš za správný konec, tak to vezmeš jedný vody na čisto.
0: Přesně. No, dávám vám, maminko, to nejdražší, co mám. Tak tady máte děti a ženu zpátky.
1: Přesně tak. Hele, nemyslíš si, že já je letos budu hlídat?
0: A proč ne?
1: Protože já letos nejsem doma.
0: A kde bys byla, pro boha?
1: To nevím ještě, ale nejsem.
0: Jo, takhle.
1: To vím 100%.
0: Ok, no tak se domluvíme, Máti, díky za tip, je to perfektní a voláme se zítra, jo?
1: No, já možná už od zřečka radši brát nebudu telefon, já mám vybitou baterku.
0: A prosím tě, to, že nemáš peníze, tě dožene a zase to zvedneš. Tak čus.
1: Čau.
2: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2. Party on the way to the party at the park. Party in the bush, party in the bridge, party at the restaurant. Troy Sivan. Party, party on my

0: Slavie. Maximum nový muziky. Ranní show Evropy 2 tě tento týden pošle na Dovču. Zahraj si s námi každý ráno o poukaz na dovolenou s cestovní kanceláří TUI. Od pondělí do čtvrtka rozdáváme vouchery na 10 000 a v pátečním finále hrajeme o 20 000 na jakoukoliv dovolenou z nabídky TUI. Vystřel se k moři. Celý příští týden v ranní show Evropy 2. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Pozor, pozor, auto už pětkrát v Praze.
2: Ano, přesně tak. Auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
1: Auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
2: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
4: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné s garancí rychlého dodání.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hermann.cz.
3: Hermann. Jistota na celý život.
0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
5: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
6: Proč se culíš?
7: Protože budeme krásný.
6: To už přece jsme.
7: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling.

0: beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna s dárečky. Beauty Days v Metropolis Ličín 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropolis Ličín.
1: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
2: nebudeš chtít jinak.
1: Předobědová i poobědová pohoda.
2: Jak jsi to říkal?
1: Že předobědová i poobědová pohoda.
2: A je to pohoda. Pohoda.
1: Tyjo, to jsem teď říkal.
2: A je to tak.
1: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
2: Na maximum.
3: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
1: Držíme ti flag i v táboře. Evropa 2, 105,5 FM.

0: 17 hodin 47 minut posloucháte Evropu 2 odpolední show. Se mnou už ve studiu Petr Žíbal. Petře, ahoj.
1: Čau, Tome.
0: Vzhledem k tomu, že Ondřeje nikde nevidím, znamená to, že dnes vysíláš sám?
1: No, já vlastně vysílám sám až do zítra. V pátek už bychom měli být kompletní, protože Ondra...
0: No do zítra, takže jako přes noc vysíláš až do zítra, jo, sám. Předpokládám.
1: Tak ještě zítra.
0: Ještě zítra, aha.
1: Ondra
0: aha.
1: Je v Turecku.
0: V Turecku, on jede na vlasy, jo.
1: Protože vlasů má dost, tak je tam.
0: Na záda se nechal nastřelit.
1: Jo.
0: Jo, to je skvělý.
1: Jo, aby měl pěkně
0: přichází
1: hřívu.
0: Přichází zima, tak jako svetřík potřívej.
1: Jasně, jasně, jasně. No, jasně.
0: Jako nekončící
1: no,
0: nikdy.
1: Takže já ho tady budu česat ve studiu, potom až budeme spolu vysílat. Víš,
0: budu česat copánky za zad.
1: Copánky.
0: Skvělý. Jako, já z vás půjde představu, jak bohužel AI funguje, tak ten prompt se mi už vytvořil v hlavě, prostě no. jak ten večer na maximum Ondra s Petrem, tak jak prostě ten Ondra tady sedí s tím holýma zádama a ty mu češeš ty copánky spadající až pod pulťák.
1: Nedávej bacha, za 10 minut nám to video přijde na Instagram.
0: Doufejme, že na Instagram Evropy 2, tak těšíme se na něj a já zase zítra od 15 hodin.
1: Dobře, ahoj, čago.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: pár vteřin po 18. hodině přesně, večer na maximum za okamžik. Teď aktuální zprávy na Evropě 2 a Lucka.
1: Přeju hezký večer. Policie obvinila z pokusu o vraždu 17-letého mladíka. Je podezřelý, že v sobotu bodl u Boleveckého rybníku v Plzni náhodně vybranou ženu. Žena si tam byla zaběhat. Neznámý muž ji zezadu napadl a ujel na kole. Po pachateli v sobotu bezvýsledně pátrali desítky policistů. Zadržela ho v neděli večer zásahová jednotka. Maximální prodejní ceny pohonných hmot také zítra porostou. Cenový strop na naftu se zvýší o 25 haléřů na 48 korun 61 haléřů za litr. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat na nejvýš za 47 korun a 21 haléřů za litr, tedy o 36 haléřů dráž než dnes. A jdeme za Zuzkou.
2: Střední škola polytechnická v Kyjově na Hodonínsku dokončila modernizaci, při které vzniklo Centrum technického a inovativního vzdělávání. Investice za zhruba 220 milionů korun zahrnovala opravu školních budov i stavbu nové dílny pro automobilní obory či modernizaci vybavení. Střední školu polytechnickou navštěvuje podle ředitele 963 žáků a zájem o technické obory stoupá. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Na pole poblíž Hořovic na Berounsku navezli v létě kamiony 180 tun drceného plastového odpadu. Jednoho z řidičů se podařilo zadržet přímo ve chvíli, kdy náklad vysypával. Zjistilo se, že nelegální odpad pochází z Itálie a jsou k němu sfalšované doklady. Případem se zabývá policie. Odpad se během měsíce podařilo převést na přechodné místo, odkud bude vrácen do zahraničí.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Půlhodinová kolona je po nehodě na D1 směrem na Brno na 39. kilometru a nehoda nákladního auta s osobním zkomplikovala provoz na Pražském okruhu u Černého mostu směrem k D10. Neprojedete pravým pruhem, kolona je na 15 minut a začíná na úrovni hradecké D11.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Zítra očekáváme zataženo až oblačno a místy občasný déšť nebo přeháňky. Během dopoledne od západu ustávání srážek. Odpoledne postupně místy až polojasno. A nejvyšší zítřejší teploty se dostanou na 13 až 18 stupňů. Ze zpráv je to ode mě vše. Teď už startuje večer na maximum s Petrem Hříbalem.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Dámy a pánové, vítejte, úterní večer na maximum je na svém začátku. Co všechno se dneska stalo, to shrneme a řekneme vám to. Jdeme na to!

Baví mě to čím dál tím víc. To byla Adéla u nás na Evropě 2. Posloucháte Večer na maximum, 6 hodin, 6 minut. Díky, že jste napříjmu. Renátka, jenom to nejlepší, jestli vám dneska ještě nikdo dámy nepopřál, tak my to teď děláme. Pořádně si to užijte, všechno nej. No a vlastně ještě zajímavost k tomu dnešnímu dni. Já jsem tak nějak od rána běhal po schůzkách, byl jsem i v jednom obchoďáku, potkal jsem pár žen, nešlo se vlastně minout, protože tu schůzku jsme třeba měli spolu. No a některé z těch žen byly teda dneska oblečeny fakt odvážně. Jakože hodně odvážně. Prostě neměli podprdu. A teď jsem teprve zjistil, teprve teď mi to vlastně všechno docvaklo, doteklo mi to. On je totiž dneska, 13. říjen, den bez podprsenky. National No Bra Day. Hezký svátek, musím říct, teda v mnoha případech. Nepřítelem tohodle dne, tohodle svátku, dne bez podprsenky, je samozřejmě zemská gravitace, no ale co s tím uděláme? Myslím si, že svátek je to fajn, takový uvolňující, hlavně teda pro vás ženy, a my muži ho s vámi, dámy, slavíme moc rádi. Tak to jsme probrali dnešek, třeba máte ještě narosky, samozřejmě taky to nej. Za chvilku Petr Švancara, jinak v rámci Večera na maximum, taky vaše diktování, jestli máte chuť na nějakou muziku a hlavně někomu třeba chcete vyznat lásku, anebo říct, že v rámci Mezinárodního dne bez podprsenky to některé dámě extrémně slušelo, je tu ta možnost, nebo pánovi, konec konců, dneska je to jedno, a ve 3/4 taky song za trest. Prostě Večer na maximum, tak, jak ho máte rádi.

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Úterní večer na maximum, úterní Evropa 2 a žádný švanci.
2: Zdarec, prosím tě, já tě navedu rovnou. Včera jsme řešili, že se u nás ukradlo za minulý rok 7,7 miliardy korun. A ty o mě jenom volalo tolik kamošů, čorkařů,
1: že jsou v tom,
2: že tam v tom lítají. Ne, že to bylo skvělý včera.
1: No počkej, tady je taková zajímavost ještě. My jsme teda řešili jako regionálně, jestli se třeba nějaký region o to, že se někde něco ztratí, zapříčiní víc než jiný.
2: To jsem právě říkal, že jsou jako kraje, kde se to očekává.
1: Chápu, no ale tady je to rozdělený docela zajímavě. Vem si, 7,7 miliardy korun je ta zlodějna a je to rozdělený následovně. 3,9 miliardy ukradnou samotní zaměstnanci.
2: To snad ne.
1: A 3,8 v úvozovkách ukradneme my.
2: takže jak 50% dá se říct.
1: Pade na pade, cca.
2: 50% je čistá čorka, normálně prostě, že jo, to v noci a nevím, něco prostě kriminální.
1: Jasně, jasně.
2: A 50% to kradou lidi, který ty jim dáváš práci.
1: Jo.
2: A oni ty na ještě, ně spolíháš.
1: Ještě ti očorujou.
2: A oni tam ještě hodí vidle takhle. No tak jediný, co si, na, tak jako, co třeba, když děláš ve zlatnictví.
1: No, ve zlatnictví, jasně, ale řekni mi, třeba tady v rádiu, jo, když jsi naposledy kupoval toaleťák, který se nám to válí, tak...
2: Hele, to máš pravdu, já tam teď byl a bylo prázdno.
1: No, to je hřích to nevzít.
2: Takže teďka tady na té židli krásně kloužu.
0: Večer na maximum. Evropa 2.
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant.

0: trochu Madonna a Music, ale hlavně Troy Sivan a Party tady u nás na Evropě 2. Posloucháte Večer na maximum. No a teď minutu po čtvrt na sedm, první vaše diktování. Tak se ptám, halo, kdo tam?
1: Čau, Peťo, tady Monča.
0: Ahoj, Mončo, zdravím tě, povídej, co to bude, pro koho to bude, jak se máš?
1: Peťo, čau, já bych chtěla nechat zahrát Lipo a Debí, prosím.
0: Ano.
1: A ještě bych se tak jako nasmukla, já jsem slíbila, že se k tomu nebudu vracet, ale chtěla bych se vrátit k tomu pátku a poděkovat všem úžasným lidem. Nebudu to už říkat do éteru, co se stalo, nechci, už já, protože já mám větší prostě víc toho všeho, než jsem čekala.
0: No tak počkej, Mončo, už ses dovolala, tak teď to pojďme probrat, protože je to takový divný. Když někdo neví, o čem se bavíme v tom vysílání, já to nemám rád, já to beru jako takový jako pomlouvání nebo mluvení někde jako za dveřma. Prostě, ty jsi se v pátek dovolala, já jsem se tě zeptal, jak se máš, co děláš, a teda to je fakt halus, že jsi dovolala dneska jako první. A ty jsi říkala, že by si chtěla vybrat nějaký penízky pro děti v olomoucké nemocnici. Tak
1: jo,
0: jenom,
1: na onkologii.
0: Jenom řekni, jak to dopadlo.
1: Dopadlo to skvěle, Peťo, lidi jsou úžasní.
0: Jsou.
1: Svět ještě není tak zkaženej. A co se dělo v pátek, já to ještě dneska rozbejchávám, protože jsou prostě všichni úžasní. Já mám PlayStation. Mám ještě navíc nějaký peníze, takže do poslední koruny to utratím. A Peťo, mě teďka psali z Datartu, takže...
0: Nekecej. Vidíš, tak tohle dokážeme my, vy dohromady, to je Evropa 2.
1: Jo, jste skvělí, všichni jste skvělí, co jste se mi ozvali, fakt strašně moc děkuju.
0: A jenom věř mi, že mám takovou radost. Jako blázen.
1: Já vím, vy to se mnou prožíváte i Míša, vy jste úžasní, díky vám prostě, díky tobě a Míše, by to nebylo takhle veliký prostě. A já se těším, jestli to vyjde, že se spolu sejdeme a bude to velký. A těšte se nakonec z října.
0: Jsi láska. Měj se moc krásně, opatruj
1: jo,
0: se a hlavně, že to dopadlo takhle.
1: Musela strašně poděkovat všem. Díky moc, jste zlatí, úžasný.
0: Ty máš takový štěstí, že jsi se dovolila té ústí. Tak ahoj.
1: Čau, díky, ahoj. Na odlehlém místě s knihama, se psem a jinak sám. Až pak mi dojde, můj život byl plnej, ambice zmizej a pocitím ráj. Možná to přijde, já budu vděčnej za příběh, co jsem mohl psát. Možná mi dojde, že chvíli mít všechno, ještě neznamená mít opravdu rád. Budu pít

to, co bylo, pro to, co bude. Co žili jsme léta, teď nenechám mladém. Možná, že budu ten dobrý táta, co jsem si vždycky přál tak být. Možná, že seberu všechnu svou odvahu, přijmu pomalu ten křehkej cíl. Možná, že konečně prožiju tu sílu vlastní pokory, kdy pokora znamená vidět i křehký limity vlastní osoby. Až

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde. Pak cesty

0: Jo, jo, tohle je štěstí. Lipo debí Evropa 2 večer na maximum. Možná jenom v rychlosti, protože třeba teď právě posloucháte a vlastně jste v pátek byli součástí toho všeho, o čem před chvilkou mluvila naše posluchačka Monika. Tak jenom ať to shrneme, jednou provždy a zase platí, že dohromady dokážeme strašně velký věci. Chtěl jsem i za nás, jako za večer na maximum, za Evropu 2 poděkovat, že máme takhle fantastický posluchače. V rychlosti, Monika se úplně nenáhodu dovolala, evidentně to umí, protože jí to vyšlo i dneska, a jen tak mimo děk řekla, že potřebuje pomoct v olomoucké nemocnici, že tam leží onkologicky nemocné děti a že už zhruba půl roku pro ně schání PlayStation. A vy, my dohromady jsme nejen sehnali toho nového PlayStationa, ale ještě vybrali tolik peněz, že můžou hrát až do Aleluja. Tak za to jsem chtěl poděkovat, jenom abyste věděli, že to vážně dopadlo a že jsme to zvládli. Samozřejmě z toho nedělejme žádný pravidlo, že pořád budeme někde něco vybírat a schánět, i když je to kolikrát set sakra potřeba. To si uvědomujeme, ale taky je potřeba si uvědomit, že tyhle ty výjimečné chvíle dělají výjimečný život. Tak ještě jednou moc díky. Povedlo se to a povedlo se to jenom proto, že dohromady jsme takhle úžasná parta. Že dohromady jsme Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Petra Říba. Evropa 2. Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2. I letos. Dovolíte, pane řediteli. Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlítněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute léto nám poví Lenka.
4: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za vyjednostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
3: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
6: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
12: Zpátky k muzice.

0: Hercules, ale hlavně Calvin Harris dohromady. Tady je Evropa 2, večer na maximum. Další muzika je jenom na vás. 257-400-888. V klidu nás vytočte nebo najděte v seznamu, dejte zelený telefon a potom se vám ozve Halo Evropa 2, kdo tam?
1: Ahoj, tady Statekro.
0: Ježišmarja, teď jsem špatně rozuměl, tam kdo?
1: Veroniko,
0: nazdár, ahoj, vítám tě na Evropě 2. Teď vybíráš muziku, šéfuješ tomu, co budeme hrát.
1: Já jsem zmrčila v hitparádě hezkou písničku, která je tam vedená jako první future hit, ale teď si nemůžu vzpomenout, kdo to zpívá.
0: Tak počkej, já se podívám na hitparádu, protože se přiznám, že nevím z hlavy. Ty to nedáš, jo? Počkej, první
1: future... Já to taky nedám takhle z hlavy.
0: První future hit by... Mohl by to být Khalid a Medusa Weekend?
1: Ne, to bylo ještě... To bylo teďko, co byla ve čtvrtek hit paráda a v neděli to opakovali.
0: No.
1: A písnička... byl to první future hit a ježiš, jak se jmenoval ten
0: počkej, já jsem to hledal v novinkách.
1: Říkal pan Schwarz,
0: jo, ale
1: že nám ho přiveze
0: tedy Swims,
1: do Prahy.
0: Tedy Swims.
1: Jo,
0: mám, už to tady mám.
1: Jo, tohle.
0: Sorry, já tam našel totiž první novinku. Hele, to je tak milý, když posloucháš, máš to takhle namáklý a víš, že prostě Bob říkal tamto, teď si o to zavoláš do večera na maximum, jak se nám to hezky proplejtá, to je milý. No tak jo, mám to tady, tedy Swims pro tebe připraven, mimochodem počkej jenom, je to tohle, viď?
1: Ano.
0: No tak vidíš. A pro koho jo, to bude? Pro koho to bude?
1: No, asi pro všechny, komu se ta písnička líbí.
0: Dobře, tak věřím, že to budou všichni, nebo velká většina. Tak díky za telefon, měj se hezky, ahoj.
1: Děkuju, ahoj.

0: Swims, Future Hit z Hitparády Evropa 2 Music Chart, mimochodem hlasování pořád ještě na Evropa2.cz, tak si tam 100% klikněte. A tohle je za mě tak sympaticky podzimní, že z Future Hitu se brzo stane určitě umístění v Hitparádě a věřím, že to budeme hodně, hodně tady na Evropě 2 točit. Teď ale od Hitparády odskočíme, protože mám tady takovou zajímavou historku z letiště. Celníci na letišti, konkrétně v Miami, zadrželi muže, který se pokoušel do Ameriky, do Spojených států, propašovat, ono se to tam celkem dost děje, 10 živých ptáků. 10 živých ptáků. A teď, jak to udělal? Tady píšou jednoznačně, cituji, prozradilo jej nevysvětlitelné vyboulení kalhot. On totiž myslel, že ty ptáky propašuje v kalhotech. Takže si do spodního prádla, do kalhot, tam prostě, kdybyste to čekali, všel takový tubus a do něj těch 10 ptáků nacpal. Potom si to zpátky nacpal do těch kalhot a vyrazil. A myslel si, že mu to projde. Tak za A. Za prvé je potřeba říct, všech 10 ptáků je v pořádku. Zaplať pánbu za to. Za druhé, když si představíte tubus, ve kterém bylo 10 ptáčků, tak to musel být pořádný tubus. To tenhle ten maník musel teda vypadat jako pořádný chlapák, jako bivoj. To se ve vězení, ve sprchách jistě bude líbit.
1: Večer na maximum. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Štěpán dostal přidáno a chtěl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Investoval do ročního členství ve fitku, shakeru a 3 kompletů sportovního oblečení. První den si udělal selfie v zrcadle a do fitka už se nikdy nevrátil. Naštěstí Štěpán našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Dobrá práce, Štěpáne. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
0: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
3: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.

0: 7:45, posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2 a teď přichází ten čas. Rádiová terapeutická chvilka, my tomu říkáme song za trest. Takže jestli vás někdo naštval, jestli vás něco během dne vytočilo, cítíte nespravedlnost, teď to ve vás bublá, bobtná, zavolejte, od toho jsme tady. 257-400-888 a zahrajte někomu song za trest na Evropě 2.
1: Maximum. Večer na Maximum.

0: Pojďme na to. Večer na Maximum, Evropa 2 a je tady váš song za trest. Haló, kdo je na drátě? Kdo bude trestat
1: Ahoj.
0: Dneska? Ahoj.
1: Ahoj, tady je Jana ze Šumperka.
0: Jano, ahoj. Zdravíme, Šumperk. Tak co se ti stalo? Co tě trápí?
1: Tak trápí mě to, že kdykoliv mám prostě chtít se nechat ostříhat, jelikož mám dlouhý, hustý vlasy,
0: no.
1: Tak je to velká potíž a prostě kdykoliv se rozhodnu, že si udělám na nějaký prostě účest, prostě, že to chci ostříhat, jenom tak, jak podle svých představ, tak prostě to nikdy neklapne. Takže buď to mám vždycky úplně totálně zničený a prostě křivý, nebo a už prostě jsem z toho nešťastná, že nemůžu najít žádnou pravou kadeřnici, která by opravdu mě udělala happy prostě, aby měla krásný účest.
0: Jani.
1: Takže to mě trápí.
0: Jani, ty mi chceš říct, že v Šumperku není nikdo. Není tam
1: možná
0: kadeřník.
1: Že jo.
0: Kadeřnice.
1: Možná, že jo, ale
0: kdo
1: já
0: by
1: mám
0: tě ostříhal?
1: Já si myslím, že mám smůlu. Já mám miliony vlasů, miliony.
0: A no počkej, ty máš ale i takový se... jako lehkej přízvuk. Odkud ty seš původně? Jenom ať si třeba představíme ty vlasy.
1: Jako, jak to myslíte, odkud jsem? No. Já jsem ze Šumperka a ten přízvuk mám asi z toho důvodu, protože jsem dlouho žila v Británii a učím angličtinu, takže...
0: Aha, tak to je tak. Já jsem totiž říkal, jestli třeba víš, nejseš Filipínka, která se přestěhovala sem k nám, tak tam by samozřejmě ty hustý vlasy, ty kadeře dávaly potom jako ještě úplně jiný rozměr tomu příběhu.
1: Aha. Ne, tak ne, není to tím, prostě asi mám smůlu, asi mě na tom tak moc záleží vždycky, když prostě se rozhodnu, že chci jít k nějaké dobré kadeřnici, tak prostě to nikdy nedopadne podle mých představ, tak to se zlobím teda a už nevím, jak bych to vymyslela, abych teda byla ostříhaná, tak jak to prostě člověk představuje, aby ty vlasy byly...
0: Jasně, a teď dneska třeba i na Instagramu, na sociálních sítích je spousta doporučení, kam zajít, kdo je dobrý.
1: To je pravda, ale dlouhá čekací doba, nebo mají prostě plno, anebo neberou a tak dále. Takže trošku to je můj takový velký problém a to mě trápí zdra hodně dlouho.
0: Jo. Tak my si představujeme, že máš fakt takový ty poctivý, krásný vlasy, ty žíně. Teď ti to někdo ošmyká a máš tam zuby, je to křivý, nebo ti to zničí při barvení, tak teď teda můžeš klidně si tam dostat někoho konkrétního, a nebo to tam nech tak jako jenom ve vzduchu, mlhovatě, ale prostě nějaký kadeřník nebo kadeřnice a pojď jim něco vzkázat za to, že tě nedokážou ostříhat.
1: OK, tak já vzkazuju teda, tak pokud vidíte moje vlasy, tak hodně rychle mi na rovinu řekněte, že to nechcete stříhat. Prostě neříkejte, že to umíte a potom to prostě dopadne katastrofálně. Tak... Song
0: za trest. Promiň, ještě si něco chtěla dodat, dopadne to katastrofálně a...
1: Dopadne to prostě vždycky katastrofálně, takže bych strašně ráda, doufám, že jednoho dne se dočkám, že mě někdo dobře ostříhá.
0: Tak. Určitě, věříme tomu. Tak díky, měj se moc hezky.
1: A teď děkuju.
0: Ano, rádo se stalo, věříme, že ten kadeřník nebo kadeřnice se brzo objeví. Ahoj, ať to dopadne.
1: Bezvadný, ano.
0: Ahoj. No a teď sice trošku v opačném gardu, tady jsme stříhali dámu, teď budeme stříhat chlapečka, ale tohle je dnešní song za trest. Tady u nás v rámci Večera na Maximum na Evropě 2.
2: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.

0: Hudební skvost. Vladimír Mišík stříhali dohola malého chlapečka. Tato legenda tady u nás na Evropě 2 zazněla v rámci Songu za trest. Tak nějak názvem se nám to tam hodilo, i když tohle je samozřejmě silnější téma. Volala totiž Jana ze Šumperka, že má fakt hustý, nádherný vlasy, takový ty koňský žíně, že vždycky přijde někam ke kadeřníkovi nebo kadeřnici, že řeknou jasně, pojďte, ostříháme to, no a dopadne to katastrofálně, vlasy zničený, zuby a vlastně ještě nenašla toho pravého kadeřníka a nebo kadeřnici. Tak věříme, že to snad brzo dopadne, protože tak ty vlasy, je to prostě důležitý. Držíme palce, to byl dnešní Song za trest, ty další najdete i u nás na Evropa2.cz. Někdo to má rád, když si poslechne, že to neštěstí tak jako různě skáče po lidech a vždycky se z toho dá nějak vybruslit, tak na Evropa2.cz najdete sbírku úplně všeho.
1: Večer na maximum. Evropa 2.

7 hodin 6 minut. Posloucháte Evropu 2 večer na maximum a jestli máte nad postelí místo plakátu One Direction, plakát Stephena Hawkinga, už se nemůžete dočkat toho, až ve škole budete mít matiku nebo fyziku, tak zbystřete, protože u nás na Evropa2.cz máme docela vtipný video. Teď na to koukám a myslím si, že to je i důvod k debatě třeba u vás v autě. Jestli teď jdete domů třeba z kroužku, z nákupu, prostě plná posádka, tak schválně, jestli byste tohleto podstoupili nebo ne. Totiž jeden vědec, dalo by se tomu tak říkat, skočil ze 14-metrové věže, aby prověřil fyzikální zákony. On totiž sedl a spočítal, jak musí nastavit kladku závaží, který ho má udržet nad zemí, aby neskončil jako placka. Protože 14 metrů, když si vezmete, že jedno patro má třeba 3 metry, no tak to si spočítejte, to skáčete třeba z nějakého 5. patra, teoreticky, a to byste se dole hezky rozmázli. No tak on prostě sedl na papír, spočítal si to a řekl, tak závaží bude takový, kladku nastavím takhle, a skočím. Otázka číslo 1, jestli byste do toho šli, zvlášť, když byste to vy sami počítali. No a otázka číslo 2, jak byste dopadli? No, puste si to, ten chlap je buď totální blázen, nebo genius. Jak to dopadlo je u nás na Evropa2.cz. Já bych na to koule neměl.

0: Evropa 2 večer na maximum 19.11. A teď vaše diktování 257-400-888. Co tam máme šoupnout? Haló, Evropa 2? Ahoj, zdravíme celou partu. Koho?
1: Ahoj.
0: Ahoj, člověče, to zní, jak kdybyste se dovolali z autobusu, kolik vás tam je?
1: Ale nepočítaně, je to z autobusu, no, tak si...
0: 6-7 nás tam je. Tak koho teda zdravíme konkrétně? Když tak stumte rádio, prosím. Stumte rádio.
1: Jo, stumeno.
0: Super, tak zdravíme Křížovi a milý Křížovi. Co vám protočíme?
2: No, já bych chtěla Bohemian Rhapsody od Queenu.
0: Nekecej, dobře, to teda dáme. Zároveň je to vlastně tak dlouhá písnička, že tady v klidu, v pohodě můžu jít, udělat si čaj a potom si užívat kapelu Queen. No ne, tak teď všechny ty písničky mají 2 minuty a když člověk mluví po každý písnice, tak to je fakt teda frmol. Teď jste mi dali 5,5 minuty pauzu. To je hezký. To vám teda děkuju, milí Křížovi. No a vy frčíte asi z kroužků, z nákupů domů už.
1: Jo, jo, z kroužků. S kamarádama, s rodinama jsme si byli zahrát fotbal.
0: Dobrý. To je hezký, že sportujete.
1: A zdravím Absolonovi a Provazníkovi.
0: OK, vyhráli jste.
2: A já bych chtěl něco vzkázat. Já bych chtěl něco vzkázat mému tátovi.
0: Můžeš, pojď.
2: On na mě asi 20krát střílel a byl asi dal jenom 6 gólů.
0: Hmm. No.
2: Jako vychytal jsem mu to, anebo netrefil bránu.
0: No jo, tak to je prostě budoucnost. Tebe naše fotbalová reprezentace potřebuje. Tak hrajeme Queeny, mějte se moc hezky, dobře doražte a díky, že ladíte takhle celá parta.
3: Díky.

0: 12 bez pár vteřin 22 minut. Posloucháte Evropu 2 večer na maximum. A teď zdravíme všechny maturantky a maturanty. Maturitní sezóna už se blíží, mimochodem letos moderuju první maturák už teď o víkendu. Neuvěřitelný, že to je teď vlastně už v podstatě v půlce října maturitní plesy, ale evidentně jich bude asi hodně, tak se to prostě musí pěkně rozložit v čase. No ale proč o tom mluvím? My na Evropě 2 pro vás totiž máme maturiťák s Evropou 2. Myslím, že už je to taková tradiční věc, kdy první místo v naší soutěži je 100 000 korun, normálně 100 táců, 100 talířů kešeně na váš maturitní ples. Druhé místo moderace maturitního plesu moderátorem nebo moderátorkou Evropy 2. Třetí místo vystoupení rezidentního DJe, to znamená, že vám tam zahraje rezident Evropy 2 na vašem maturáku a udělá z toho mejdan, jaký jste nezažili, nebo vaše škola a vaši kámoši. Teď jde o to, jak se zapojit. Je to jednoduchý. Seberte celou vaši třídu, nějak šikovně se blejskněte s logem Evropy 2, zakomponujte ho tam, čím nápaditější, tím lepší. Tu fotku potom nahrajte k nám na evropa2.cz a do neděle 25. října musíte hlasovat, zburcujte celou školu, ředitelku, zástupkyni, ředitele, kámoše, každý den jeden hlas z jednoho počítače. Čím víc hlasů, tím větší pravděpodobnost, že dostanete 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJ Evropy 2 na váš maturák. Všechno kompletně je taky na evropa2.cz.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Petra Říba. Evropa 2. Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
4: Jo, konečně!
5: Co jako?
4: Letíme z mobilu ven!
5: Kam jako?
4: Do Happy fotoknihy za 299! Když fotokniha, tak Happy Foto!
6: Happy Foto slaví 29 let. Dárek ale dostanete vy Happy fotoknihu za 299. www.happyfoto.cz. Tiskneme vám radost.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Evropa 2 večer na maximum, Renčám, Renátkám, jenom to nejlepší k dnešnímu svátku a teď zase někdo bude diktovat muziku. Někdo se stane hudebním šéfem, lomeno šéfovou Evropy 2, 257 408 88. Kdo to bude tentokrát? Haló?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, koho tam máme?
1: Josefínu Horakovou.
0: Josefíno, ty jsi normálně přemýšlela, jak se jmenuješ. Nebuď nervózní, tady jsi v přátelském, bezpečném prostředí, to je Evropa 2. Josefínko,
1: no tak,
0: co ti zahrajem?
1: Mohli bychom, prosím vás, Draft Punk.
0: Vlastně.
1: Robotrak.
0: A nevím, jestli tady bude Robotrak, ale vyberu něco od Daft Punk, jo?
1: Jo.
0: A ty mi řekni, pro koho to bude?
1: Pro moji maminku, která dělá tady věnce.
0: Počkej, jako věnce na dušičky nebo už vánoční?
1: Pro dušičky.
0: Dušičky.
1: A Vánoce.
0: Už to je tady, co? No, tak ať to zmákne, zdravíme maminku a hrajeme Daft Punk. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Čago.

0: Legit Love. Daft Punk u nás na Evropě 2, kousek po půl osmé. A teď budeme myslet na šéfy. Myslím, že třeba pro mnohý to nemusí být úplně ta nejpříjemnější myšlenka. Zas na druhou stranu, i šéf může mít svýho šéfa, ten zase svýho šéfa a tak dále, tak ono se to tak jako nějak rozmělní. Každopádně tady píšou, proč se o tom chci bavit, že s největší pravděpodobností je každý, kdo je šéf, nebo si toho svýho šéfa představte, takže to je psychopat. Jednoznačně se tady píše, že většina psychopatů jsou úspěšní lidé, no a máme je za šéfy, protože bezcitnost, ostré lokty, manipulace, lhaní, kolikrát třeba i neochota se vcítit do role druhých, nebo neochota čehokoliv a kohokoliv litovat, a bezbřehé přesvědčování o vlastní výjimečnosti. Tak to jsou vlastnosti, co má některý šéf. A zároveň taky psychopati. Tam je mezi tím vlastně rovnítko. No tak jenom se nad tím svým šéfem zamyslete. Jestli vy jste šéf, tak se zamyslete nad tím, jestli jste se v tom třeba našli. A my samozřejmě i našeho šéfa, potom následně naší šéfovou, moc zdravíme.
1: Večer na maximum.

0: Evropa 2 večer na maximum, protože za chvilku bude 7:45, tak si dáme last call. Poslední vaše přání, tak dejte vědět, co bychom měli protočit. Halo, Evropa 2, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Petra.
0: Ahoj Petro, zdravím tě, taky si myslím podle toho zvuku do auta.
1: Jasně, do auta.
0: Já jsem tak rád, že s náma jezdíte domů. My vždycky říkáme, že Leoš vezme lidi z domova do práce a my s Ondrou, teď teda já, protože Ondra dovolenkuje, zase máme za úkol vás z práce, z kroužků, z nákupů, pěkně dopravit domů.
1: Ale já už
0: nejdu
1: z práce, já už
0: jedu
1: z příjemný aktivity, já jsem si byla zacvičit, takže jedu krásně naleděná domů.
0: No, to říkám, cvičení, z kroužků a tak dále. Takže vycvičená, plná endorfínů, co ti zahrajeme?
1: Přesně tak. Já bych chtěla zahrát píseň pro moji dceru, která byla o víkendu na maturitním plese a tak

0: dobře se větrala o přestávkách venku, až z toho onemocněla a leží chuděra v posteli, takže bych chtěla nechat jí poslat píseň možná od Sary Rikas, jestli je to možné.
1: Počkej, podívám se, co tu od Sary Rikas máme. Cigarety můžeme dát, jestli chceš.
0: Určitě můžeme. To se k tomu plesu docela hodí.
1: Jo, to byla pořád nějaká ta cigaretka venku, člověk ofoukne. Ty fakt už je klendra docela.
0: No jasně, tak doufám, no, že nebyla cigaretka, že tam bylo jenom příjemné povídání.
1: Ne, ale to je jasný, to je jasný. No, mě to vlastně...
0: Takže každopádně přeju, ať se vyzdraví a okay, se jí vrátí zpátky její krásný hlas.
1: Něco ti řeknu. Poslech Evropy 2 urychlí rekonvalescenci při chřipce a angíně o 50%, takže ať poslouchá, jo?
0: 100% bude. Moc děkuju.
1: Tak díky krásný moc, měj se moc krásně, dobře doráš, ahoj.
0: Děkuju, ahoj.
1: Ahoj. Let's go! Na maximum.

Tararikas, Evropa 2 večer na maximum. Tuhle tu muziku jste si nadiktovali vy. Mimochodem napsal i Vojta, že by chtěl zahrát pro Markétu, že jí moc miluje a taky, že by chtěl teda pozdravit všechny, co poslouchají, ale hlavně teda Vojta a Markéta, obrovská láska. Tak zdravíme, ať vaše láska vzkvétá s Evropou 2. Za chvilku naše láska tady v rámci večera na maximum, Petr Švancara. A probereme jedno zajímavé téma, které se taky teoreticky může týkat úplně každýho z nás. A to sice krádeže. Tak za chvilku tady na Evropě 2. Večer na maximum. Evropa 2. Evropa 2. 88.

0: žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Úterní večer na maximum, úterní Evropa 2 a žádný švanci.
2: Zdarec, prosím tě, já tě navedu, rovnou včera jsme řešili, že se u nás ukradlo za minulý rok 7,7 miliardy korun. A ty mě jenom volalo tolik kamošů, čorkařů,
1: že jsou v tom,
2: že tam v tom lítají. Ne, že to bylo skvělý včera.
1: No počkej, tady je taková zajímavost ještě. My jsme teda řešili jako regionálně, jestli se třeba nějaký region o to, že se někde něco ztratí, zapříčiní víc než jiný.
2: To jsem právě říkal, že jsou jako kraje, kde se to očekává.
1: Chápu, no ale tady je to rozdělený docela zajímavě. Vem si, 7,7 miliardy korun je ta zlodějna a je to rozdělený následovně. 3,9 miliardy ukradnou samotní zaměstnanci.
2: To snad ne.
1: A 3,8 v úvozovkách ukradneme my.
2: takže jak 50%, dá se říct.
1: Pade na pade, cca.
2: 50% je čistá čorka, normálně prostě, že jo, to v noci, já nevím, něco prostě kriminální.
1: Jasně, jasně.
2: A 50% to kradou lidi, který ty jim dáváš práci.
1: Jo.
2: A oni ty na ještě, ně spolíháš.
1: Ještě ti očorujou.
2: A oni tam ještě hodí vidle takhle. No tak jediný, co si na, tak jako, co třeba, když děláš ve zlatnictví.
1: No, ve zlatnictví, jasně, ale řekni mi, třeba tady v rádiu, jo, když jsi naposledy kupoval toaleťák, který se nám to válí, tak...
2: Hele, to máš pravdu, já tam teď byl a bylo prázdno.
1: No, to je hřích to nevzít.
2: Takže teďka tady na té židli krásně kloužu.
0: Evropa 2, Evropa 2, Maximum Petra Hříba.
1: Úterní večer na Maximum je ve svém finále. Za chvilku brzda, Nasty, Arny, Vojtáno a my zase zítra. Ahoj.

0: Evropa 2 úterní brzda, Vojtáno, Arny a Nasty, krásný večer posluchačům.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Hoši, do jaké míry pozorujete své myšlení a to, co vlastně jako děláte? Jak se často pozorujete?
1: Nepozoruju, ale přemýšlím zbytečně moc celý život.
2: To já taky, někdy se kombinuju v myšlenkách.
0: Jakože si vybereš, co budeš dělat a pak to jako dáš tomu
2: oponentůru. Prostě, no.
1: A to si nevybereš.
0: Ještě jsem tomu nerozuměl.

0: Evropa 2 úterní brzda, ještě jsem si vzpomněl na víkend, já jsem moderoval jednu velkou konferenci a byli tam přizváni kluci, dvojice kluků Brain VR, jestli vám to něco říká, oni píšou i knihy o tom, jak funguje levný dopamin a vlastně celkově se zajímají o mozek, proto na začátku jsem se vás zeptal, jak často se pozorujete. Aha. A oni tam vlastně vyprávěli zajímavé věci o mozku, jak funguje a že vlastně to přirovnávali, když člověk šlápne do exkrementu psího, tak co se odehrává v mozku a jaký, pro jaký program si šáhne ten mozek a ten šťouchne člověku jako do té hemisféry nebo do toho myšlení. Zadku. No a říká, můžete si říct, že to mám den, to se mám nejhůř na světě, to se může stát jenom mně. A ten druhý říká, ano, no, nebo si řeknete, ježiš, to je tak skvělý, že jsem si dneska vzal boty. No, a měl úplně to jiný myšlení. Mm. A do toho potom tam říkal takovou hezkou pomůcku, říká, občas zkuste ten mozek překvapit a dělejte úplný opak. Že říká, já třeba bych si šel podívat na nějaký video 18+, a udělat si hezky, získat ten rychlej dopamin.
1: Jak překvapíš mozek, to mě zajímá.
0: Začneš dělat oponenturu, to znamená, že začneš meditovat.
2: Já myslím, že si pustíš porno a jdeš vařit.
0: Ne, začneš meditovat. Já jsem se oskáně ptal, kolikrát...
1: U toho porna nebo ne?
0: Kolikrát denně medituje. Bylo to zajímavý.
2: Za mě je trošku za hranou si říct, to je super, dneska jsem si vzal boty. Za prvý standardně nechodím bez bot. A za druhý, to je fakt blbej příklad. Jako chápu, kam jako míří, a je to fakt...
1: Jo, tak snaží se najít to hezký.
2: Já to chápu, poloplná, poloprázdná, ale
0: já
2: jako si, zrovna...
0: Já zkusím poptat, jestli by nechtěli tebe na příští rok.
2: Já pojď, já si dám.
0: Že bys o tom mozku řekl víc, ne?
2: No jako, tak chodíš na mé boss.
0: Já jo.
1: Jo a jo.
0: A,
1: jo,
0: a šlápnu jsem od exkrementu i boss, no. A to jsem si říkal, ježiš, to je štěstí, že ten exkrement není čerstvej.
1: Aha, tak jsem neměl i v tom si našel jako hezký.
2: Podle mě ty děláš jogu, pečka, ty vole.
3: Brzda. Jakoby show.

0: Ladíte v Evropu 2 úterní brzda na Stejárny Vojtáno. Máme tady teda tragickou událost, ale pojďme z toho udělat aspoň varování pro ostatní. Takový jako špatný příklad. Protože v jedný anglický zoo se ocitnul návštěvník v tygřím výběhu. Tygr na něj zaútočil a návštěvník se ho pokusil zastrašit vztyčeným prostředníčkem. Takže mu ukázal fakáče a myslel si, že tygra to zastaví. A co se nestalo? Tygr ho sežral. Bohužel to skončilo to fakt.
1: On mu nabídnul prst a on mu vzal i ruku.
0: Přesně, jednou nabídneš prst. Ne, já vím, že to je tragédie, ale pojďme si to říct takhle, že nezastrašovat tygry jako styčeným prostředníčkem nefunguje to.
1: A on to nemůže pochopit.
2: Nevytáčet jako, tím.
1: No, kolik má tygr prstů? Oni to nemají, ne?
0: Má jenom prostředníčky. Brzda.
3: Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2 CZ.
4: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Posloucháte úterní brzdu Evropu 2 a jsou tady naše fake news.
1: Arny.
0: V Řáholeckém lese řádí loupeživý medvěd. Okrádá lidi a říká si Brumcajs.
2: Navážu. V Čechách vznikla nová hvězdná kapela, kterou založil Jaroslav Tvrdík a Petr Pavel. Kapela se jmenuje Jája a Pája a jejich prvním protest songem je píseň Fakov Krkovička.
1: Václav Klaus byl nachytán v autobusu mířící ke Středozemnímu moři úplně nahý. Prý to celé bylo nedorozumění. Prý slyšel nahoře, na moře bez, pardon. Ten klíčový moment. Já
0: jo, ale dobrý. Maximum muziky. Evropa 2.
3: Brzda. Evropa 2. Jakoby show.

hiťák Snooze Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák Snooze jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Ostřený, jo. Já to úplně moc nemusím, protože jdeš to hrát ze srandy, akorát, že se to fakt jako vyšroubovalo do maximálky. Mm-hmm. A ten jeden říká, teď nikoho z vás sundám. A aniž by to chtěl, tak chudáka no, Magdu bouchnul normálně. A Magda měla takový fotbalový slovník, takže jako ta seba jako spadla na zem, bylo vidět, že jí to bolí a strašně mu naložila jako slovně. Mm. Načež on za ní přišel, došlo mu, co udělal a chtěl jí obejmout. A Magda vstala a vlastně jako odšťouchla a řekla, jsi na teplej, nešaj na mě. A já jsem byl úplně zmatený. Tak
1: klasická Magda.
2: Jakoby show. Žhavý novinky Evropy.

0: Jakože posloucháte Brzdu na Evropě 2, tak i dnes se dočkáte Samoforu. No já nevím, jestli je to dobře nebo špatně, protože jak s hrdostí říkáme, nejtrapnější rubrika českého éteru, tažné zařízení. To je téma, který nám zadal Vojtáno a my jsme na tohle téma museli vymyslet vtip. Tažné zařízení.
1: Přijde kamarád za druhým a řekne, kámo, já už tady nesu takovýhle štos novin, nepomůžeš mi? A ten druhý kamarád má mezi nohama stojan na kola a valník a říká, co? Všechny koule obsazený. Nebo jako tažný zařízení.
2: Já, super, super.
3: Asi to Arny prolož, protože já to mám velmi podobný.
0: Já myslím, že půjdeme všichni stejným
3: sakra,
0: směrem.
3: To všichni máme koule, no tak já teda navážu. No. Filip Turek zase boural a přijede otahovka a říká, máte tažný zařízení. A Turek, co? A no, kde máte kouly? A Turek říká, já nemám kouly, já mám místo koule krychly. A ten mu říká, no a místo té druhé koule? Hranol.
1: Mně to klidně stačilo po té krychle. Jo? Jako.
3: No,
0: ptá se oj. Tažný zařízení.
3: Počkej.
0: Oj. Jo, jo. Jako voj, oj.
3: Jasně.
0: Ptá se oj, tažnýho zařízení. Tak co máš se? A tažný provokuješ? Proč? Tahal tě někdy někdo celý den za kouly. No. Takhle to mám já.
1: No jo,
3: hezky to máš.
1: Ty oje.
0: Jo. Brzda.

0: Tak to FBIáku nemůžeš vynechat. Hodně se tam řeme. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
1: Bitch, please.
0: Street Fighter. Už za dva dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Ladíte v Evropu 2 úterní brzda na Sty Arny Vojtáno. V Japonsku je jeden klášter, kde nějaký zvyk, že ho hlídá jeden mnich, a který musí být v totální izolaci, která trvá 12 let, nesmí vědět nic o okolním světě, a mnoho před ním to nepřežili, ty mniši, protože prostě ti hrábne, že jo, a dá nějakou sepuku, nebo já nevím. Dokážete si představit 12 let v totální izolaci?
1: Ne, vůbec. To znamená, že ani nepotkává lidi.
0: Jo, to normálně, to on si pokecá.
1: Ne, jest jako v technologické izolaci,
0: komplet,
1: ve zvířecí izolaci, komplet.
0: Komplet.
1: Takže on vlastně musí...
2: Sám 12 let. V tom klášteře.
0: Jo. Já jenom hoši...
1: Někdo mu nosí jenom jídlo teda?
0: To on si tam asi musí... Ne, totální, jako, takže... Něco si tam asi vypěstuje, nebo jestli mu to tam někdo přinese, když on tam, nebo jako někde mu to nechá za bránou, nebo něco. Nesmí mluvit s nikým, vůbec se vidět s nikým. Hmm. Moje žena byla hoši na týden v tichu a ve tmě.
1: Jo, šla do tmy.
0: Šla do tmy a normálně ta byla úplně šťastná. Říkal, že první, a to je užvaněná, znáte jí, jako, ale ona normálně první den, že jako to bylo takový bolavý, a potom, že se v tom nějak našla a tam prostě nesmíš mluvit, jdeš jako dvakrát denně na jídlo, ale tam s nikým nesmíš mluvit v té jídelně a jinak seš jenom ve tmě, v tichu, bez ničeho. Neuvěřitelný.
1: Taky mi to teď kámoš sdílal a říkal, že máš vlastně, můžeš cvičit, mejt si zuby, jíst, anebo kakat, nebo jako
0: jasně,
1: potřeba.
0: Jasně. To neříkala žena ani.
1: Že všechno, co děláš, děláš co nejdýl, protože pak už jako nic jiného dělat nemůžeš, že jo?
2: Tak no, nic, tak ani 12 let, ani týden.
0: Vůbec, nula. Takže
1: Arny, šel by si do tmy?
2: Ne.
1: A byla by tam kuřárna normálně? Ve tmě.
0: No tak počkej.
1: No. Počkej, jak by si zapálil, když bys neměl, nesměl
0: tak mít tak on teplo. Ten oheň docela, a jo, no vidíš.
1: Ty jo, to je vlastně...
2: Karabina.
1: Bys musel přejít na něco bez plamínku.
2: Ale nešel bych do tmy. Já to chápu, co to udělá. Asi, třeba, že to je ozdravný nějaký, ale já to nepotřebuju. Jako, nechci být týden ve tmě.
1: Dobře, tak jsi vylečený, to je všechno.
2: Já chci být 12 let v klášteře. S jeptiškama.
0: Ve světle, pěkně na světle, ať to vidíš.
2: A cíka. Maximum muziky. Evropa 2.
3: Brzda. Jakoby show. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Interní brzda dnes slaví svátek Renata, zítra Agáta a pozítří Tereza.
1: Tak Renata. Renata tančí polku, za partnera má holku. To se jen tak nevidí, soused přes plot závidí.
2: Hezký.
0: Agáta. Miluju Agátu, má hlavu z batátu.
1: Hezký.
2: Já mám pro Terezku, což je Nastyho manželka, tak oslavíme Terezu, obrousím jí odrezu. Na gauči i u dřezu.
1: Děkuju, bude mít radost.

0: So maybe I'll bring one over to you.
1: Evropa 2, úterní brzda, Vojtáno, Arny a Nasty, hoši, teďkon o víkendu tady panovala kulturistická akce, event, který nemá obdoby v České republice, možná ve střední Evropě. Já bych to nevěděl normálně, jo, protože nejsem připravený, ale na mě koukáte, ale byl jsem u nás v posilovně a protože ta posilovna, jejíž majitel je zároveň i organizátor této soutěže, tak byla plná těchto těch lidí, kteří se připravovali na tu soutěž. Jasně. A byl tam, přišel můj kamarád a říká, tamhle ten v té mikině, ten vyhrál už dvakrát to Mr. Olympie. Mr. Olympia, to je ten nejprestižnější jasně, titul. Arnold Schwarzenegger, jasně, který to dostal na výsluní. A to byl člověk, má 1,70 m, myslím, 1,68 m, něco takového. Byl zabalený celý v mikině, měl přesto sluchátka, nosil si jenom ty dvě tyče, který na jedný měl telefon, na druhý ještě nějakou kameru a vždycky to někam položil a začal cvičit. A při posledním cyklu vždycky řekl, OK, OK. A tím to jako vypadal. Takže já jsem vždycky jenom slyšel, kde on skončil. No a ten kamarád, který přišel, tak byl z něj úplně hotovej, ale úplně hotovej. Já jsem se podíval na internet, jak vypadal, když vyhrál mistr. To bylo vyžíněné všechno. A teď já jsem si s ním udělal fotku. Já jsem byl teda o tři hlavy asi větší a měl to všechno schovaný jako pod tím. Jo. Je to pro mě, jenom chci říct jediný, že to, co jsem viděl, už bylo absolutně nadlidský, když tam chodili ty lidi. A já jsem třeba obcházel 2 minuty toho jako jednoho. To je... Chtěli byste být takhle svalnatý?
2: Aby mě někdo 2 minuty obcházel, to vůbec.
3: No takhle, dneska přes ten pupík, ono taky ti to minutu a půl dá, ale...
2: Jasně.
1: Než
3: mi obejdeš, ale...
2: Hele, to je ta klasická hláška, že říká, že už je to moc a že bys to už ani nechtěl takovýhle svaly, ale pravda je taková, že kdybych chtěl, tak je nemám, prostě.
1: A myslíš, že by to ocenila manželka?
2: Myslím, že ne. I když otázka taky, jestli ona mi nelže, jako jo, že ona mi říká, rok, že se jí to až tak nelíbí, ty
1: třeba celý život
3: na záchodě časáky s kulturistama.
2: Doufá, no to tam má, no a co?
4: Evropa 2. Anet Jakoby Show.

0: Jakoby hádanka, další z našich pravidelných rubrik.
1: Tak to klidně rozbal, Arny, když to tak pěkně načal.
0: Fakt jo.
1: Dobře, tak já začnu.
0: Počkej, já začnu.
1: Jak se jmenuje IT pracovník, co má dlouhé přirození? IT pracovník, co má dlouhé přirození?
2: Co?
1: Krajťák.
0: Já si navážu.
2: Dobře.
0: Ať to Vojtáno dostane někam do normálu.
2: No to ne. To
0: víš,
2: se
0: co se udělá náckovi za trest na penisu?
2: Ježíš, co?
1: Za trest?
0: Nežit.
2: OK, já to neposunu jinam. Jak se jmenuje klasický český večerníček o dvou kutilech, z nichž jeden smrdí a druhý je závislý na sexu? Je to prd a mrt?
1: A je to.
3: Jakoby show. Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos. Dovolíte, pane řediteli. Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlítněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Ladíte Evropu 2, úterní brzda na Stiarny Vojtánu, že Nizozemsko je progresivní země, to víme, a teďka povolili v ženských věznicích, je to novinka, sexuální pomůcky dovolili holkám. Mm-hmm. Teďka to bylo zakázané. Myslíte si, že to bude mít jako pozitivní vliv na holky?
1: Já nevím, že se dildem přeřezat mříž.
0: No zřejmě ne, ale umlátit si dokážu představit.
2: Jmenuji, že nemá kulička a umlátíš zeď.
0: Jo, ono to není vlastně jenom dildo, to jsou různý věci, nějaký ty pumpy a to.
2: Můžeš byčem
0: Jak když byčem mrská, no.
1: Rolničky na bradavky, no to je.
2: Aha, ty máš nějakou...
0: Počkej, to neznáš.
1: Ne, já jsem to jenom slyšel.
0: Jo. Ve vězení
2: někde. Jsi to slyšel, když to nikdo měl na sobě teda.
1: No, mi pláču. Brzda.

že prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Ladíte Evropu 2, úterní brzda na Stérny Vojtánu. Pojď mě uvíc vlastně.
1: Evropa 2, úterní brzda. A je tady Vojtáno a jeho otázka. Přátelé, soustřeďte se, protože je to zároveň i pro vás taková drobná výzva, abyste si na tuto otázku odpověděli. Tak Vojti, pojď.
0: Tak hoši, já se vás ptám, jestli možná obecně, nebo jestli jste vůbec se vám to jednou stalo, vymazali nějaký hate, nějaký komentář na sociálních sítích, že jste si řekli, tak tohle ne?
2: Jo, já jsem to, jakože, že to zneviditelné, no prostě v podstatě jasně, jo,
0: schováš.
2: Když to bylo... Jako když to bylo dementní, ani ne jako proti mně, ale když to bylo fakt jako třeba nějak sprostý, nějak blitózně, že ani jsem nechtěl, aby to někdo jako čet, jako, jo, ne, jo, že by se to dotklo mě, ale když to bylo fakt jako za čáru jako idiotství.
1: Já jsem nevymazal, ale dotáhl jsem to tak daleko, že jsem se spojil s člověkem, který mě dlouhodobě hejtil. A to bylo jako už úplně na začátku. A já jsem mu zavolal a v ten moment ten člověk byl absolutně submisivní. A mě ho během okamžiku bylo strašně líto. Já jsem vlastně už to vytočil s tím, že jsem si řekl, no teď to bude jako argumentační souboj, teď to bude jako bude těžký a to, a on to za

0: musíš se dostat na jejich stranu, říct, hele, já tě chápu vlastně. Jenom
1: mi pošli telefonní číslo. No.
2: Jasně, hele, já jsem těch 100 telefonních čísel nějak nechtěl řešit.
3: Jakoby show. Žhavý novinky Evropy 2. Party on the way to the party at the park. Party in the bush, party in the bridge.

0: Drazí přátelé, posluchači, fanoušci, hejtři, máme tady závěr dnešní brzdy a my se s váma budeme loučit takhle.
1: Kdyby byla neděle, tak bychom se viděli po hejtří.
2: Aha, hezky.
0: Když jsme mluvili o těch záporných komentářích, tak pojďme to zakončit hezky. Pamatujete si nějaký hezký komentář, který jste neměli nutnost mazat, ale utkvěl vám v hlavě?
1: Konkrétně ne. Jo, teď jsem měl takový hezký, počkej. Jsem zveřejnil jednou osobní fotku a někdo mi tam napsal, že mám opravdu krásnou dceru. Tak jsem napsal opravdu. Si myslíte, že je to dcera? No tak to bylo moc hezký.
2: To jsem byl já.
0: Ne, to jsem byl já, to máte hezkou dcerhu.
1: Dcerhu máme krásnou, takže to jsem v neděli.
0: Ahoj.
2: Čau. Čau. Brzda. Jakoby show. Evropa 2. 88.

maturanti bacha. Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Myslím, že nejsem je sama mluvit.
2: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
0: Songy na psání.
3: Co ti můžem zahrát?
1: Cože?
3: A pro koho to bude?
1: Cože?
0: Nebo legendární song za trest.
1: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
0: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Pojď sem, ty draku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Tohle je možný jenom tady.
6: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
0: Zpátky k muzice.
7: Europa 2.

0: Tak tohle v bijáku nemůžeš vynechat. Hodně se tam řve. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
1: Bitch, please.
0: Street Fighter. Už za dva dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Pedro Pavia. Maximum nový muziky.
1: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
0: Evropa 2, 88,2.

že prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleri dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Evropa 2.
1: Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky.
2: Evropa 2.

že prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Tak tohle v bijáku nemůžeš vynechat. Hodně se tam řve. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
1: Bitch, please.
0: Street Fighter. Už od zítřka v kinech. Exkluzivně s Evropou 2. When I say stop, she says go. And I get a little dizzy, she grows slow, but I'm way past gone.

maturanti bacha. Maturiťák Snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák Snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.